0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě. Brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Charlotte a Nelince máma pekla perníčky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Toska a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné

věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka ta se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateříny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.
2: Tak pojď, no pojď a nenech mě tu stát. No pojď, tak pojď, právě hudba začala.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka Haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáváme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokoju musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

Miluju moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
6: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne,
5: je
6: hezký den.
5: Ano, vám všem, užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost do pozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tady s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání, také já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal, no vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka, dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, a ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, a já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných ano, prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. A to šlo, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak... tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak, je.
3: Nebo v dějepise, no teď... Některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, jo. To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no, můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na ty letní. To asi už bych se nezorientoval, to je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50 lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu. No a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý
1: a
0: den.
1: Prosila bych Ačko jako amfora. A Portugal?
2: Ano.
1: Dobře.
2: To vše, dobře.
0: To vše, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším, dobrý den.
1: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
0: Dobrý
1: a já
0: den.
1: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuji za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
3: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
4: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun, a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě, vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
1: No,
0: jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat. Zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Milan odkud?
2: Od Hořovic.
0: Tak, od Hořovic.
1: Zdravíme.
0: A ptám se.
2: Taky vás zdravím.
0: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
2: Tak rozhodně víc než 5000.
0: Petře?
1: Ano, teď je jich asi 5557.
0: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
0: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o paní Konvalinkovou.
0: Radovánky, tu naši
2: Radovánky,
0: čtvrtou.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořádky. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct, milostivá paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem se przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, máš až takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam. Ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit. Já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval.
3: Tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme vážně, přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Nebo se, já tě nesklamu. No, ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šoupnutý světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný, show.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky to
4: show. Showsaka.
3: Showsaka, showsaka máme, showsaka.
4: To není japonsky, to je japonsky, je to sakana show.
5: Jo,
4: to je nutný, musíš ano. Tu mapé, ono tam...
5: Přinesli,
4: to,
5: saka na show přinesli, ano. Nemůže, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší,
1: kde,
2: co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. Jo. No, samozřejmě někdo jsem dal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché. Když přišly první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne? A
1: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboje.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili Humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na Humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: Pán u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco. A to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžu, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to není, no tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, dej, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a je a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a má říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, hele, tak nebreč, neblbni, to je nemá to cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno je. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít nahlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro to, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíku, ale nestačilo to tento krátké konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde
6: anglicky? No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky. To je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu. No ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde tentýž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra. Protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please. This. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy. A on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet. A v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je. A já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu. A po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vsetínská radnice připravuje opravu střechy kina Vatra, do které dlouhodobě zatéká. Nemocnice v Kroměříži nabídne vyšetření znamének bez objednání. Na brněnském výstavišti dnes začíná veletrh Urbis. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Do střechy kina Vatra ve Vsetíně zatéká. Město proto připravuje její opravu. Podle mluvčí radnice Jany Raškové má rekonstrukce zabránit dalšímu poškozování budovy a zlepšit technický stav střechy na další roky. V současné době město vybírá firmu, která práce provede.
2: Střecha kina Vatra je ve špatném technickém stavu a na několika místech do ní zatéká, proto město připravuje její opravu. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dobrou zprávou je, že rekonstrukce by neměla omezit provoz kina.
0: Kroměřížská nemocnice chystá na středu 3. června preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamenek zdarma a to bez předchozího objednání, pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
3: Zdravotníci z dermatovenerologického oddělení vyšetří zítra každého, kdo přijde od 8 do půl jedenácté a od půl jedné do půl třetí do kožní ambulance v prvním patře budovy B Kroměřížské nemocnice.
0: V Brně na výstavišti dnes startuje třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Malňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
4: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních, bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky zřídí kruhový objezd.
0: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit mají mimo jiné červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Babiš už dřív uvedl, že s prvním návrhem obrany není spokojený, protože podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat jasno, ráno si ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy. Později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 13 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále si ještě zvykáme na nový měsíc, prozatím jsme došli k červnové dvojce. Vítám vás, milí posluchači, u vstávání do úterý a přeju pohodové dobré ráno. Jenom doplním, že svátek dnes oslaví Jarmilové a Mezinárodní den čistého ovzduší si nechám až do pravidelného kalendária. Teď je 5 hodin 4,5 minuty. Karel Gott nám zaspívá první startovní písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: probouzení do 2. června vás, milí posluchači, zdravím za Český rozhlas Zlín. Přeju dobré úterní ráno a vybírám z kalendária. Dnešek je Mezinárodním dnem čistého ovzduší. Lidé si připomínají důležitost čistého vzduchu. Řada firem například v tento den vybízí své zaměstnance, aby vyrazili do práce na kole nebo pěšky. 2. červen připomíná dnes už zesnulou českou herečku Renatu Doleželovou. Narodila se v roce 1950 v Brodku u Přerova. Původně chtěla být klavíristkou, po absolvování chemické průmyslovky vystudovala herectví. Před kamerou se pak poprvé objevila v seriálu 30 případů majora Zemana a díky svému hlasu uspěla později také v dabingu. Dále je dnešek spojený také s českým novinářem, publicistou, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem i filmovým režisérem Jiřím Brdečkou. Zemřel právě 2. června roku 1982, pocházel z Hranic nedaleko Přerova. Jeho největším úspěchem je Limonádový Joe, později se dočkal divadelního, rozhlasového i filmového zpracování. Pan Brdečka dále spolupracoval i s Jiřím Trnkou. A je také například scénáristou úspěšných filmů, jako jsou Císařův pekař a Pekařův císař, Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech. Rovných 30 let uplyne dnes od úmrtí kreslířky a malířky Mlady Kobzáňové. Pocházela z Mladcové na Zlínsku. Ve svých akvarelech mapovala krajinu Valašska. A na závěr ještě letopočet 2013. V Praze se tehdy narodila první česká paterčata.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Půjdeme do začátku 60. let. Beatles už měli nějaké dílčí úspěchy za sebou, ale písnička Please, Please Me zaznamenala totální invazi do hitparád a posloužila následně jako základ k prvnímu albu stejného názvu. Takové návraty mám rád. Pouštím Brouky, rok 63.

0: Je přesně 17:45, nahlédneme do předpovědí, doplníme si informace o teplotách i stavu oblohy. Začnu ranním regionem.
1: Počasí.
0: 10 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, dál taky v Hošťálkové, ve Zlíně a v Bojkovicích. 12 stupňů vidím ve Starém Městě. 13 uvádí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 9 stupňů hlásí Vizovice, Luhačovice, Strání, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva. Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí a Vsetín, to jsou místa s 11 stupni, a Rožnov pod Radhoštěm, tam se naměřilo před chvílí 8 stupňů. Očekávejme dnes ráno a zpočátku dopoledne převládající jasno. Z rána se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy. Později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne bude od západu i přibývat průsvitné oblačnosti. Postupně bude tedy převažovat polojasno nebo až oblačno a na severu a východě kraje se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Slabý proměnlivý postupně vítr východních směrů bude mít rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno a zpočátku dopoledne ještě mírně nepříznivé, přes den by se měly vylepšit na dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem už za chvíli.
2: Dnešní děti znají dokonale svět aplikací. Ve Zlíně ale žije muž, který už čtvrt století pomáhá mladým lidem objevovat svět, který se do žádného mobilu nevejde. Přátelství a skautských hodnot. Leoš Hrdlička stojí v čele 6. skautského střediska ve Zlíně a to se pod jeho vedením zařadilo mezi největší v Česku a za svou obětavou práci s dětmi a mládeží získal ocenění osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Co myslíte vy? Co je pro dnešní děti větší dobrodružství? Jeden den bez Wi-Fi nebo jedna noc ve stanu? Leoš Hrdlička bude už 4. června hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Povídat si s ním bude Jarka Barboříková.

všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá obnovu silnic druhých a třetích tříd na Holešovsku. Opravy financuje z rozpočtu pro výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Obnovou projde 28 úseků v celkové délce 40 kilometrů. Práce jsou naplánované převážně do konce srpna. Český rozhlas připravil pro návštěvníky Zlínského filmového festivalu dva koncerty. V 18 hodin na náměstí Míru zaspívá Vojtěch Drahokoupil. Po něm vystoupí Tereza Mašková. Od 8:30 večer budou navíc u Zlínského zámku diskotéka Českého rozhlasu s Martinem Hrdinkou. Kromě hudebního programu si lidé mohou vyzkoušet rozhlasovou práci ve stánku Českého rozhlasu Parku Komenského a také si poslechnout rozhovory, které se denně vysílají přímo z obchodního centra Zlaté jablko. Na zlepšení podmínek pro oběti zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Nikdo ti neuvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je téma jednou z priorit. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara se v budoucnu mohlo otevřít i centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Dánsko bude mít novou vládu. Menšinový kabinet povede dosavadní sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová. Ve vládě zasednou zástupci celkem 4 levicových a středových stran. Frederiksenová bude na premiérském postu už třetí funkční období v řadě. Parlamentní volby byly v Dánsku na konci března. Dnes bude převládat jasno. Ráno se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy. Později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 13 stupni. Nejvyšší pak naměříme 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na Hulínsku a v okolí Otrokovic je hustá mlha. Jezděte opatrně. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Desítky let šlo v Šumperku o utajované a nepřístupné místo, teď do někdejšího podzemního krytu s velitelstvím Československých drah mohou nahlédnout lidé. Díky úsilí nadšenců má město nový turistický cíl a my se do tohoto podzemního bunkru z časů studené války podíváme už za chvíli v reportáži. Teď je 17:30. Dobré úterní ráno.

0: 4 minuty bude 6:15. Vítáme se do úterý 2. června. Teď půjdeme na výlet, jak jsem slíbil. Tajně při stavbě tělocvičny nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované a veřejnosti nepřístupné místo, teď je ale z bunkru nový šumperský turistický cíl. Uvnitř se dochovala řada dobového technického vybavení, díky úsilí nadšenců je například v provozu i původní, přes 60 let starý dieselový agregát.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Kryt měl v době krize fungovat jako záložní velitelství československých drah pro Moravu. To sídlilo v Olomouci a v případě jeho zničení měl velení převzít právě Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště, jak dodává Martin Pelnář.
3: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:15. Dál si řekneme o vývoji teplot, oblačnosti a krátkou předpověď uvedu ranními čísly měřících stanic. Nejdřív se tedy věnujme jarním aktuálním hodnotám.
1: Počasí.
0: 10 stupňů je v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Zlíně a v Bojkovicích. 12 stupňů vidím ve Starém Městě, 13 hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. Ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě je to 9 stupňů. 11 aktuálně vidím ve Štítné nad Váří, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. V Rožnově pod Radhoštěm je to 8 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne bude převládat jasno. Z rána se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy, tak jak to teď probíhá. Později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne bude od západu přibývat i ta průsvitná. Postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno, na severu a východě kraje se mohou s malou pravděpodobností objevit přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, postupně vítr východních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou ráno a budou zpočátku dopoledne ještě mírně nepříznivé, přes den pak dobré, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let? Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.
0: Děkujeme za odpolední tip a my si už za chvíli poslechneme další ranní zprávy s Bárou. 6 hodin bude za 7 minut.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Rožnově pod Radoštěm pokračuje modernizace polikliniky. Luhačovice připravují projekty na zlepšení bytové situace ve městě. Zemědělci očekávají až o třetinu nižší výnosy obilovin. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje podle plánu. Dělníci tam aktuálně pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace v chodbách, čekárnách a vstupní hale. Práce se dělají za plného provozu většinou po 14. hodině. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky nebo dočasným omezením, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
3: Součástí modernizace jsou nové podhledy, úsporné LED osvětlení a především nová vzduchotechnika. Ta výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty i zdravotnický personál, a to zejména během letních veder a zimních měsíců. První výsledky už jsou vidět v budově A. Kompletně hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.
2: Nové bytové projekty připravují v Luhačovicích na Zlínsku. Důvodem jsou mimo jiné dlouhodobé růsty cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je stále obtížnější najít dostupné bydlení přímo ve městě, pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
4: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
2: Nižší úrodu obilovin oproti minulým rokům očekávají letos zemědělci napříč regiony. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Problémy mají už teď například farmáři na Pelhřimovsku. Jejich prognózy aktuálně předpokládají až o třetinu nižší sklizeň. Obilí je na mnoha polích vzrostlé jen na poloviční výšku, než je v tomto období běžné. Obdobné komplikace řeší farmáři i v jiných oblastech Česka, pokračuje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
5: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci si navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě.
2: Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% míň než loni, ale mělo by jich ještě přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rozlérové firmy většinou nabízejí zájemcům minimálně 160 korun za hodinu.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat jasno, ráno se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy. Později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 13 stupni. Nejvyšší teploty pak budou 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Porouchané vozidlo čekající na odtah stojí na silnici 1/50 u Buchlovic na Zlínsku. Hustá mlha je na dálnici D55 v úseku Kroměříž na Pajedla. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. To se dozvídáme z aktuální pranostiky, když vás, milí posluchači, zdravím u vstávání do úterý. A upřesním, dnes je 2. června, svátek oslaví Jarmilové. Jméno, které nám vrcholící kalendář období hezky doprovází, ještě několikrát připomenu a za chvíli to bude hlavně kousek zajímavé historie. Tu hudební otevře skupina Flamengo. Petr Uhřík přeje všem probuzeným pohodové ráno, když teď máme 6 hodin a přesně 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do 2. června vás, milí posluchači, zdravím za Český rozhlas Zlín. Přeju dobré úterní ráno a vybírám z kalendária. Dnešek je Mezinárodním dnem čistého ovzduší. Lidé si připomínají důležitost čistého vzduchu. Řada firem například tento den vybízí své zaměstnance, aby vyrazili do práce na kole nebo pěšky. 2. červen připomíná dnes už zesnulou českou herečku Renatu Doleželovou. Narodila se v roce 1950 v Brodku u Přerova. Původně chtěla být klavíristkou, po absolvování chemické průmyslovky vystudovala herectví. Před kamerou se pak poprvé objevila v seriálu 30 případů majora Zemana a díky svému hlasu uspěla později také v dabingu. Dále je dnešek spojený i s českým novinářem, publicistou, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem i filmovým režisérem Jiřím Brdečkou. Zemřel právě 2. června roku 1982. Pocházel z Hranic na Moravě nedaleko Přerova a jeho největším úspěchem je Limonádový Joe. Později se dočkal divadelního, rozhlasového i filmového zpracování. Pan Brdečka dále spolupracoval i s Jiřím Trnkou a je také například scénáristou úspěšných filmů jako Císařův pekař a Pekařův císař, Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech. Rovných 30 let uplyne dnes od úmrtí kreslířky a malířky Mlady Kobzáňové. Pocházela z Mladcové na Zlínsku. Ve svých akvarelech mapovala krajinu Valašska. A na závěr ještě letopočet 2013. V Praze se tehdy narodila první česká paterčata. Z kalendária je to všechno a pokračujeme aktuálně. Vadí vám lidé, kteří si v divadle hlučně rozbalují bonbon, dívají se do mobilu a na konci pořádně nezatleskají? V Kroměříži díky projektu Tleskat je normální roste generace diváků, kteří nic z toho na kulturních akcích nebudou dělat. Za chvíli prozradíme víc v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Dešťové kapky stále padají na mou hlavu, tak to zpíval v roce 70 B.J. Thomas. A písnička se následně objevila ve filmu, kterou už ten snímek bereme dnes jako klasiku, Butch Cassidy a Sundance Kid. Ta filmová verze ještě navíc obsahovala instrumentální mezihru ve dvojnásobném tempu, ale nám teď dobře poslouží základní singlová nahrávka za 4 minuty 4 na 7.

0: Tleskat je normální. Tak se jmenuje kampaň, kterou pro školáky i předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim, že děti neuměli herce odměnit potleskem, houpali se na sedačkách nebo zírali do mobilu. Celý rok tak zábavnou formou vždycky před představením pro školy a školky učili žáky, jak se správně chovat na kulturních akcích. A součástí projektu je i výtvarná soutěž.
1: Dobrý den.
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká čtvrtá A.
1: Vy jste vyhráli. Takže trička jsou vaše.
2: Děti zvítězily ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve čtvrté třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
5: Mě taky.
6: Já si myslím, že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
2: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení.
7: Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
8: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
9: Tak zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
9: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální v jídelně.
2: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
9: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
10: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
11: Na Zlín Film Festival se návštěvníci i hosté pravidelně a rádi vrací. V Českém rozhlase Zlín nám to v úterý 2. června dopoledne potvrdí herec a moderátor Maroš Kramár. Jaký byl jako dítě? A která místa mu ve Zlíně nejvíce učarovala? Dozvíte se v našem speciálním festivalovém rozhovoru, který budeme vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Poslechněte si, anebo rovnou přijďte za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
10: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas.cz.
12: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Zastavíme se u počasí, tentokrát podrobně, a poslechneme si předpověď na několik příštích dnů. Všechny důležité informace má pro nás připravené meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím, a do Brna přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Hned se ale budeme bavit o Zlínském kraji. Na úvod nám prosím popište úterní ráno, jak to momentálně u nás vypadá s teplotami a oblačností.
1: A budíme se do rána často mlhavého, ale nad tou mlhou je často slunečno, a to spíše momentálně v těch vyšších polohách, a teploty se pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia.
0: Úterý v celkovém hodnocení vychází jako slunečný den, anebo nás čeká naopak hodně oblačnosti? A jaké maximální teploty?
1: Ano, mělo by dnes být slunečno, ty ranní mlhy by se měly postupně rozpouštět a později odpoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a také bude od západu přibývat i průsvitná oblačnost vyšších pater. Postupně tak převáží spíše polojasno nebo až oblačno a na severu a východě kraje se mohou s menší pravděpodobností objevit také přehánky. Dnešní maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: A když si ještě upřesníme číslo do biozátěže, jak to vychází?
1: Stupeň číslo 1, tedy zátěž mírná.
0: Hned se podívejme taky na zítřek, jak nám nejenom teplotně představíte středu.
1: A středa bude oproti dnešku odlišná, vlastně se bude podobat spíše včerejšku, a bude tedy zataženo a už během noci, spíše potom k zítřejšímu ránu, budou přicházet od západu srážky a ty srážky vydrží na území Zlínského kraje zítra během celého dne. A přehánky nebo ten deštík se rozšíří během dopoledne už na celé území kraje. Také se v nich, v těch srážkách, může objevit nějaká bouřka a odpoledne a večer se budou srážky s občasnými pauzami vyskytovat stále na celém území, ale už to nebude tak souvislá plocha, ale spíše opravdu ta přehánková nebo přerušovaný déšť nějaký, a zítřejší maximální teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia.
0: Zajdeme ještě kousek dál, směrem ke konci pracovního týdne. Naznačte vám, Báro, prosím, vyhlídky na čtvrtek, pátek, jak se projeví další dny před víkendem.
1: V podstatě se to do konce týdne bude hodně podobat těm dnům, co máme teď. Jeden den bude pěkněji, slunečněji a tepleji a další den bude zase chladněji a zataženo s deštěm. Konkrétně ten pěknější den bude čtvrtek, tam by teploty měly vyšplhat mezi 20 až 24 stupňů a mělo by být opravdu spíše polojasno a tím pádem slunečno. A pátek zase opět spíš zataženo, potom také v průběhu dne s deštěm a maximální teploty do 20 stupňů Celsia.
0: Tak si ten průběh počasí já představuji jako takovou hezkou sinusoidu, že?
1: Ano, takové trochu aprílové počasí, akorát se trochu spletlo v měsíci.
0: Ano. Ještě historická otočka. Na závěr si rádi poslechneme o teplotních rekordech. Jaká jsou to čísla pro 2. červen ve Zlínském kraji?
1: Maximum pochází z roku 1947 z Napajedel, kde teploměr ukázal 34 stupňů a jednu desetinu, a minimum pochází z roku 1928 z Hostýna, kde teploměr ukázal minus 4 stupně a jednu desetinu.
0: Všechny informace o počasí zazněly.

0: Do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila a uvedla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uherskohradišťsku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se také na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Výměnu mostu v ulici Čeňka Kramoliše připravují v Brumově Bylnici na Zlínsku. V průběhu příštího týdne by pak měly začít stavební práce, během kterých bude most po celou dobu uzavřený. Pro vjezd do lokality Kanajka a dále směrem na Holý vrch budou muset lidé využít objízdné trasy. Sněmovna bude dnes řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Podle vládního návrhu by rodiče nově narozených dětí mohli od ledna dostávat 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Opozice, ale i vládní SPD by chtěli, aby na zvýšení dosáhli i stávající rodiče. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Dnes bude převládat jasno, ráno se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy. Později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 13 stupni, nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané vozidlo čekající na odtah stojí na silnici 1/50 u Buchlovic na Zlínsku. Na dálnici D55 mezi Kroměříží a Otrokovicemi je hustá mlha. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po zprávách jenom doplníme stav kalendáře, připomínám aktuální řádek a na něm vidíme úterý, datum 2. června se svátkem Jarmilů. Přeju klidné, pohodové ráno a už posílám další písničku z kategorie nestárnoucích, původně od Bonnie Tyler. Českou verzi naspívala Lucie Vondráčková. Teď je 6:30.

0: Za 4:45 vítáme se do úterý. Vysílací tým Českého rozhlasu Zlín přeje dobré ráno k 2. červnu. Jaká témata se právě chystají do vysílání? Řádové sestry nechtějí opustit dominikánský klášter v Uherském Brodě. Magistr řádu v Římě je před časem vyzval, aby si kvůli napjatým vztahům v komunitě zažádali o transfer do jiného kláštera. Část z nich ale usiluje o setrvání na jihovýchodě Moravy. Podrobnosti uslyšíte krátce po 7:45 od našeho reportéra Michala Sladkého. Trenér Roman Skuhravý splnil úkol a dovedl fotbalisty Slovácka k záchraně v první lize. Na nové smlouvě se ale zatím s klubovým vedením nedomluvil. Na čem jednání stojí, uslyšíte v příspěvku Davida Nekvindy v našem obvyklém čase pro sportovní příspěvek, tedy v 7:50. A na řadu se dostane i počasí. Krátkou předpověď nabídnu už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme přesně 6:45 a jaké mají pro nás nové zprávy meteorologové, si teď upřesníme. Krátkou předpověď otevírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: U nás ve Zlínském kraji se aktuálně pohybujeme mezi 8 a 13 stupni. Ráno a z počátku dopoledne bude převládat jasno, z rána se ještě v údolích budou postupně rozpouštět mlhy. Později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne bude od západu přibývat i průsvitná. Postupně bude tedy převažovat polojasno nebo až oblačno a na severu a východě kraje se mohou, ale s malou pravděpodobností, objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně vítr východních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a budou z počátku dopoledne ještě mírně nepříznivé, přes den se pak upraví na dobré. Biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jak se podařilo, aby Rumburak létal? A jak postavy filmu Jak utopit doktora Mráčka cestovali potrubím? Zjistíme za chvíli, přeneseme se na Zlín Film Festival, kam přijel mistr filmových triků Boris Masník.
2: V trojpodlažní budově Tržnice na náměstí Práce ve Zlíně jsou dnes malé obchůdky, provozovny i restaurace. V roce 1927 vznikla jako první obchodní dům firmy Baťa, tehdy moderně vybavený takzvaný dům služby. Kde byla ale první prodejna obuvi pod značkou Baťa ve Zlíně a která byla první v republice? Zdeňka Urbanovského se na to zeptám v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháč.

0: Dnes už stačí pár kliků v počítači, před 40 lety musel mít trikař mnohem větší představivost. To říká mistr filmových triků Boris Masník, který se letos vrátil na Zlínský filmový festival v rámci připomínky nedožitých 100 let scénáristy Miloše Macourka. Poodhalil tajemství některých triků, třeba z létajícího Čestmíra nebo Arabely.
1: Rumburák by měl lítat. On se řekne lítat, v současné době to je jasný, to by stalo klíčovací pozadí a herec by tam v pohodě se dal na nějakou podložku zelenou a mohl by lítat jako Superman. No ale tady chudák Jirka Lábus musel být zavěšený na lankách.
2: Díváme se s Borisem Masníkem na scénu, v níž Jiří Lábus v kouzelném plášti letí nad krajinou.
1: Visel na lankách, který takhle tam jsou normálně vidět v tom záběru, ale když to snímala filmová kamera, tak ty lanka se tím pohybem rozmázly a divák si to asi nevšimnul.
3: Ježiš, ještě jednou teda. Haló, paní kolegyně!
2: Množství nejrůznějších triků Miloš Macourek vepsal i do scénářů filmu jako Pane, vy jste vdova nebo Dívka na koštěti. Na těch ještě Boris Masník jako trikař nepracoval, přesto ho technologie některých triků dodnes fascinují. Například jak Miloš Kopecký v komedii Jak utopit doktora Mráčka cestuje potrubím.
4: Za mnou jako mitkepek.
1: Cestování herců přes umyvadlo bylo dělané pomocí takzvaného zrcadlového triku. Tu cestu pro herce, která tam byla vytvořena přímo na scéně, překrývalo zrcadlo a to odráželo úplně přesnou repliku dekorace, která by tam správně měla být vidět, ale nebyla postavená vzadu, ale do boku a vlastně divákovi nahrazovala to, co bylo potřeba zakrýt.
2: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou dnes ve Zlíně od 17 hodin Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si v seriálu zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nemocnice v Kroměříži nabídne vyšetření znamének bez objednání. Zlínský filmový chodník slávy bude ode dneška bohatší o 2 hvězdy. Jak lépe zajistit bezpečnost dětí u opatrovnických soudů, navrhuje úprava rozvodové novely. Dnes bude v regionu jasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Kroměřížská nemocnice chystá na středu 3. června preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamének zdarma, a to bez předchozího objednání. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
2: Zdravotníci z dermatovenerologického oddělení vyšetří zítra každého, kdo přijde od 8 do půl 11 a od půl 1 do půl 3 do kožní ambulance v prvním patře budovy B Kroměřížské nemocnice.
0: Hvězdy na chodníku slávy Zlín film festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
3: Slyšela jsem dobře? Řekla jsi Noky?
4: Maminčiny Noky přece. Pravý Noky na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
5: Kristýnu Badinkovou-Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
6: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
5: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Opatrovnické soudy možná budou od nového roku povinně zjišťovat, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Úpravu rozvodové novely navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by nově měli k posouzení používat sociální pracovníky nebo lékaře a zástupce škol. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Oba návrhy by mohly platit od 1. ledna roku 2027.
7: Sport.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem Brazilcem Joaomem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Kaspra Ruuda. Na souboj s Menšíkem, kterého už jednou porazil ve skupině, se moc těší a baví ho i fakt, že na letošním antukovém Grand Slamu se daří mladým hráčům.
8: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodár a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
0: Zápas začne v Paříži ve večerních hodinách a odvysílá ho Radu žurnál Sport.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převládat jasno, ráno se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy, později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 13 stupni, nejvyšší teploty budou 21 až 24, vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Brusného na Kroměřížsku havarovalo osobní auto. Na dálnici D55 mezi Kroměříží a Otrokovicemi je hustá mlha. Stejně tak na Frištácku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Taky přes okno studia pozoruju prozatím zamlžené jaro. No ale samozřejmě se hlavně věnuju vám, milí posluchači, kteří začínáte nový den a probouzíte se do úterý. Za celý tým zdravím, přeju dobré druhé červnové ráno a už za chvíli se, doufám, společně zabavíme u moravského nářečí. Dnešní správnou odpověď ohodnotíme knihou Stavby s orientální tématikou, věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž. Pokud vás zajímají památky zahradního umění v České republice, určitě zpozorníte hned po písničce Petra Kotvalda. Těším se na dnešní malý přátelský slovní souboj. Teď máme 7 hodin 5,5 minuty. Zdraví vás Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin a 9 minut, obvyklý čas. Někteří z vás už jistě, milí posluchači, čekáte na evergreen našeho ranního vysílání soutěž Jak se u nás mluví. Tak samozřejmě nesklamu ani dnes. Pokud máte zájem zkusit štěstí a vyhrát hezkou cenu, neváhejte zavolat na známé číslo. Ve hře je kniha, kterou věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, její název Stavby s orientální tématikou. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Už léta pro vás připravujeme soutěž o moravském nářečí a stále narážíme na slovíčka, se kterými jsme se třeba ani nikdy nesetkali. Jak tomu bude dnes? No, uvidíme. Pro slůvko se vydáme do Babic na Uherskohradišťsku, kde si ho pro nás přichystala paní Jarmila Kraváčková. Zvedám telefon a zjišťuju, kdo je na druhé straně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Marie, Uhersko-Brodsko.
0: Paní Marie, zdravím vás srdečně. Jak jste na tom, jenom než začneme soutěžit, se znalostí moravských krojů?
2: No, tak něco vím. V okolí tady znám, jak vypadají kroje, ale tak dál už ne.
0: Taková znalost by se vám rozhodně teď mohla hodit, na to narážím, ano.
2: Ano, tam budou jít, aha, tak budu něco, jestli vyhraju.
0: No, tak já vám držím palce, ale samozřejmě se ukáže za malou chvíli, jak si dneska povedete. Takže soutěžní otázka, ta zní takto.
3: Milí posluchači, víte, kde byste u nás na Babickém kroji našli faju?
0: Kde najdeme faju? Co je to faja a kde je na kroji?
2: Aha, to nevím. Nevím.
0: Dobře.
2: Nápovědy, prosím.
0: Tak, kde se taková faja na kroji nachází? Jsou tu nápovědy. Buď je to výšívka na zadní části pánských kalhot, nebo druhá možnost, výšívka na přední části mužské košile. A třetí možnost, výšívka na klobouku.
2: Já dám dvojku.
0: Přední část mužské košile, ano, výšívka. Takže Bčko, možnost B. Jestli pak jste se trefila, správnou odpověď nám prozradí hned Jarmila Kraváčková z Babic.
3: Faja se přišívá na mužskou košili.
0: Takže trefa, bezva. Vyšlo to. Tak správnou odpověď jste, paní Marie, odhalila. No, dnes už se moc nevyšívá ani nezašívá, že?
2: No, tak málo už jenom, no.
0: Jiná doba, jiné zvyky a postupy.
2: Jo.
0: No jo, jasně, tak jsme trošku jinde už. A já vám ale teď už jenom můžu poblahopřát, pogratulovat, protože vy jste vítězkou dnešního soutěžního kola, takže bezvané máte.
2: Moc děkuju, mějte se hezky.
0: Máte hezký úspěch v novém dni, mějte se taky fajn a ozvěte se za 2 měsíce, to je ta lhůta, když vyhrajete, abyste se mohla znovu zúčastnit, ano?
2: Dobře, dobře.
0: Zůstaňte děkuju. Prosím na telefonu, pěkný den, nashledanou.
2: Nasanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Brýlatý blonďák, tak si tohoto zpěváka vybavím já, když zajdeme do roku 74. John Denver. Jeden z jeho zásadních hitů si hned pustíme a traduje se, že písničku napsal snad za 10 minut bleskově, když ho celý motiv napadl na lyžařském vleku. Někomu to může připomenout Čajkovského 5. symfonii 2. větu. Budiš.

0: Před minutou bylo 7:15. Nahlédneme do předpovědi, doplníme si informace o teplotách i stavu oblohy. Začnu ranním regionem.
1: Počasí.
0: Zlínský kraj se teď nachází v teplotním rozhraní 10 až 14 stupňů. No samozřejmě se ještě bude oteplovat, k tomu se dostaneme. Ráno a z počátku dopoledne bude převládat jasno, z rána se ale ještě teď v údolích postupně rozpouštějí mlhy. Takže to asi pozorujete stejně jako já přes okno. Později dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne bude od západu přibývat i ta průsvitná. Postupně bude tedy převažovat polojasno, nebo až oblačno, a na severu a východě kraje se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr, postupně vítr východních směrů, rychlost do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a zpočátku dopoledne ještě mírně nepříznivé, pak se už dostanou dál na dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Řádové sestry nechtějí opustit dominikánský klášter v Uherském Brodě. Magistr řádu v Římě je před časem vyzval, aby si kvůli napjatým vztahům v komunitě zažádali o transfer do jiného kláštera. Část z nich ale usiluje o setrvání na jihovýchodě Moravy. Podrobnosti už za chvíli probereme s reportérem Michalem Sladkým.
2: Mám teď šílené období. Točím, hraju a cestuju, říká se smíchem charismatický herec, dabér, hudebník a světoběžník Martin Písařík. Jak se vyrovnává s tlakem i očekáváními? Kdy mu bylo na jeho cestách nejhůř? A proč je pro něj důležité zůstat věrný sám sobě? I na to se ho zeptám už ve středu 3. června živě z obchodního centra Zlaté jablko. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: osudu dominikánského kláštera v Uherském Brodě se bude rozhodovat v Římě. Řádové sestry měly po vnitřních rozporech z města odejít, část z nich chce ale zůstat. Podrobnosti má právě teď reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Michale, vysvětli nám úvod. Na úvod, proč má být dominikánský klášter v Uherském Brodě prázdný, tedy bez řádových sester?
1: Provinciále České dominikánské provincie bratr Filip Boháč v polovině května v prohlášení zveřejněném na stránkách uherskobrodské farnosti uvedl, že už před několika lety došlo v komunitě sester ke sporům, které se nepodařilo napravit, a proto si dominikánky mají požádat o přeložení do jiného kláštera. Mezi sestrami ale text, který s nimi předtím nikdo nekonzultoval, způsobil, jak sami říkají, hlubokou bolest. Sestry Aneška a Dominika v prohlášení, které poslali Českému rozhlasu, uvedli, že nerozumí tomu, proč by mělo dojít k uzavření kláštera.
0: Co se dominikánkám konkrétně nelíbí?
1: Řádové sestry mrzí, že text, ke kterému se nemohli vyjádřit, vyvolal pohoršení, bolest a zklamání mezi farníky a věřícími. Některé formulace podle nich vytvořily dojem neustálých hádek a rozdělení mezi sestrami, což podle nich neodpovídá skutečnosti. Připouští, že komunita prochází dlouhodobým neřešeným problémem. Zdůraznili ale, že se nejedná o neodpuštění a nelásku. Dvě sestry sice požádali o odchod na jeden rok do komunity v Itálii. Tři mnišky se ale odvolají k magistrovi řádu, aby mohli v Uherském Brodě zůstat a klášter nebyl uzavřen. Já jsem hovořil se sestrou Aneškou a ta uvedla, že teď počkají na vyjádření magistra řádu v Římě a více prozatím k celé záležitosti nechtějí vyjadřovat.
0: Co na jejich prohlášení říká provinciál České dominikánské provincie?
1: Bratr Filip Boháč mi řekl, že jejich postoj zůstat v Uherském Brodě sice chápe, ale na celkové situaci to nic nemění.
2: Já jsem tady nějakým způsobem předtím jejich vůli tam zůstat, to jsem jako prostě přeposílal do Říma magistrovi řádu a z Říma přišla odpověď, že prostě trvají na tom původním jako rozhodnutí, jak to přesně bude, to je samozřejmě otázka. Bude to nějaký domluvání s tím asi.

0: sama se sebou.
1: Kdy a jestli vůbec Mnišky Uherský Brod definitivně opustí, tak není jisté. Podle bratra Filipa Boháče ale platí, že stávající dominikánský kněz odejde 1. července do Olomouce a veškeré mše svaté se z dominikánského kostela na nebe vzetí Panny Marie přesunou do farního kostela na Masarykově náměstí. Co bude s kostelem i klášterem dále, to se teprve ukáže v budoucnu. Sestry v dopise doplnili, že chtějí pokračovat v přípravách na rekonstrukci střechy kostela, na kterou se jim díky farníkům a dalším podporovatelům podařilo sehnat 2,5 milionu korun. Na účtech kostela jsou podle nich ještě další 4 miliony.
2: Část dominikánských sester nechce opustit klášter v Uherském Brodě. Případ sleduje reportér Michal Sladký, kterému za informace děkuju a přeju hezký den.
1: Rádo se stalo, naslyšenou, hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uhersko-Hradišťsku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se také na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Obec Prostřední Bečva na Vsetínsku připravuje instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých budov. Nové solární panely budou umístěny na obecním úřadě, domě služeb a bufetu u tenisových kurtů v areálu Biotopu. Spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří má pomoct obětem zneužívání v církvi. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je zlepšení podmínek pro oběti jedna z priorit. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara má spolupráce církvi pomoct s citlivým řešením případů. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS se dnes setká s tajvanským prezidentem Williamem Lajem. Jednání je naplánované v rámci oficiální návštěvy Tajvanu. Tu ovšem nepodpořil kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO. Vláda kvůli tomu Vystrčilovi, ke kterému se připojila delegace se zástupci českého biznesu nebo vysokých škol, neposkytla vládní speciál. Skupina proto do Tajpeje letěla komerční linkou. Dnes bude převládat jasno. Ráno se ještě v údolích mohou rozpouštět mlhy. Později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 14 stupni. Nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Zašově na Vsetínsku. Hustou mlhu momentálně ještě čekejte na Kroměřížsku, Holešovsku, Hulínsku i Otrokovicku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půjdeme za kulturou, doplníme si region o zajímavé akce, které se na dnešek chystají. Ale to až za chvíli, teď je 7:30, posílám přání dobrého úterního rána a písničku Argeny.

0: Český rozhlas Zlín, přející dobré úterní ráno, když teď máme 8:45. Pokračujeme kulturou a začneme v krajském městě. Úterý na Zlín Film Festivalu bude patřit hvězdám na chodníku a spolupráci s Kapkou naděje. Nové hvězdy před velkým kinem budou patřit herečce Kristýně Badinkové-Novákové a herci Martinu Písaříkovi. Oba budou u jejich slavnostního odhalení v 16:15. Na Miloše Macourka a legendární seriál Arabela zavzpomínají představitelé Arabely a Honzíka, Jana Naďová a Ondřej Kepka. Začátek besedy je v 17:00 v univerzitní budově U18. Večer roztančí náměstí míru koncerty Českého rozhlasu. Nejprve od 18:00 vystoupí zpěvák Vojtěch Drahokoupil, který je známý taky díky hlavním rolím v několika muzikálech. Od 20:00 na něj pak naváže zpěvačka Tereza Mašková, vítězka Superstar 2018 s ikonickými růžovými vlasy a ohromujícím hlasem. A pokud se vydáte za festivalovým děním, tak v parku Komenského rozhodně navštivte dílnu Českého rozhlasu Zlín, kde si do zítřka do středy můžete natočit vlastní rozhovor se známými osobnostmi nebo festivalové zprávy a setkat se s našimi moderátory. Budeme se na vás těšit od 9:00 do 13:00 a potom od 14:00 do 19:00. Vydat se dnes můžete i do knihovny Kroměřížska, kde připravili zábavné aktivity, kterými si společně chtějí připomenout týden mediálního vzdělávání. Interaktivní materiály, ze kterých se poučíte, jak dodržovat bezpečnost na internetu, výstavu k mediální gramotnosti a také zábavné aktivity s bíboty. Program v knihovně Kroměřížska je připravený dnes mezi 9:00 a 18:00. Holešovský dětský sbor Moravské děti dnes vystoupí na společném koncertě pěveckých sborů. Jako speciální host na tomto hudebním večeru se představí dětský sbor Myšky ze soukromé základní umělecké školy Kroměříž. Koncert začíná v Holešovském zámku v 18:00.
1: Regionální stopař.
0: Drožnova pod Radhoštěm dorazilo Imaginárium, divadla bratří Formanů a jejich přátel. Unikátní hravá výstava pro děti i dospělé zve do světa fantazie, loutek, pohyblivých objektů i kouzelných dekorací. Výstava se koná ve Společenském domě a tam se dnes taky vydá naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Prozkoumá, co všechno na návštěvníky v tomto kouzelném labirintu čeká a do vysílání Českého rozhlasu Zlín se nám přímo z místa přihlásí, jak je domluveno, krátce před 10:30.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Před minutou bylo 7:45, dál si řekneme o vývoji teplot, oblačnosti a krátkou předpověď uvedu ranními čísly měřících stanic. Nejdřív se tedy věnujeme ranním aktuálním hodnotám.
1: Počasí.
0: 11 stupňů, to je momentálně Kroměříž, Holešov, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Bojkovice, dál ještě Štítná nad Bláří, Valašské Meziříčí a Vsetín. Všude tady bylo naměřeno prozatím 11 stupňů, o jeden víc ve Starém Městě, 12 stupňů je taky v Bystřici pod Hostýnem a v Luhačovicích. Když se přesuneme do Rožnova pod Radhoštěm, Horní Bečvy a Velkých Karlovic, tady je to společná hodnota 10 stupňů Celsia. Ráno a zpočátku dopoledne bude převládat jasno, jenom teď ještě se ještě v údolích budou postupně rozpouštět mlhy, což ještě neustále probíhá. Dopoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne bude od západu přibývat i průsvitná. Takže postupně bude převažovat polojasno nebo až oblačno a na severu a východě kraje se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, postupně vítr východních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme taky rozdělené, ráno a zpočátku dopoledne ještě mírně nepříznivé, přes den už by měly být dobré. Biozátěž zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Trenér Roman Skuhravý splnil úkol a dovedl fotbalisty Slovácka k záchraně v první lize. Na nové smlouvě se ale zatím s klubovým vedením nedomluvil. Na čem jednání stojí, od nás uslyšíte za okamžik.
2: Vila ve zlínské čtvrti Lazy stojí u lesa uprostřed zeleně. Do roku 1950 v ní žila rodina jednoho z baťovských ředitelů Františka Maloty a jeho ženy Julie, dnes děti z dětského domova. Vila podle návrhu Vladimíra Karfíka upoutá sedlovou střechou s výraznými komíny i omítnutou fasádou, vevnitř například velkorysým vybavením a dřevěným schodištěm. Je jednou z nejzachovalejších zlínských vil postavených za druhé světové války a vy se do ní můžete podívat v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: 9 minut do 8 hodiny, jdeme za sportem. Fotbalový trenér Roman Skuhravý splnil ve Slovácku úkol a tak si teď může klást podmínky. Po úspěšné záchraně v nejvyšší soutěži mluvil kouč o tom, že ještě nemá v Uherském Hradišti podepsanou smlouvu pro příští sezónu. Klubové vedení o něj přitom stojí a on sám chce taky pokračovat.
1: Já jsem řekl vlastně hráčům před barážovým zápasem, když jsem viděl, v jakém jsme stavu, jaký strach máme z toho, jakoby, co bude, tak jsem jim řekl, že zůstanu trenérem Slovácka a moje slovo platí. Jen to došlo do takovéhle situace, že v této chvíli je výhoda na mý straně, ale na straně Slovácka.
2: Přibližuje trenér fotbalového Slovácka Roman Skuhravý jednání o nové smlouvě, které vede s klubovým vedením, a vysvětluje, proč zatím kontrakt nepodepsal, i když nabídku dostal.
1: Jde o délku smlouvy, protože oni chtějí dlouhodobý kontrakt a já chci jenom roční kontrakt, protože prostě během toho roku chci vidět, jak Slovácko bude přemýšlet a jaký kroky bude dělat. Takže v tom je jediný problém.
2: Tato Skuhravého slova je možné jednoduše vysvětlit tak, že od klubového vedení očekává investice do kádru, tak aby v příští sezóně nehrálo Slovácko zase jen o udržení mezi elitou.
1: Prostě chci vidět u Slovácka ambici. Musíme poskládat daleko hladovější, daleko konkurenceschopnější jakoby mužstvo a věřím, že ten základ, který jsme položili letos, tak se nám příští rok vrátí.
2: I když trenér ještě smlouvu nepodepsal, chystá už minimálně jednu změnu v realizačním týmu. Chce ho rozšířit o Vlastimila Daníčka, dlouholetého hráče Slovácka, který čerstvě ukončil kariéru. Daníček potvrdil, že ho možnost stát se Skuhravého asistentem láká.
3: Když to půjde, když bude ta možnost, tak 100% jo. Teď prostě odfrknem, je dovča a myslím si, že se to bude prostě řešit až po té dovolené, ale ta nabídka tam od trenéra přišla.
2: Skuhravý vysvětluje, proč stojí o to, aby se Daníček z pozice hráče hned přesunul do trenérské kanceláře.
1: Lídrovská role se nedá naučit. Tu prostě buď máte, anebo nemáte a to je jeden z velkých předpokladů pro to, aby si mohl dělat trenéra.
2: Jestli Skuhravý skutečně podepíše v Uherském Hradišti novou smlouvu a Daníček se stane jeho asistentem, o tom vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín informovat. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na Holešovsku v létě projde opravou 40 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Zajímavá a méně navštěvovaná místa napříč regionem můžou letos znovu objevovat účastníci hry Poznáváme Valašsko. Poslanci projednávají zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 24 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá plošnou obnovu silnic druhé a třetí třídy na Holešovsku. Opravy financuje z rozpočtu pro výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Obnovou projde 28 úseků v celkové délce 40 kilometrů. Práce jsou naplánované převážně do konce srpna, v jednom případě ještě v září a říjnu. Pokračuje šéf ŘSZK Bronislav Malý.
4: ŘSD nám opraví úseky některých krajských silnic, které byly v minulých letech nejvíce zatížené jako objízdné a přístupové trasy v době výstavby dálnice D49. Přesné termíny stavebních prací budeme průběžně zveřejňovat na našem webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.
2: Turisté se letos můžou opět zapojit do regionální hry Poznáváme Česko. Destinační společnost Valašsko ji letos pořádá už po osmé. Hra provede účastníky na méně navštěvovaná místa regionu Valašsko. Hráči sbírají razítka v podobě medvědí tlapky do hrací karty, kterou si spolu s brožurkou můžou pořídit ve vybraných informačních centrech. Více dodává mluvčí destinační společnosti Lenka Kováčová.
5: Hra letos nabízí 20 turistických cílů, například Vráblovy paseky, Pramen Rožnovské Bečvy nebo Vařákovy paseky. Každoročně se do ní zapojuje kolem 5000 účastníků. Novinkou letošního ročníku je odměna už za 5 nazbíraných razítek, která má přilákat více turistů k poznávání regionu.
2: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
6: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
2: Masivní ruský útok na Kyjev nepřežili nejméně 3 lidé, desítky dalších utrpěli zranění. Uvedl to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o pádu 24-patrového bytového domu, na který nejspíš spadla ruská raketa. V troskách budovy podle něj můžou být uvězněni lidé. Na několika dalších místech v ukrajinské metropoli po útocích vypukly požáry. Ruské útoky cílily taky na Charkov nebo Dnipro, kde zabili nejméně 5 lidí a dalších 25 zranili.
3: Počasí.
2: Dnes bude převládat jasno, ráno se ještě v údolích regionu mohou rozpouštět mlhy. Později odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 14 stupni a nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Zašové na Vsetínsku havarovaly dvě osobní auta. Porouchané vozidlo stojí u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. V Brusném na Kroměřížsku se po nehodě osobního auta projíždí kyvadlově. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Teď začnu otázkou. Vadí vám lidé, kteří si v divadle při představení hlučně rozbalují bonbon, dívají se do mobilu a na konci pořádně nezatleskají? V Kroměříži díky projektu Tleskat je normální roste generace diváků, kteří nic z toho na kulturních akcích dělat nebudou. Za chvíli prozradíme víc reportáži a pak vám představíme loutkové divadlo Pimperlata z Valašského Meziříčí. Své publikum baví už více jak 3 dekády. Jaké ale byly začátky souboru? A je dnes vůbec zájem o pohádky? Do Valašského Meziříčí se vydáme v dalším pokračování cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8 hodin 5,5 minuty. Za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející dobré úterní ráno, 2. červnové.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tleskat je normální. Tak se jmenuje kampaň, kterou pro školáky i předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim, že děti neuměli herce odměnit potleskem, houpali se na sedačkách nebo zírali do mobilu. Celý rok tak zábavnou formou vždycky před představením pro školy a školky učili žáky, jak se správně chovat na kulturních akcích. A součástí projektu je i výtvarná soutěž.
1: Dobrý den.
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká čtvrtá A.
1: Vy jste vyhráli.
2: Děti zvítězili ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve čtvrté třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
5: Mě taky.
6: Já si myslím, že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
2: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení.
7: Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
8: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
9: Tak, zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
9: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální v jídelně.
2: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
9: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Zastavíme se u počasí, tentokrát podrobně a poslechneme si předpověď na několik příštích dnů. Všechny důležité informace má pro nás připravené meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím a do Brna přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Úterý v celkovém hodnocení vychází jako slunečný den, anebo nás čeká naopak hodně oblačnosti? A jaké maximální teploty?
1: Ano, mělo by dnes být slunečno, ty ranní mlhy by se měly postupně rozpouštět a později odpoledne se začne vyvíjet kupovitá oblačnost a také bude od západu přibývat i průsvitná oblačnost vyšších pater. Postupně tak převáží spíše polojasno nebo až oblačno a na severu a východě kraje se mohou s menší pravděpodobností objevit také přehánky. Dnešní maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: A když si ještě upřesníme číslo do biozátěže, jak to vychází?
1: Stupeň číslo 1, tedy zátěž mírná.
0: Hned se podívejme taky na zítřek, jak nám nejenom teplotně představíte středu.
1: A středa bude oproti dnešku odlišná, vlastně se bude podobat spíše včerejšku, a bude tedy zataženo a už během noci, spíše potom k zítřejšímu ránu, budou přicházet od západu srážky a ty srážky vydrží na území Zlínského kraje zítra během celého dne. A přehánky nebo ten deštík se rozšíří během dopoledne už na celé území kraje. Také se v nich, v těch srážkách může objevit nějaká bouřka a odpoledne a večer se budou srážky s občasnými pauzami vyskytovat stále na celém území, ale už to nebude tak souvislá plocha, ale spíše opravdu ta přehánková nebo přerušovaný déšť nějaký a zítřejší maximální teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia.
0: Zajdeme ještě kousek dál, směrem ke konci pracovního týdne. Naznačte vám, Báro, prosím, vyhlídky na čtvrtek, pátek, jak se projeví další dny před víkendem.
1: V podstatě se to do konce týdne bude hodně podobat těm dnům, co máme teď. Jeden den bude pěkněji, slunečněji a tepleji a další den bude zase chladněji a zataženo s deštěm. Konkrétně ten pěknější den bude čtvrtek, tam by teploty měly vyšplhat mezi 20 až 24 stupňů a mělo by být opravdu spíše polojasno a tím pádem slunečno. A pátek zase opět spíš zataženo, potom také v průběhu dne s deštěm a maximální teploty do 20 stupňů Celsia.
0: Tak si ten průběh počasí já představuji jako takovou hezkou sinusoidu, že?
1: Ano, takové trochu aprílové počasí, akorát se trochu spletlo v měsíci.
0: Ano, ještě historická otočka. Na závěr si rádi poslechneme o teplotních rekordech. Jaká jsou to čísla pro 2. červen ve Zlínském kraji?
1: Maximum pochází z roku 1947 z Napajedel, kde teploměr ukázal 34 stupňů a jednu desetinu a minimum pochází z roku 1928 z Hostýna, kde teploměr ukázal minus 4 stupně a jednu desetinu.
0: Všechny informace o počasí zazněly. Do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín je připravila a uvedla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Na Zlín Film Festival se návštěvníci i hosté pravidelně a rádi vrací. V Českém rozhlase Zlín nám to v úterý 2. června dopoledne potvrdí herec a moderátor Maroš Kramár. Jaký byl jako dítě? A která místa mu ve Zlíně nejvíce učarovala? Dozvíte se v našem speciálním festivalovém rozhovoru, který budeme vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Poslechněte si, anebo rovnou přijďte za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Před 30 lety se tři členky Sokola ve Valašském Meziříčí dohodly, že založí loutkové divadlo. Tehdy nejspíš vůbec netušili, že pimprlata budou rozdávat radost a smích i po takové dlouhé době. Na Valašsko se vydala i naše redaktorka Silvie Pospíšilová a my teď nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín její postřehy.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Proč mě strašíš?
3: Ale
4: Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví malé i velké už tři desítky let. U jeho zrodu tehdy byla Jana Fabiánová.
5: My jsme restituovali tady Sokolovnu v 94. roce a protože Sokol není jenom o cvičení, je i o společenských a kulturních aktivitách, a tak jsme si zaspomínali, že tady taky bývalo někdy dávno loutkové divadlo, a tak s třema sestrama jsme se rozhodli, že založíme loutkové divadlo.
4: Vrací se v čase principálka. Česká obec Sokolská tehdy pořádala takzvané loutkářské školičky a tak dámy z Valašského Meziříčí vyrazily do Prahy k profesoru Havlíkovi.
5: Začali jsme vytvářet loutky, udělali jsme si přenosné loutkové divadlo a hráli jsme v zasedačce.
4: Poskládat partu, která se bude ochotná zadarmo ve svém volném čase věnovat tvorbě pro děti, byl zpočátku trochu problém. Pokračuje ředitelka divadla.
5: Většinu těch rolí nám hrály naše děti, ale postupně jsme přibírali, jak se našli prostě lidé ochotní tady něco dělat.
4: V průběhu let se dětský soubor přetransformoval v dospělý. Dnes mají Pimprlata 18 členů s věkovým rozpětím od 25 do 85 let. Poradit si musí hned se třemi typy loutek.
5: Původně byli teda maňásci, potom jsme dostali ze Sokola Frenštát staré loutky fundus, a tak ten nám jako darovali a my jsme si tento fundus nechali zrekonstruovat a postupně jsme si k tomu nechali přidělat loutky místním řezbářem panem Bařenicou.
4: Janu Fabiánovou okouzlili javajky, které se vodí ze spodu pomocí tyček, drátů nebo vahadel. Většinu z nich vyrobila sama.
5: Ty maňásky a javajky, včetně těch kulis, dělám já tady, akorát teda ty marionety už je nějak mimo můj obor.
4: Spočítat pohádky, se kterými už Pimprlata bavila publikum, je jednoduché. Co rok? To jeden divadelní kus.
5: Jakkoliv ze začátku jsem si myslela, že to téměř mrtvá disciplína, tady to loutkové divadlo. Je o to zájem velký, ale opravdu o klasické pohádky. My hrajeme Perníkovou chalupku, Červenou karkulku, ty klasické loutkařské hry a opravdu máme většinou vyprodáno.
4: Jana Fabiánová stojí v čele souboru už 30 let. Nelitovala někdy?
5: No litovala, ale zas mě to rychle přejde. Někdy si fakt nadávám, ale zase na druhou stranu, když vidím ty děti, nebo i maminky nám děkujou, zaplatí si vstupný a ještě nám poděkujou za to, že teda hrajeme, takže nelituju.
4: Z Valašského Meziříčí Silvie Pospíšilová, Český.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Bylo 9:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Do střechy kina Vatra ve Vsetíně zatéká, město proto připravuje její opravu. Podle mluvčí radnice Jany Raškové má rekonstrukce zabránit dalšímu poškozování budovy a zlepšit technický stav střechy na další roky. V současné době město vybírá firmu, která práce provede. Nové bytové projekty připravují v Luhačovicích na Zlínsku. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je stále obtížnější najít dostupné bydlení přímo ve městě. V Brně na výstavišti dnes startuje veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% méně než loni. Ty však budou přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Razlerové firmy většinou nabízejí zájemcům minimálně 160 korun za hodinu. Dnes bude převládat jasno, později odpoledne čekejte i oblačnost až polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni a nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D49 u Holešova ve směru na D1 je odstavené nákladní auto. Dvě osobní auta havarovala u Tlumačova směrem na Otrokovice. U Šumic na Uhersko-Hradišťsku se srazilo osobní auto se zvěří. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: U data 2. června ještě důležitá připomínka, svátek dnes mají Jarmilové. Toto slovanské jméno samozřejmě a pochopitelně evokuje jaro, naději na nové začátky, bujnost, sílu, někdy i prudkost, ale hlavně lásku. Oslavenců máme v republice přibližně 500 a já už přidávám hudební gratulaci přes písničku Standy Hloška.

0: Musím říct, že na to, že skupina OMD funguje skoro 50 let, si pánové s návštěvou Česka dali poměrně na čas. Poprvé přijeli do Prahy až v únoru 2024. No, protože dorazila skutečná legenda syntezátorového popu, fanoušci vykoupili vstupenky poměrně brzy od startu prodeje. Možná by mě chtěli někteří pamětníci drobně opravit, tak doplním jednu větu. Kapela odehrála dávno v 80. letech utajený koncert pro úzký okruh diváků v socialistickém rekreačním středisku na Orlíku. Opravdu. Bylo to výměnou za návštěvu továren Tesla na našem území, které kapela zoufale toužila vidět. A proč? No, protože právě pracovala na svém budoucím hitu Tesla Girls. Takže úzký okruh vyvolených o tom věděl, my si ale připomeneme až rok 91. Pandora's Box, písničku, kterou jako jednu z mála můžeme ještě dnes slyšet v playlistu komerčních rádií. Možná by bylo dobré připomenout, co vlastně zkrátka OMD obsahuje v plném znění. Orchestra Maneuvers in the Dark, ale to by bylo moc dlouhé, tak se šlo do tří písmen.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď je 9:15. Jaké mají pro nás nové zprávy meteorologové, si upřesníme a krátkou předpověď otvírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: U nás ve Zlínském kraji se aktuálně pohybujeme mezi 11 a 16 stupni. Ve zbytku rána a zpočátku dopoledne bude převládat jasno, později dopoledne se začne pak vyvíjet kupovitá oblačnost a odpoledne bude od západu přibývat i průsvitná oblačnost. Postupně pak bude tedy převažovat polojasno nebo až oblačno a na severu a východě kraje se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, postupně vítr východních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky ještě i na začátku dopoledne budou mírně nepříznivé, tak jak je máme teď, přes den se upraví na dobré a biozátěž jedničková, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

2. června, tak i dnes budeme dopoledne i odpoledne vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Přesně tam se můžete za námi, můžete přijít podívat na 66. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, který je v plném proudu. Moje kolegyně Anna Randárová si bude povídat s pravidelným hostem zlínského festivalu, hercem a moderátorem Marošem Kramárem. Na rozhovor se můžete těšit po 11. hodině. Zdeněk Gunák se přihlásí už za chvíli, to je přesně okamžik, kdy už mě tu pro dnešek nebude potřeba. Za celý vysílací tým Českého rozhlasu Zlín přeje hezký den a pohodu u poslechu Petr Uhřík. Zítra se budu těšit ve stejném čase, na stejné vlně, hned ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radoštěm pokračuje modernizace polikliniky. Zlínský filmový chodník slávy bude ode dneška bohatší o 2 hvězdy. Jak lépe zajistit bezpečnost dětí u opatrovnických soudů, navrhuje úprava rozvodové novely. Dnes bude v regionu jasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje podle plánu. Dělníci tam pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace v chodbách, čekárnách a vstupní hale. Práce se dělají za plného provozu, většinou po 14. hodině. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky nebo dočasným omezením, dodává mluvčí rožnovské radnice Adela Kousalová.
2: Součástí modernizace jsou nové podhledy, úsporné LED osvětlení a především nová vzduchotechnika. Ta výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty i zdravotnický personál, a to zejména během letních veder a zimních měsíců. První výsledky už jsou vidět v budově A. Kompletně hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.
0: Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
3: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi nokty?
4: Maminčiny nokty přece. Pravý nokty na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
5: Kristýnu Badinkovou-Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
6: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
5: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno, odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty budou 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po požáru odstavené nákladní auto je u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přísahám, jak před oltářem, řídívám se kalendářem. Vyčetl jsem z něho už, dneska svátek slaví muž. Autorita pravila, obdarujte Jarmila. Jak? Na to je mnoho forem, já vám půjdu jednou vzorem. Když to vezmu ze široka, je to prezent samá sloka. Mezi dárky jednička, prostě pěkná písnička. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 2. června roku 2026 a po včerejším deštíku se nám v Brně opět objevilo slunéčko. Krásně svítí, jak já říkám tady na mojí meteorologickou stanici, což je krásný jezuitský kostel na nebevzetí Panny Marie, protože on tento sluníčko, já tak na to vidím, že ho tak tam kreslí ty obrazce a s těmi okny, to dělá takovou nádhernou scenérii, ale kolem jsou ty vzrostlé tysy, takže to je prostě úžasné, úžasné. No, takže máme dneska hezký den, dnes mají svátek pánové chlapci křestního jména Jarmil, takže všem, jak jim říkáte, Jarmilové nebo Jarouškové, tak všem Jarmilům vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Náš srad se uskutečnil 23. května v Lysicích. Třídy 9. A a 9. B vyšli jsme v roku 64. Chci poděkovat všem spolužákům za účast. Sešlo se nás 21, někteří ze zdravotních důvodů nemohli, ale pozdravovali. Bylo to moc pěkné jako vždy. A tak nám prosím zahrejte od Milana Chladila, za rok se vrátím. Zdravím Rádio Brno i vás, pane Junák, vaše srdcovky nemají chybu. Všem pozdrav a velký dík, hlavně organizátorkám. Pavla Střeště.
0: Milá paní Pavlo, děkuji vám, jsem rád, že posloucháte srdcovky a že vás baví, mám velkou radost. No, tak to jsem rád, že se to vaše setkání tak hezky sešlo a že jste se setkali všichni. No, vybrala jste si písničku, tak to už je taková předzvěst, za rok se určitě potkáte, takže za rok se vrátím.

0: Krásná písnička a překrásný hlas Milana Chladila. Za rok se vrátím. Moji milí posluchači, víte, co se stalo právě na začátku června před 130 lety? To 22-letý mladík jménem Guglielmo Marconi přišel v Londýně na patentový úřad s nápadem, kterému tehdy spousta lidí moc nevěřila. Tvrdil totiž, že se dají posílat zprávy vzduchem, bez drátů. Dnes to zní samozřejmě, jenže tehdy to byla skoro fantazie. V rodné Itálii o jeho nápad příliš nestáli, a tak zkusil štěstí v Anglii. A dobře udělal. Ze začátku to ještě nebyl rozhlas, jak ho známe dnes. Marconiho přístroj uměl posílat jen znamení, tedy tečky a čárky Morzeovy abecedy. K hudbě, k lidskému hlasu, k rádiu v kuchyni vedla cesta ještě opravdu velmi, velmi dlouhá. Trvalo to skoro 30 let, než se ozvalo první pravidelné vysílání. Tady u nás na Moravě bylo zahájeno v roce 1924. A pak už to šlo, jak se říká, ráz na ráz. Večerníčky, pohádky, sportovní přenosy, rádio v kuchyni, které hrálo od rána do večera, zatímco se vařil oběd nebo pekla nedělní bábovka. Asi ani ve snu by tehdy toho mladého vynálezce nenapadlo, že o 130 let později budou lidé poslouchat rádio v autě, v telefonu nebo třeba při ranní kávě. A že si budou posílat písničky, no, z pořadu srdcovky. Tak díky, pane Marconi. A díky i vám, moji milí posluchači, že jste dnes s námi. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Tak to byla Anna K., písnička jediná, pomalinku nám doznívá. Tak, a už je ticho a já mám pro vás další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takhle. Pro naši babičku paní Miladu Vinickou z Modřic zahrajte prosím píseň Lady Carnival od Karla Gotta. Babi, ať si stále tak čupr babička a zdraví ti dál slouží. Děkujeme, tvoje vnučky Kateřina a Petra. Tak milá děvčata, to víte, že rád zahrají pro vaši babičku a doufám, že ta písnička

0: písnička, kterou jste vybrali, Lady Carnival, ta je tedy velmi skočná, takže si babička určitě, jak se říká, u ní zadovádí. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, no, je něco po půl desáté. A protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, něco vás napadne, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Ztracená kniha dobrodružství. Tak, úterní indicie tedy zní: když přijala českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté. Opakuji úterní indicii. Když přijala českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Naďu Urbánkovou.
1: Český rozhlas Zlín.

Přijíždí poslední kauboj. No a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky mojí kamarádce Janě Zdráhalové do Blanska. Jen tak pro radost. Děkuji vám, pane junáku. Ludmila, v závorce Lída Bezinka. No tak, milá paní Ludmilo či Lído Bezinko, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže už vám posílám skupinu Nezmaři.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 2. června pomalilililinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě než se rozloučíme, vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, totiž vy mi píšete, mnozí z vás, kteří samozřejmě poslouchají srdcovky víceméně náhodou a pak zaslechnou, že dává nějaké indicie a že byste mohli něco malého vyhrát, něco hezkého, tak pak mi píšete, kde ty indicie seženete. No, musíte poslouchat, pokud chcete soutěžit, tak každý den, nenutím vás, abyste poslouchali celé srdcovky, ale indicie zpravidla zazní něco tak kolem 9:30. No a tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř a já vám od pondělka do pátku vždycky přečtu jednu indicii, v pátek je poslední, tam Miloš dá nějakou tu malou nápovědičku, jestli hledáme kdo, nebo hledáme kdy, nebo hledáme kde. A potom vy prostě pošlete svoje odpovědi, všechny kladné odpovědi se dostanou do osudí a z nich se vyhlasuje jeden šťastný výherce. A toho my zveřejníme v sobotních víkendových srdcovkách. Takže tak jako souhrnem. Takže dnešní úterní indicie zní takto. Když přijala českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté. Tak to byla úterní indicie, moji milí, ještě bude středeční, čtvrteční a páteční, nebojte se. No a ještě mám připomenutí, opět se mi to, já to pořád opakuju, se mi množí ta vaše přáníčka k narozeninám, prosím pěkně, ne, že bych vám nechtěl zahrát k narozeninám, rád vám bych zahrát k narozeninám, ale to bych lezl do zelí jiným pořadům, jako je třeba Blahopřání s písničkou, který tento pořad moderují moji milí kolegové, Jiřinka Ostrá, Ivanka Slabáková, Květuška Navrátilová a nebo Karel Hegner, takže ne. A jak už říkám, to všechno přijme prostě přístroj, ten to vygeneruje, že to nepatří do srdcovek, spadne to někam do koše a ke mně se to nedostane. Tož tak. Takže, moji milí, pokud budete chtít, abych vám zahrál na přání, já mluvím třeba k výročí svatby, nebo že máte rádi manželku, nebo manžela, že uvařil oběd, nebo manžel postříhal záhonky. Prostě k tomuhle rád vám zahraju. A nebo jenom tak, pro hezký den. Takže máte tyto 3 možnosti. Buď mi to zavoláte na můj telefonní záznamník a namluvíte mi to svým hlasem. Číslo telefonního záznamníku je 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo prostřednictvím e-mailové adresy srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a k tomu přiřadit konkrétní písničku dle vašeho výběru, musíte mi to dát opravdu vědět v dostatečném předstihu, protože musíme sestavit, jak se říká, ten natáčecí plán, tedy vysílací plán, zařadit písničku do playlistu a to vyžaduje trošku čas. Takže, moji milí, v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky, zítra už je středa, srdcovek bude třeba a já se na vás hned po 9:00 budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji bude dnes a zítra prezident Petr Pavel. Navštíví školáky i Zlínský filmový festival. Prostřední Bečva na Vsetínsku instaluje fotovoltaiku na obecní budovy. Fotbalový Zlín získal slovenského univerzála Gažiho. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uhersko-Hradišťsku. Bude jednat s vedením města Zlína a zastaví se také na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Obec Prostřední Bečva na Vsetínsku připravuje instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých budov. Nové solární panely budou umístěny na obecním úřadě, domě služeb a bufetu u tenisových kurtů v areálu biotopu, dodává nezávislá místostarostka obce Alena Srovnalová.
2: Potřebujeme si samozřejmě uspoření energie, instalujeme to na objekty, kde je vlastně jako provoz v obecní úřad je, běží vlastně jako celoročně. V minulém roce jsme zakoupili na obecní úřad elektromobil, takže samozřejmě chceme prostě ušetřit za provoz, ať už toho auta, anebo z těch samotných objektů.
0: Posuzování konfliktních rozvodů a opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti, jmenují se checklist a risk mapa. Testuje je 7 okresních soudců v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a taky jaká přijmout opatření, říká místopředseda Ústeckého kraje soudu Vladimír Polák.
3: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí, a další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte. Sport.
0: Druhou letní posilu prvoligových fotbalistů Zlína je Adam Gaži. 23-letý slovenský hráč přichází ze Skalice a podepsal 3-letý kontrakt. Gaži začínal jako ofenzivní křídlo, sám ale mluví o tom, že na kraji hřiště může nastoupit kdekoliv.
4: Ty posledné sezóny jsem hrál na levé obraně a nepřijde mi to jako velká změna. Stále vím hrát aj ofenzivně, aj napravo, aj nalavo, takže je to v podstatě iba o pozici navyše pre mňa.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, odpoledne čekejte spíše oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes budou 21 až 24 stupňů Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dnes bude zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Aničkou Randárovou. Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích Zlínského kraje hlášenou žádnou dopravní nehodu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné úterní dopoledne. Máme 2. června. Posloucháte Český rozhlas Zlín, který i dnes vysílá z obchodního centra Zlaté jablko. Během následujících 2 hodin se můžete těšit na písničky, které nestárnou, na festivalové rozhovory i na vstup naší regionální stopařky. Ta se dnes vypravila do Rožnova pod Radhoštěm, kde se otevřely dveře do světa fantazie. Můžete tam totiž navštívit výstavu Imaginarium, divadla bratří Formanů a jejich přátel. Ta láká na loutky, pohyblivé objekty, dekorace i hry, do kterých se mohou návštěvníci sami zapojit. Co všechno lze v Imaginariu zažít, se dozvíme po 10:45. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Jana Kratochvílová v dopoledním Českém rozhlase Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle Poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
2: Položíme a necháme. Až se tak jako samo uvolní maso?
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc, plameny výšky metra půl.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek a přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No a tam chytul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při plambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svítkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: trojpodlažní budově tržnice na náměstí Práce ve Zlíně jsou dnes malé obchůdky, provozovny i restaurace. V roce 1927 vznikla jako první obchodní dům firmy Baťa, tehdy moderně vybavený takzvaný dům služby. Kde byla ale první prodejna obuvi pod značkou Baťa ve Zlíně a která byla první v republice? Zdeňka Urbanovského se na to zeptám v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v naši

wieczny mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječný mužský svět, ten báječný mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 25 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Imaginárium divadla Bratří Formanů a jejich přátel je od pondělí k vidění ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava proměnila celý prostor v labyrint plný fantazie, loutek, výtvarných objektů a herních prvků, které lákají děti i dospělé. Na místě je proto také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne z Rožnova pod Radhoštěm. Já musím říct, že v imagináriu se člověk velmi rychle vrátí do dětských let. Kolem mě jsou loutky, dřevěná zvířata, různé pohyblivé objekty, taky třeba obří pekseso nebo malovaná manéž. A opravdu důležité je zmínit, že na většinu exponátů se smí sahat, hrát si s nimi a objevovat nejenom svět pohádek.
1: Petro, komu je vlastně imagináriu určené?
2: Organizátoři výstavy mluví o společném zážitku pro celé rodiny, což můžu jen potvrdit. Co dělá imaginárium tak výjimečným, nám ale teď už prozradí ředitel městské kulturní agentury Téčko a jeden z organizátorů výstavy Jakub Sabotka. Dobrý den.
3: Dobrý den. Co dělá imaginárium výjimečným? Je to opravdu úžasný svět, který vytvořili Bratři Formaní. Původem jsou ty věci určeny pro jejich divadelní představení na lodi tajemství. A s tama se poté stěhují a vytváří tento imaginární svět. Podařilo se jim kolem sebe shromáždit obrovské množství skvělých výtvarníků, kteří vytvořili loutky, hybohledy, kulisy a spoustu úžasných věcí, hraček.

0: loutkového divadla, na které tady narazíte a můžete si s nima začít hrát.
1: Já můžu jenom potvrdit, že výtvarníci byli opravdu velmi šikovní, jsou kolem nás nádherné, barevné, veselé objekty. A když člověk tady do toho imaginária vlastně vstoupí, velmi rychle zjistí, že tady není jen návštěvníkem a pozorovatelem, ale stává se součástí celého dění. Proč je pro autory výstavy důležité, aby si lidé s exponáty hráli a aktivně je objevovali?
0: Vy se sice ponoříte do imaginárního světa, který je opravdu výtvarně strašně zajímavý, ale on ožije teprve, až si na věci šáhnete. Jsou to všechno věci, které vyžadují nějakou interakci. Takže nejenom děti, ale i dospělí si začínají vlastně hrát a objevovat, co se kde hýbe, na co mohou šáhnout, kde si můžou zahrát loutkové divadlo, kde je něco schováno, kde točit kličkou, kde začít s něčím hýbat. A sami musí přijít i na ten cit, protože jsou to opravdu jemné, ručně dělané, dřevěné věci, mnohdy křehké. Takže zde neplatí, že pokud něco nejde silou, tak použít ještě větší sílu, spíše naopak.
1: Když se, jak už jsme říkali, rozhlédneme, je tady opravdu velké množství exponátů, zákoutí, loutek, interaktivních věcí. Co máte vy jako takovou, řekněme, srdcovou záležitost, kterou byste návštěvníkům rád doporučil?
0: Mě úplně vyrazil dech Maštal od Veroniky Podzimkové, na kterou narazí každý návštěvník i hned, co vstoupí do budovy. Jsou zde hlavy koní, jsou zde koní jako postavy, jsou zde koňské hlavy zavěšené ve volně v prostoru, které se tady kývají a hýbají. A jak já znám ten původní prostor, který je takový nemoc vstřícný k návštěvníkovi, tak teďka to úplně změnilo atmosféru a úplně krásně ožilo.
1: Já musím potvrdit, že koně jsou opravdovým lákadlem, vypadají jako živí. Co třeba zaujalo mě, jsou hybohledy, což jsou takové dřevěné skříňky, kde točíte kličkou, rožnete si tam světýlko a můžete se dívat na to, jak funguje scéna, která je uvnitř nainstalovaná. Zmíním třeba klasický Moulin Rouge francouzský, dospělí určitě znají. Vám, pane Sobotko, teď už ale děkuji za informace. Ještě doplním, že Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel bude ve společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm k vidění až do 30. srpna. No a návštěvníci je mohou navštívit od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.
2: Petro, děkujeme za pozvání do světa fantazie a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: To byla regionální stopařka Petra Sedláčková z výstavy Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel ve společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. A pokud i vy, naši posluchači, máte nápad, kam by se naše stopařka měla vydat příště, dejte jí o tom vědět. A to na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází moderátorka Jarka Barboříková, se kterou jsem teď ve spojení. Jarko, dobré dopoledne.
1: Vítám vás všechny, Aničko, ahoj.
0: Jarko, já jsem tedy zmínila, že jsi v parku Komenského. Jak to tam dnes vypadá?
1: Park Komenského se nám pomaličku zaplňuje a u našeho rozhlasového koutku se zastavuje jedna třída za druhou. Dnes jsme tu přivítali třeba žáky ze základní školy v Otrokovicích, dorazila za námi také jedna skupinka dětí ze Strání nebo z Brna a všichni mají možnost vyzkoušet si práci v rozhlase. Každý si může natočit vlastní rozhovor se známou osobností, pohádkovou postavou, anebo třeba namluvit festivalové zprávy jako skutečný reportér. Stačí trocha odvahy a mikrofon.
0: Jarko, kdo je mezi těmi slavnými osobnostmi a pohádkovými postavami, které mohou návštěvníci zpovídat?
1: Ten výběr je opravdu pestrý. Návštěvníci mohou vyspovídat třeba Richarda Krajča, Dašu nebo Standu Hloška. Velký zájem je o Wednesday, Barta Simpsona nebo Shreka. A nebo si jenom tak povídáme a s těmi malými zaspíváme.
0: O rozhlasovou dílnu bývá velký zájem. Čím podle tebe tolik láká?
1: Já myslím, že to je tou příležitostí nahlédnout do světa, který většina lidí zná jenom z té druhé strany reproduktoru. Najednou tady mluví do mikrofonu, slyší svůj hlas ve sluchátkách. A navíc, pro mnoho našich hostů je to, Aničko, vůbec poprvé, když vystoupí před lidmi na pódiu. No a když po tom rozhovoru přijde potlesk, tak jde vidět, jakou obrovskou radost mají.
0: Tak přidej prosím ještě informaci, dokdy bude dnes rozhlasová dílna v parku Komenského fungovat.
1: Ano, to je dobrý dotaz. Dnes se za námi můžete zastavit do 19. hodiny, jenom teda mezi 13. a 14. máme pauzu. Ale rádi jinak přivítáme každého, kdo si to chce vyzkoušet, kdo si chce zkusit, jaké to je být na chvíli součástí rozhlasového vysílání. Tak já se loučím, děkuju, utíkám za dětmi a těšíme se na vás.
0: Jarko, děkujeme. To byla naše kolegyně, moderátorka Jarka Barboříková, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. A připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud vysíláme i teď.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín při Zlín Film Festivalu vysílá přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. A proti mně v tuto chvíli sedí Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, i posluchačům Českého rozhlasu Zlín.
0: Pokud by někdo v této chvíli slyšel o Rádiu Junior poprvé, představte nám ho, prosím.
1: Tak Rádio Junior je stanice pro nejmenší posluchače. Já vždycky rád s oblibou říkám, že to je stanice pro celé rodiny, protože většinou, když vás poslouchají děti, tak vás s nimi poslouchají i rodiče a prarodiče. Takže my jsme opravdu pestrá stanice a tak jako třeba Zlín nebo Radiožurnál, my opravdu vysíláme každý den, vysíláme živě, to jsou takové ty klasické moderované bloky. Akorát my musíme malinko to vysílání upravit, protože my nemůžeme vysílat, když děti jsou třeba ve školkách, ve školách, takže my se snažíme třeba ráno, když jedou do školy, když jedou do škol, když rodiče jedou za svými zaměstnání nebo do svých zaměstnání. No a potom, když se zase vrací z těch kroužků a ze školek, takže to je to klasické vysílání moderované a pak máme pohádky, četby, skřídka hajajů a další a další krásné literárně dramatické pořady, které si myslím, že do toho rozhlasu patří a na Rádiu Junior obzvlášť. Mimochodem skřítek haja letos měl 65 let v lednu a je tedy o rok starší než ten televizní večerníček.
0: Rádio Junior je tedy plnohodnotnou stanicí Českého rozhlasu pro děti a nabízí toho opravdu spoustu. Vy už jste něco naznačil. Můžeme ještě trochu konkrétněji, co pro děti nabízíte?
1: No, můžeme určitě konkrétněji. Samozřejmě kromě toho vysílání, tak jezdíme na různé akce, děláme třeba edukativní pořady, se kterými vyrážíme. Třeba teďka v sobotu nás čeká společně s Akademií věd v pražských Letňanech Zvídavec Live, což je náš takový pořad, řekněme, edukativně zábavný. Možná taková Wikipedie, ale to bych to možná ještě urazil, ten pořad i naší autorku, moderátorku a kolegyni. Takže těch věcí, které Junior dělá, je opravdu hodně, ale primárně, co mě na tom baví, je, že to je rozhlasová stanice, kterou děti i rodiče mohou poslouchat samozřejmě digitálně. To je asi to základní, co jsem měl na úvod říct. To znamená v chytrých rádiích, v chytrých televizích nebo na internetu. Ale co se mě na tom Rádiu Junior líbí, že to je opravdu, jak jsme si tady spolu řekli, skutečné rádio a není nic lepšího, než když vám do vysílání ty děti volají, říkají si o písničku, soutěží s vámi, jsme zkrátka kontaktní rádio a i když mnozí dneska říkají, přece mladí si nenaladí, děti si dneska nenaladí rádio, já říkám, no možná nevědí, co to rádio je, ale od toho mají ty rodiče, aby je k tomu poslechu samozřejmě přivedli.
0: My se potkáváme ve chvíli, kdy Zlín žije Mezinárodním festivalem filmu pro děti a mládež. Tak mohou se s vámi vaši posluchači i setkat?
1: Jako se mnou osobně. Je to tak, každým roce, já jsem za to moc rád, protože máme stejné hodnoty, ten Zlínský festival, tím, jak vlastně i přiláká spoustu dětí, spoustu rodičů třeba v parku Komenského, tak to, že jezdíme do Zlína, mi dává velký smysl, že jezdíme do regionu a ten Zlínský region je opravdu krásný. Tak potkat se s Rádiem Junior můžete každý rok, my většinou samozřejmě ty akce tady máme o víkendu, ale já tady ještě zůstávám a ten program tady ještě je a doufám, kdyby někdo chtěl, ať se třeba zastaví na koncertu Českého rozhlasu, který je tuším dnes odpoledne nebo podvečerních hodinách na náměstí Míru.
0: Říká šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert, se kterým si budu povídat i po písničce.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín je se mnou stále Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Dnes má premiéru Hlubina, hororový seriál pro celou rodinu. Řekněte nám o něm víc, prosím.
1: No, já bych vám o něm rád řekl víc. Samozřejmě dneska má premiéru a když prozradím ten děj, tak už si to nikdo neposlechne. Takže já bych spíš udělal takový oslý můstek, že bych všechny posluchače Českého rozhlasu i samozřejmě Zlíňáky pozval k poslechu Hlubiny, což je náš takový druhý, možná třetí hororový, mystický seriál. A jenom tak v krátkosti, vlastně ty seriály Rádia Junior, to je celkem nová věc, řekněme 2-3 roky zpátky, a jenom pro zajímavost, třeba Lyžák, který vlastně předbíhal Hlubině a Kosti, tak Lyžák získal na letošní audioknize roku za nejlepší sound design první místo a Kost, která tak trochu taky navazovala, tak ta vyhrála celou tu kategorii dětskou, takže Český rozhlas je opravdu v seriálové tvorbě v té dětské jeden teďka z nejlepších za poslední roky. No a Hlubina, ta navazuje na Lyžák, samozřejmě už hlavním tím předmětem nebude sníh, ale bude voda. A co je na tom zajímavé a proč bych posluchače na Hlubinu pozval, tak to je jednak herecké obsazení. Václav Neužil, pan Myšička, další a další skvělí herci. Tak to si myslím, že už je taková vstupenka. Když se podíváte na webové stránky Rádia Junior, tak tam uvidíte trailer, videotrailer. A já když ho viděl poprvé, tak jsem si říkal, že to je snad i nějaký videotrailer k nějakému televiznímu seriálu. Tak skvělý je a tak skvělého naši hoši v AV týmu Českého rozhlasu natočili. No a proč bych ještě posluchače pozval k poslechu, ten děj je skvělý. A hlavně třeba v Lyžáku se používala takový mikrofon, který vypadá jako hlava. To je binaurální hlava, ten točí prostorový zvuk. A v Hlubině je hydrofon, tudíž my jsme točili tu Hlubinu pod vodou. Takže když si ji poslechnete na sluchátkách, tak bych si ji nepouštěl večer, protože se asi budete hodně bát. A myslím si, že ten děj je skvělý a hlavně na něm dělá naše duo režisérka Tereza Verecká a dramaturgině a kreativní producentka Lenka Veverková. A třeba, když se ještě vrátím k Lyžáku, tak to byl nejúspěšnější seriál Českého rozhlasu i Rádia Junior a psali nám děti, které v té době jeli na Lyžák a zrovna v tom roce, to byl 2023, nebyl sníh a psali nám: Ježíš, ještě děkujem, že jste udělali Lyžák, my jsme na Lyžáku, není sníh, tak aspoň posloucháme Lyžák. Tak třeba teďka se nám poštěstí, že nám budou psát, když je horko, tak té vody doufejme aspoň malinko bude, ale třeba budou nám psát, že poslouchají s rodičema Hlubinu. Takže ta pozvánka ode mě byla velmi taková strohá, ale naschvál, protože kdybych prozradil děj, tak už bych to potom nikdo si třeba neposlechl.
0: Tak myslím, že teď jsme opravdu pozvali, že nemám strach, že by si Hlubinu někdo poslechnout nechtěl. Ale my se blíží letní prázdniny. Co pro dětské posluchače dál připravujete?
1: Každým rokem připravujeme nějaký speciál. Letos, protože bude určitě velké horko, velké teplo, tak jsme si říkali, že to malinko ochladíme. A možná i, Aničko, když se zeptám vás, nějaká knížka z dětství, taková severská, určitě mi teďka dáte za pravdu jedním, dvěma, třemi slovy.
0: No. Tak třeba Děti z Bulvartinu.
1: Správně.
0: Ano. Srdeční záležitost.
1: Ano, je to srdeční záležitost i pro mě. Vlastně rodiče mi četli Děti z Bulvartinu, já jsem je četl a četl jsem je i své dcerce. Tak jsme si říkali, že bychom v Českém rozhlase měli udělat Děti z Bulvartinu. A my jsme vlastně zjistili, že v Českém rozhlase je nikdo zatím nenatočil. Někdy v 90. letech byla dramatizace, ale to už je dneska pro tu dnešní generaci 30 let zpátky, tak jsme si říkali, že je natočíme znova. A podařilo se to a Děti z Bulvartinu načte, nebo už načetla, protože jsme to natočili, Bára Hrzánová. A Bára Hrzánová, cokoliv s ní děláme, tak ona má takový specifický i hlas, i položení i do toho a myslím si, že si to najde spoustu posluchačů. A to zásadní k tomu létu je, že to celé léto bude severské, nejenom Děti z Bulvartinu. Chceme se věnovat potom ve vysílání každé té severské zemi po těch týdnech, máme tam pohádku Pipi dlouhá punčocha. A co je zásadní, tak to je, že Děti z Bulvartinu poběží na začátku srpna, takže celý srpen Děti z Bulvartinu i vy, Aničko, poslechněte si, jak mi potom dáte zpětnou, jestli se vám to líbilo.
0: Ano, tak v létě vás i vaše posluchače čeká nabitý program. Tak nám prosím ještě v závěru připomeňte, kde vás posluchači mohou najít.
1: Jak už jsem tady říkal, ale opakování matka moudrosti, Rádio Junior je plnohodnotná stanice, vysílá digitálně, takže si nás můžete poslechnout na chytrých rádiích, chytrých televizích, na internetu, Můj rozhlas, aplikace i web, to je asi to zásadní, anebo pak na webu radiojunior.cz. A těšíme se na každého, kdo nám i napíše, že se jim na vysílání líbilo, nebo i nelíbilo, to k tomu patří a já mile rád odpovím. A pokud jste ve Zlíně a ještě se tady budete kochat tou krásnou atmosféru Zlíně, Zlína, Zlínského filmového festivalu, tak se třeba zastavte na koncertu Českého rozhlasu a můžeme se tam i společně potkat.
0: Šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert dnes dorazil do vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme za to a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: My děkujeme a naslyšenou.

0: Blíží se 11. hodina a Český rozhlas Zlín pro vás stále vysílá z obchodního centra Zlaté jablko. Pokračovat budeme aktuálními zprávami v 11 hodin a potom přivítám herce a moderátora Maroše Kramára. Tak nás poslouchejte dál.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Oprava silnice 1/49 ve Zlíně změnila trasy autobusových linek 31 a 70 městské hromadné dopravy. Vsetínská radnice připravuje opravu střechy kina Vatra, do které dlouhodobě zatéká. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. Dnes bude v regionu jasno a teploty se na teploměru vyšplhají až ku 24 stupňům. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín zdraví všechny posluchače, i zde přítomné v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, Matěj Neradilek. Cestující městskou hromadnou dopravou ve Zlíně musí od začátku tohoto týdne, a to až do 24. června, počítat se změnami na linkách 31 a 70. Důvodem je oprava silnice 1/49 v úseku od restaurace U Johana v Přílukách po Morísovi domy. Po dobu stavebních prací budou obě linky jezdit ve výlukovém režimu. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: Ve směru do centra pojedou autobusy po třídě Tomáše Bati, vynechají však zastávku Věžové domy. V opačném směru, tedy do Jaroslavic a ke krajské nemocnici Tomáše Bati, budou vedeny po Štefánekově ulici. V tomto směru neobslouží zastávky Divadlo, Bratří Jaroňků, Morísovy domy ani Věžové domy.
0: Dopravce doporučuje cestujícím, aby si na jejich webu před cestou našli výlukové jízdní řády a mapku objízdných tras. Do střechy kina Vatra ve Vsetíně zatéká. Město proto připravuje její opravu. Podle mluvčí radnice Jany Raškové má rekonstrukce zabránit dalšímu poškozování budovy a zlepšit technický stav střechy na další roky. V současné době město vybírá firmu, která práce provede.
3: Střecha kina Vatra je ve špatném technickém stavu a na několika místech do ní zatéká, proto město připravuje její opravu. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dobrou zprávou je, že rekonstrukce by neměla omezit provoz kina.
0: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jejího zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
0: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu. Smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly žádný přístup. Stíhání postupně na ženy vyvíjeli větší tlak. Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12-leté vězení.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji během dopoledne převládat jasno, odpoledne pak čekáme oblačno až polojasno, vítr povane slabý, proměnlivý, postupně východních směrů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Hulínská je po poruše opět světelná signalizace v provozu a jezdí se bez omezení. Ať se vám jede naším krajem dobře. A po zprávách Českého rozhlasu Zlín už pokračuje naše festivalové dopoledne živě ze Zlatého jablka. Hostem příští hodiny bude v našem vysílání herec a moderátor Maroš Kramár, kterému už teď děkuji za společnost a asistenci u zpráv a přeji vám hezký poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: zprávách v 11 hodin pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín přímo z obchodního centra Zlaté jablko v centru Zlína. 660. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež je v plném proudu. A mě těší, že si dnes budu povídat s jeho pravidelným hostem, hercem a moderátorem Marošem Kramárem. Přeji vám pěkné dopoledne.
6: Pěkné dopoledne přeji všem tady v tom Zlatém jablku. Jo,
5: ano,
6: tak se to jablko
5: je
6: zlaté.
5: To tak? Zlaté jablko. Je
6: zlaté
5: to tak?
6: Jablko. Tak všem tady kolem nás přeji hezký den a taky vašim posluchačům.
5: Na náš rozhovor se na vlnách Českého rozhlasu Zlín můžete těšit už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Necelých 10 minut po 11. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Na Zlín Film Festival dorazil i herec a moderátor Maroš Kramár, který je dnes mým hostem v dopoledním vysílání. Já jsem zmínila, že vy se na festival pravidelně vracíte a proto by mě zajímalo, co se vám vybaví jako první, když se řekne Zlín.
1: Je to hodně, protože já jsem tady natočil několik filmů a dokonce, když mi bylo 13, tak jsem tady točil s Františkem Vláčilem Pověst o stříbrné jedli se to jmenovalo. A včera jsem byl tady na takovém večírku a ještě jsem tam opravdu potkal lidi, kteří si mě pamatují z té doby ještě. Takže to je strašně moc let. Já nevím, asi 50 nebo kolik let zpátky.
0: Takže nejen festivalové vzpomínky, ale i od útlého věku tedy.
1: No právě, no tak mě je o rok víc než tady tomu festivalu. Mě je 67, festival slaví 660. narozeniny. No a je pravda, že jsem ve Zlíně natočil víc těch filmů, takže na Zlín mám hezký vzpomínky a v hotelu Zlín, tenkrát to byl Gottwaldov a hotel Moskva, to už naštěstí tak není. A tak jsem tam hodně noci spal, takže když tam spím i teď, tak si zaspomínám, co všechno se tam prožil, tak to bylo, jsou hezký vzpomínky. Protože jsem byl ještě mladý tenkrát. Teď tam spím s mojí dvouletou dcerou a s její maminkou, která se stará o ní i o mě. Tak zase je to něco jiného. No. Dnes ráno zpívali pod hotelem mladí lidé, což jsem si zpíval s něma ty lidovky, ale už v posteli na pokoji.
0: Máte ve Zlíně nějaké oblíbené místo? Kam se třeba vracíte, když sem zavítáte?
1: No, já jsem tady většinou pracovně, takže toho moc tady kolem neznám. Tak včera jsme byli v těch ateliérech nahoře, byl večírek, takže tam jsem si trošku zaspomínal. No a tady většinou to město, to centrum, protože když ten festival je, tak se tady odehrává všechno uprostřed Zlína. Tady ten park je krásný, protože se těším, jak tady domluvíme, protože včera pršelo, tak jsme si to moc neužili, ale už se těším s malou Riou, jak půjdeme do toho parku, kde je připraveno pro dětičky hodně toho. A odpoledne, myslím, že v 16:30 nebo 16:45, budeme před kinem malovat. Děti budou malovat na chodník a na té cesty budou malovat, tak se na to těším.
0: Takže i dnes vás čeká tedy nabitý program tady u nás ve Zlíně. My se potkáváme tedy na dětském filmovém festivalu a tak by mě zajímalo, jestli vnímáte rozdíl v tom, když hrajete pro děti a nebo když potom hrajete pro dospělého diváka.
1: No, ono je to u toho filmu, je to asi jedno, protože tak je, buď je to pohádka, nebo je to film pro dospělé, ale ten divák přijde až do toho kina, takže až tam se to ukáže, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Jiný je to v divadle, když máte toho diváka přímo tam a ten dětský divák je opravdu takový otevřený a ten vám neodpustí nic, ten reaguje okamžitě, takže ty představení pro děti jsou úplně jiný jak pro dospělé. Ale film, no já jsem tady třeba natočil, to si budou pamatovat i lidi, kteří se narodili dřív. Za humny je drak, třeba s Cvrčkem, s režisérem Crndou, což je taky pohádka, která běží skoro každým rokem někde v nějaký televizi, takže taky mám na ní hezký vzpomínky.
0: U těch pohádek bych se ráda na chvíli zastavila, vy jich máte na svém kontě spoustu. Můžu zmínit tu nejčerstvější, Cukr kandlu, Princezna a půl království, Princezna a písař, mohla bych pokračovat i dál. A to mě vlastně vede k otázce, jestli máte nějakou pohádkovou postavu, kterou byste si rád zahrál, ale ještě jste tu příležitost neměl.
1: No, tak já nevím, já nemám nějaký takový, jakože představit, co bych chtěl hrát. Já se těším z toho, když něco dostanu jako nabídku a přečtu si scénář a je to hezký čtení, tak mám takovou nějakou představu už kolem toho, kdy se u toho sejdou ještě dobrý lidé, dobrá parta u té výroby toho scénáře, tak je to skvělý úplně, ale já nevím, co bych si chtěl, já už jsem hrál skoro všechno, ale tak vzhledem svýmu věku a jak jsem línej, tak toho Línýho Honzu, ale toho už jsem taky hrál. Jsem ležel na peci. To je příjemná postava.
0: Tak uvidíme, třeba budeme my i vy časem ještě překvapeni, jaké příležitosti.
1: No Prince už nehraju, což se mně stalo, to je už taky dávno, ale že mě volali, jo, to byla pohádka, ježíš, jak se to jmenovalo? no už jsem starý. Tomu to se říká vždycky, já tomu říkám menopauza, vidíte? Že před jménem máte takovou pauzu, než si vzpomenete, jak se kdo jmenuje. Tak mě volali, že do pohádky, a říkám, to už jsem starý, já už prince nehraju. Ne, my právě chceme, abyste hrál už krále. Takže to bylo takový to uvědomění si, že už přichází ten věk.
0: Říká herec a moderátor Maroš Kramár, se kterým si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídám u příležitosti 66. ročníku Zlín Film Festivalu. Zpět budeme za chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Zlín v těchto dnech patří dětem. Doslova žije Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež. Dnes si netradičně přímo ve zlínském Zlatém jablku povídám s hostem festivalu, hercem a moderátorem Marošem Kramárem. Jaké dítě byl Maroš Kramár?
1: No, toto dětství jsem si moc asi neužil, protože jsem točil. Já jsem od 6 let začal hrát v divadle a pak už jsem točil filmy a televize, takže já jsem to dětství jako na dvoře s loptou a s kamarádama si moc neužil, protože jsem pořád někde točil. Ale zase s oblibou říkám, jako trošku jsem přišel o dětství, ale můžu si hrát dodnes, protože si hraju pořád. Dělám si divadlo, dokonce své divadlo, takže si vybírám, co chci hrát, s kým chci hrát a je to hrozně příjemný. Chci hrát pořád.
0: Když se tedy potkáváme na filmovém festivalu, vzpomenete si na nějaký film, který jste měl rád jako dítě?
1: Tak to jste mě dala dobrou otázku. Já nevím, no tak to byly takový ty... Já jsem hrál ještě, abych vás upozornil, v černobílé televizi. Já už jsem tak starý, že jsem dokonce i hrál, nejenom, že jsme se koukali na ní. Takže to je hodně, hodně, hodně dávno. Takže ty pohádky tenkrát byly úplně jiný, ale já už mám 4. dítě, takže ty pohádky nějak sleduji i pořád celý svůj život trošku. Takže těch pohádek bylo hodně. Ale teď jsem si vzpomněl tu pohádku, o které jsem mluvil, co jsem si nemohl vzpomenout. Tak to byl Královský slib právě, kde jsem hrál poprvé krále a už ne prince. Ale to byl ještě dobrý král, tomu říkám takový middle král, protože tam jsem se snažil oženit svého syna za princeznu svého přítele, druhého krále, který umřel, a jsem mu slíbil, že se postarám o jeho dceru, kterou hrála mimochodem Klára Isová, která jsem ji potkal tady včera. No a celá ta pohádka končila tím, že ona nechtěla jeho, ale mě. Takže to bylo takový, říkám, ještě dobrý král. Middle král.
0: Ano, to je dobré označení, middle král. Ale vlastně, když jste zmínil své děti, doprovází vás tady i vaše malá dcerka, tak by mě zajímalo, jestli jste nějaký pohádkový

0: ona říká vnučka. Tak nevím, jestli jí to někdo namluvil, nebo to se kouká takhle na ten svět už tak chytře. Já jsem ji opravil, já jsem říkal, ne vnučka, pravnučka.
1: Bratu z humore, to je skvělá cesta.
0: Já jsem si to dítě vlastně udělal kvůli tomu, že v mém věku chodit s tím chodítkem je takové nedůstojné, ale s kočárkem to vypadá líp.
1: S kočárkem je to vlastně skvělý modní doplněk. Mluvili jsme spolu o tom, že jste hrál opravdu už od dětství. Váš tatínek i dědeček byli herci. Tak měl jste vůbec na výběr vydat se jinou cestou, anebo už jste měl tak sobě rozhodnuto už od malička?
0: Tak na výběr je vždycky. Tam to končí tak, že ty děti těch umělců buď skončí stejně jako umělci, anebo naopak se jim to tak začne, jakože v tom vyrůstají a že se jim to tak nelíbí. Jako třeba můj syn starší, který mě udělal už dědečkem dvakrát, tak on hrál v seriálu a když mu nabízeli další roli, tak řekl, tato, já už to nechci, já si nechci přetvařovat. Jo? A dělá s počítačem. Takže šel úplně jinam. Že pro mě to zase naopak, mně se to hrozně líbilo a bavilo mě to od dětství. Já rád říkám, že jsem začínal se Shakespearem, protože jsem hrál první moji roli v divadle Mnoho povíku pro nic. A to byla jako malilinká role, ale hned další byl Děda Vševěd. To je pohádka pro děti a já hrála Děda Vševěda, protože on je ráno, to je všechny děti vědí, on je ráno dítě, na oběd muž a večer stařec. A já jsem hrál toho Děda Vševěda ranního takovýho, takže tím jsem začínal pohádkou. No. A můj táta hrál právě prince a krále a takovéhle postavy a moje maminka se do něj zamilovala jako do prince. No. Takže já jsem se narodil. V neděli svítilo sluníčko a můj táta měl premiéru v divadle Odvážnému štěstí přeje.
1: Říká Maroš Kramár v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Mám teď šílené období. Točím, hraju a cestuju, říká se smíchem charismatický herec, dabér, hudebník a světoběžník Martin Písařík. Jak se vyrovnává s tlakem i očekáváními? Kdy mu bylo na jeho cestách nejhůř? A proč je pro něj důležité zůstat věrný sám sobě? I na to se ho zeptám už ve středu 3. června živě z obchodního centra Zlaté jablko. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Bude 11:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. S Marošem Kramárem jsme dnes ve vysílání probrali dětství před kamerou i dětské diváky. Dostaňme se teď k tomu, že vaším rodným jazykem je slovenština, ale zároveň běžně pracujete, hrajete, moderujete i v češtině. Jak rychle jste se s ní zžil?
1: Tak já to mám trošku jednodušší, protože jsem studoval konzervatoř v Brně, kde jsem měl jevištní mluvu, takže jsem se učil vlastně mluvit česky. A 4 roky jsem byl na konzervatoři, rok jsem byl ve Státním divadle v Mahence v Brně, takže to je dokopy 5 let, když jsem mluvil jenom česky a slovensky, jenom když jsem přišel domů. A teďka je to tak, že žiju u Bratislavy, ale hodně dělám i v Čechách, takže když slyším češtinu, já mám takové soukromé divadlo v Bratislavě, bytové divadlo, kde mě jezdí lidi z celého Slovenska a taky hodně lidí z Čech, takhle by se ještě říct, že daleko víc než ze Slovenska. A tam taky se diví vždycky, když na mě promluví Slovák, já mluvím slovensky, a když na mě promluví Čech, tak mluvím hned česky, tak vždycky se smějou tomu, že jak to střídám. Takže jak slyším, kdo na mě mluví, tak odpovídám v tom jazyku. A mám to štěstí, že vlastně v tom jazyku i přemýšlím, takže nemusím si to překládat.
0: U toho bytového divadla se na chvíli zastavme, prosím. Pokud by o tom někdo v tuhle chvíli slyšel poprvé, tak co to vlastně znamená, bytové divadlo?
1: No, ono se to odehrává vlastně v mém bytě, staromládeneckém bytě, kde už teď tedy nebydlím, ale dělám tam takové večírky divadelní a můžou si to lidi najít na webové stránce maroškramar.sk a tam je o tom všechno napsané a tam, když si napíšou, že by chtěli vidět to představení, tak my jim napíšeme podmínky, jaký jsou, kdy se to hraje a všechno a oni pak přijedou a je to na 4 hodiny vlastně, v 6 hodin přijíždějí lidé, my diváci je jenom 30, jeden pro 30 lidí, je tam ochutnávka dobrého vína, jsou tam tapasky, něco na papání malinkýho. No a pak hrajeme s mým kolegou Jurajem Hrčkou představení Tajemné variácie, které napsal Erik Emmanuel Schmidt, takový Francouz, filozof, a je to krásné představení o lásce, o manželství, o sexu. A opravdu, teď jsme měli 478. reprizu, takže už se blížíme 500 repriz, to bude za chvilku. Hrajem to 10 let, takže je to hodně vysoký číslo a jsme vyprodáni na 30 minut dopředu, protože ty lidi, co tam byli, my tam máme už 3 kroniky, se píše do 3. nám píšou krásné vzkazy a ty lidi, co tam byli, většinou se vracejí, což je hrozně milý a příjemný a přivedou s sebou další lidi, anebo to koupí pro někoho dalšího jako dárek. Většinou to hrajem pro lidi, co to dostanou darem jako večírek a já jsem na to hrozně pyšnej a jsem vděčnej všem, co přijedou, měří 300, 600 kilometrů a jedou do Bratislavy, vrnou si hotel a na ty 4 hodiny přijdou ke mně domů a já jim vždycky říkám, že jsem jim za to vděčnej, protože v 67 být dárečkem, to je příjemný.
0: Takže to je to setkání s diváky opravdu na blízko.
1: Jo, my si hodinu povídáme před představením i po představení. Já si s nima povídám se všema, já je čekám u dveří, každýho vítám. Je to takový zážitkový jako večírek hodně.
0: Takže takový komplexní zážitek. Přesuňme se teď k vaší práci před kamerou ještě na chvíli. Co připravujete, na co se můžeme těšit?
1: Momentálně dělám seriál Sľub na Markýze dlouhodobě. Měl jsem dělat něco tady v Čechách, ale nějak to časově nevycházelo, takže se to nepovedlo, protože ono to je hrozně těžký skloubit dohromady. A navíc pokračujeme ze Zázraky přírody pro Českou televizi s Vladimírem Kořenem, co děláme už 17 let. Což samo o sobě je pro mě zázrak, protože já jsem podepsal smlouvu na 6 dílů, že natočíme 6 dílů a tím skončíme. A ono se to nějak ujalo, děkuji moc krát, jsem dostal tady dárek zrovna.
0: Ano, srdíčka. To je ta okolnost toho, že vysíláme přímo ze Zlatého jablka v centru Zlína, tak jo. Pro naše posluchače, kteří nás jen poslouchají v tuto chvíli, tak nám právě na stole přistály pralinky. Jo.
1: Přistály pralinky, to už je asi druhý dárek, protože už jsem dostal kuličky zelený, abych se nepotil. No, a kde jsem to skončil vlastně?
0: Skončili jsme u zázraku přírody o tom, co nás čeká, na co se můžeme těšit z vaší práce před kamerou.
1: No, tak říkám, ty zázraky pokračujeme a je to 17 let a už jsme natočili asi, já nevím, 160 nebo kolik dílů a vlastně tady i na tom festivalu potkávám vlastně herce a lidi, co byli u nás v zázracích přírody jako hosté. Takže je to takové pořád velice příjemné, ta sledovanost je hrozně vysoká, sám jsem z toho překvapený, že opravdu se podepsal spolu na 6 dílů a jeden rok, že to skončíme a ono je to už 17 let. Kořen je teď tak starý, jak já jsem byl starý, když jsme začínali.
0: Tak doufáme, že nás ještě spousta dílů čeká. S Marošem Kramárem si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín potkáváme u příležitosti 660. ročníku Zlín Film Festivalu. Nejen o něm si budeme povídat i za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve Zlíně vrcholí filmový festival pro děti a mládež a dnes si ve zlínském obchodním centru Zlaté jablko povídám s jedním z festivalových hostů, hercem a moderátorem Marošem Kramárem. A je to i pro vás, posluchače, taková výzva, že se s námi můžete přímo setkat tady v průběhu písniček. Maroš Kramár podepisuje fotografie a potkáváme se i s vámi. Máme tedy úterý 2. června. Festival zítra končí. Vy už jste to naznačil, letos se tedy jednalo z vaší strany o takovou krátkou a poměrně rychlou návštěvu. Je to tak?
1: Tak jsem tady s dcerkou a s mojí partnerkou, takže nemůžu absolvovat. Ona má jenom 2 roky, takže do toho kina ani moc ještě nechodí, takže je to takový... Přišli se podívat a tu atmosféru zase jim trošku přežít, prožít tady a hlavně já si vzpomínám, a to teď nevím, kolik to je, 5 let nebo možná i víc, já ono to hrozně rychle utíká. Já tady mám dokonce tu hvězdu, takže...
0: Ano, hvězdu na chodníku slávy.
1: Na chodníku slávy, no, a to jsme s Andrlovou tady, ona taky dostávala, protože jsme dělali spolu vlastně Zahumný je drak, tu pohádku společně, takže jsme si tady, jsme, jako máme tu hvězdu, takže jsem malé Rý přišel ukázat hvězdu.
0: A je to teda pro vás jiné, když se na festival díváte, vlastně dá se říct, dětskýma očima, přece jenom ten program máte letos trochu jiný.
1: No je jiný, no tak, ale říkám, musíme ještě počkat trošku, ať je větší, ať si to užije, ať to trošku vnímá víc. A hlavně se těším, že půjdeme i na pohádky jako do kina, že se podíváme na něco. My jsme tady dělali vlastně to asi 5 roku, ne? Cukrkandel? No.
0: Možná.
1: Jsme premiérovali.
0: Ano.
1: Teď byl dokonce ten film v Cannes na festivalu, takže to je příjemný a je to velice hezký film, takže jsem tady byl ve Zlíně a bylo to taky příjemný. Vlastně jsme to premiérovali tady, v Jabku.
0: Ano, je to tak, takže stíháte letos film, nějakou letos možná pohádku, stihnete, chystáte se?
1: No, to by mnoha ještě nevydržela v kině asi hodinu. To my jsme si asi podívali jenom na titulky. My se snažíme ji jako chránit před obrazovkou, i televizní, i mobilem, protože to ničí absolutně ty děcka podle mě, takže snažíme se co, aby toho nejmíň viděla, ale příští rok třeba už jako 3 léta budeme.
0: Jak už jsem zmínila, my se potkáváme o příležitosti filmového festivalu. A když se tedy teď i třeba odkloníme od pohádek, nechám to na vás, měl byste doporučení pro nás nějakých svých nejoblíbenějších filmů? Možná vybrat jenom jeden bude nejsložitější. Nemáte nějakého favorita?
1: To je strašně těžký. My máme každý jiný vkus, každému se líbí něco jiného a zase říct jeden, já to nemám moc rád, když se vás na něco, s kým se vám nejraději hraje, nebo která postava se vám nejlíbí, protože toho je hodně, abych nerad někoho urazil, nerad bych udělal špatnou reklamu, nespomněl si na nějaký dobrý film, takže... Já nevím, no tak poslední je Cukrkandl, takže doporučuji.
0: Doporučujete.
1: Tam hraju, zlýho zubaře.
0: Zlý zubař.
1: No.
0: To je krásné setkání.
1: To je právě pohádka o tom, vlastně jak ty to cukroví, jak kazí zuby dětem.
0: Mně už se nabízí jenom jedna otázka, jestli přijedete do Zlína i na 67. ročník Zlín Film Festivalu.
1: To já teď nevím, minulý rok jsem nevím, protože ono to je vždycky otázka toho času, jestli vám to vychází zrovna, že tam je čas, anebo není. Jo, můžete fotit.
0: Ano, už se tady zároveň během našeho povídání setkáváme i s vámi, posluchači, a vzniká ale spousta fotek.
1: Když budu mít čas, opravdu rád přijedu, protože tady se potkáváme vlastně s kolegama, s kterýma se třeba nevidím 1, 2, 3 nebo i 10 let, se nevidíme, zrovna na tom festivalu je chvilka, kdy si můžeme popovídat a zapomínat.
0: Říká herec a moderátor Maroš Kramár v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín dnes byl Maroš Kramár, se kterým jsem si povídala v rámci Zlín Film Festivalu. Děkujeme za to a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den, slunečný, a zítra je závěr festivalu, takže se rozloučíme a uvidíme se za rok, doufám zase.
0: Doufujeme. Záznam našeho rozhovoru si budete moct poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
2: Vila ve zlínské čtvrti Lazy stojí u lesa uprostřed zeleně. Do roku 1950 v ní žila rodina jednoho z baťovských ředitelů Františka Maloty a jeho ženy Julie, dnes děti z dětského domova. Vila podle návrhu Vladimíra Karfíka upoutá sedlovou střechou s výraznými komíny i omítnutou fasádou, vevnitř například velkorysým vybavením a dřevěným schodištěm. Je jednou z nejzachovalejších zlínských vil postavených za druhé světové války a vy se do ní můžete podívat v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

Blíží se 12. hodina a s ní i závěr našeho dopoledního vysílání. Pozvu vás ale i k poslechu zítřejšího dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Po 11. hodině přivítá moje kolegyně Silvie Pospíšilová, herce Martina Písaříka. A já vám přeji krásné odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase příště. Anna Randárová.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Koncerty Českého rozhlasu čekají od 18 hodin na návštěvníky Zlín Film Festivalu. Zaspí Tereza Mašková a Vojtěch Drahokoupil. Zajímavá a méně navštěvovaná místa napříč regionem mohou letos znovu objevovat účastníci hry Poznáváme Valašsko. Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Dnešní jasná obloha se postupně změní na polojasnou až oblačnou a teploměr ukáže až 24 stupňů. Matěj Neradilek v mobilním studiu České rozhlasu Zlín v obchodním centru Zlaté jablko a přeji hezké poledne. Jsou tady zprávy. Český rozhlas připravil pro návštěvníky Zlínského filmového festivalu dva koncerty. V 18 hodin na náměstí Míru zaspívá Vojtěch Drahokoupil, po něm vystoupí Tereza Mašková. Od 8:30 večer bude navíc u Zlínského zámku diskotéka Českého rozhlasu s Martinem Hrdinkou. Kromě hudebního programu si lidé mohou vyzkoušet i rozhlasovou práci ve stánku Českého rozhlasu v parku Komenského, ale i poslechnout si rozhovory, které se denně vysílají přímo z obchodního centra Zlaté jablko. Turisté se letos mohou opět zapojit do regionální hry Poznáváme Valašsko. Destinační společnost Valašsko ji letos pořádá už po 8. Hra provede návštěvníky na méně navštěvovaná místa regionu. Hráči sbírají razítka v podobě medvědí tlapky do hrací karty, kterou si spolu s brožurkou mohou pořídit ve vybraných infocentrech. Více dodává mluvčí destinační společnosti Lenka Kováčová.
2: Hra letos nabízí 20 turistických cílů, například Vráblovy paseky, Pramen Rožnovské Bečvy nebo Vařákovy paseky. Každoročně se do ní zapojuje kolem 5000 účastníků. Novinkou letošního ročníku je odměna už za 5 nasbíraných razítek, která má přilákat více turistů k poznávání regionu.
0: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
3: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
0: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, později během odpoledne čekejte oblačno až polojasno, vítr slabý, proměnlivý, postupně pak východních směrů. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 150 v Loučce na Vsetínsku havaroval motocykl. A to už byla poslední informace z tohoto zpravodajského přehledu Českého rozhlasu Zlín. Naše vysílání pokračuje a zprávy zase za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

klidné, pohodové a ještě před chvílí sluncem, ano, zase už trošku nám vychází, prozářené úterní poledne, vinšuji všem posluchačům Českého rozhlasu. Zdravím vás, stále ještě zaskakující za Ivanku z brněnského studia a těším se, že spolu prožijeme příjemnou hodinku písniček a přání, o která se částečně podělíme s vámi. Ano, ano, stačí, když zavoláte a pořad Morava krásná zem naplníte osobní gratulací. Je to příjemné. Tady je číslo 726465200. Svátek dnes slaví Jarmil. Takové zvláštní jméno. Nevím, jestli jsem se setkal někdy teď v poslední době s nějakým Jarmilem, ale mám pocit, že ne. Ale třeba se objeví někdo, kdo zavolá a popřeje. Tak předám první písemnou gratulaci, kterou mám před sebou. Prosím o přání k narozeninám pro paní Miladu Veselou z Huštěnovic. Milá teto, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko a boží požehnání. To ti přejí Majka a Pavel Remešovi. Tak to byla první gratulace. Gratulace a pojďme na písničku. Já dvě lásky mám a Nivničanka.

0: Tolik Němčinčanka a přichází paní Jana z dálky, velké dálky, z velkých Losin, přímo z Lázní. Dobrý den.
1: Ano, já vás tam všechny zdravím. Teď trošku vařím na dva dny, protože já zítra se sjedu pryč po doktorech, už mě to nebaví. A potom už nastupuju do nové práce konečně, takže do prádelky.
0: Ano.
1: Budu prát.
0: Dobře, no.
1: A tak pro dobrou náladu nějaké to vínečko bílé.
0: No. Tak vínečko bílé si budete muset nalít Jani sama, protože já mám tady písničku vybranou už nachystanou. Tak prostě třeba vám bude chutnat. Ať se vám v té práci nové daří, ať se vám tam líbí.
1: No musím, protože už mě to doma nebaví. Už mě přítel rozčiluje, takže jako...
0: Tak radši do práce. Dobře, zvolila se. Dobře, taky krásný den, Jani, nashledanou.
1: Děkuju.
0: Ano, a zavítáme kousíček od rozhlasu, přímo do Černovic, není to daleko. Paní Maruška už čeká. Dobrý den, Mařenko.
2: Dobrý den, zdravím vás, Karličku, a celý je Český rozhlas. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát dítě Bělíkové, která slaví narozeniny. Je to zpěvačka Tufaranky. Milá Dituško, my ti přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně dlouho tak krásné hlásek a stáda bys byla tak veselá, jak si to ti z celého srdce přeje. Juračkovi, Maruška a Luděk. A ještě bych chtěla popřát panu starostovi do Vysoké Studnice, kdy tam měli v neděli pojď, hraj tam galáni a ta krásnou náladu, jako on tam udělal, to si musí vzít určitý starostové příklad. Tak to za všechno děkuji a přejeme Jurečkovi.
0: Dobře.
2: Děkuji.
0: Dobře. Maruško, hlavně, že jste byla spokojená. To je důležité. No, ale tak jako vůbec, tak to je fajn. Prostě, když prožijete hezký den a hezkou chvilku, tak těch není nikdy dost. Mějte se moc hezky a Dituško Bylíkovo vidíte, jsem ani nevěděl, že má dneska narozeniny, tak pochopitelně se připojují k přání, protože Dituška je šikovná, ta toho taky naspívala spoustu a teď se potkáváme s Tufarankou. Ať se daří, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Gratulace, dobrý den. Dnes slaví 80 let paní Dagmar Kodrlová ze Sušic. Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko. Ať máš pořád energii, na kolo i tobogány, ať se směješ, ať se bavíš, ať s námi dlouho slavíš. A že slavíš 80, ti těžko někdo uvěří. Naše milá babi, děkujeme ti, co jsi pro nás udělala a co pro nás pořád děláš. Máme tě rádi. Za celou rodinu ti krásné narozeniny ze srdce přeje nejmladší dcera Dagmar. Petr Solárik, pan Karas, rodičom k svátku a Májovanka.

0: Jarmilka Soláriková, Petr Solárik zaspívali rodičům k svátku a z Nivnice se dovolala Blanka. Před chvíli hrála Nivničanka a najednou Blanička volá. Dobrý den, Blani.
1: Dobrý den, tak abych upřesnila, já volám z Korytné, ale jsem Nivničanka.
0: A jo, takhle.
1: A já bych z hodou okolností teda dneska slaví narozeniny ta nejkrásnější součást Nivničanky, a to je Petruška Borýsková, jejich zpěvačka, která teda roky se svým bratrem, který je kapelníkem, Lukáš Stojaspal, prostě tvoří to zdravé jádro celé té dechové hudby, která, jak sám dobře víte, není jenom o tom hraní, ale je to o tom všetkém okolo.
0: Tak, a říkáte Petruška to báječně, ano.
1: Ano, Petruška slaví narozeniny a já bych chtěla teda jí popřát, hlavně ať je zdravá, šťastná, ať ji těší to, co dělá, protože ona je nejenom šikovná zpěvačka, hodná maminka, určitě i manželka, ale je vzorná teda dcera pro tatínka, s kterým spolužijí.
0: Ano.
1: A ona je velice šikovná, aj to se týká kroju. Ona umí si ten svůj kroj a okolo ty kroje samozřejmě aj pro dcerušku a pro všechny poprat, povyšívat, podělat.
0: Obstart,
1: takže je hrozně zručná nebo šikovná, nebo abych to neřekla, to je také hrozné spojení, hrozně šikovná, ona je velmi šikovná.
0: Moc ano, tak.
1: Tak hlavně, ať jí pán Bůh dává zdraví, štěstí a boží požehnání. A určitě toto přání je za všetkým, jak muzikanty, tak její posluchače, tak všetkých, kdo ji znají, protože je to opravdu usměvavá, mladá, krásná žena. Hodně štěstí a vám děkuju za to, že jste mě poslechl.
0: Blani, děkujeme mockrát a taky se pochopitelně přidáváme jménem všech muzikantů a jménem všech posluchačů k gratulaci zpěvačky, která nám dělá radost a potěšeníčko. Tak ať se vám daří, hezky jste to dělala, hezky jste to řekla.
1: Tak děkuju aj vám a jak se říká, pěkný den přeju všem.
0: Ano, a my vám taky, naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou.
0: A Blaničku vystřídá pan Zdeněk. Zdení z Bulhar, dobrý den, slyšíme se.
2: Dobrý den, pane Hegner, zdravím vás ze studiu a všechny posluchače. Dnes se dožívá 80 let pan Milan Paták z Bulhar. Chtěl bych mu za jeho manželku Anežku Patákovou a všechny kamarády, co ho máme rádi, popřát hodně štěstíčka, hlavně zdravíčka do dalších let a božího požehnání. A ať se mu splní všechno, co si přeje.
0: Dobře.
2: Děkuji vám.
0: Ano.
2: Zahrajte mu nějakou pěknou písničku.
0: Máme to nachystáno.
2: Pěkný den.
0: Taky děkujeme. Ano. Mějte se moc hezky.
2: Taky. Naschledanou. Děkuji.
0: Naschledanou, ano. Gratulace, nebo spíš pozdrav jen tak o zahrání písničky, jen tak pro radost a potěšení panu Josefu Váňovi Kopečkovi ze Slopného. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání od Vlasty ze Zádveřic a Věrky ze Želechovic. To přejeme všem. Ano, taková gratulace a pozdravení. Manželé Kameníkovi, autoři písně Marné čekání v podání Dubňanky. Český rozhlas.

0: Ano, tolik Dubňanka, která vlastně v neděli od 13.30 pořádá festival v Dolních Dubňanech. Kromě Dubňanky tak ještě tam bude Straňanka, budou tam muzikanti z Jižních Čech a Mistříňanka, takže silné obsazení v neděli. To jenom tak pro zajímavost. Anička ze Slopného, dobrý den Aničko.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a přeju vám příjemný a krásný den. Já bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří mě včera přáli k narozeninám, jak přes telefon, SMS-kama přání a také i přes váš rozhlas osobně. Všem bylo jich strašně moc, nemůžu to ani spočítat. A také bych jim chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně to zdraví trochu, ale mě to tady kolísá, tak všechným, ať se to daří a strašně moc veliký dík. A také bych chtěla pozdravit důstojného otce Jana Můčku do Strážnice, také mu přeju taky hodně zdravíčka. A také jste teďka přáli Joškovi Váňovém, kopečkovém ze Slopného, je to tam skoro na dálku soused, měli jsme tam záhumenku, tak bych mu taky chtěla popřát hodně zdravíčka. Dobře se známe, děkuji vám strašně
0: Aničko.
1: Moc.
0: Aničko, jenom prosím pěkně, a zvládnete ještě gratulaci od dvou chlapů tady z rozhlasu?
1: Tož samozřejmě.
0: Tož my vám přejeme všechno dobré, zdraví, štěstí, lásku, jak tady vysíláme společně, ano?
1: Ano, však právě, no. Už jsem sice sama, ale mám rodinu, takže jako je to tak, je to fajn, no, už dobře. Nedá se svítit. Roky nám přibývají a mám dvě krásné sedmičky, takže doufejme, že to přinese štěstí a zdraví. Hlavně to zdraví.
0: Přesně
1: nic jiného nepotřebuje člověk, ano.
0: Hezký den, nashledanou.
1: A mějte se hezky, nashledanou, velký dík.
0: Prakšice Gustík Vlk, dobrý den, Gustave, ahoj.
2: Dobrý odpoledne, Karlíčku, zdravím všechny posluchače. Říkal, že nemáš nějakého Jarmila, já znám nějakého Jarmila, já jsem Vlk, ale Vlčka z Uherského Brodu, který dneska i slaví svátek. Potom dál bych chtěl popřát Pavlovi Kovářovi a jeho Libě Kovářové, kteří budou slavit 65. narozeniny, a také Pavlík svůj svátek. Oni jsou narození při sobě, takže on vždycky říká, my už jsme se viděli v porodnici. Potom bych chtěl popřát Pavlíkovi Kadočkovi z Prakšic, který bude slavit také svoje narozeniny a svátek. A pak bych chtěl ještě pozdravit důstojného pána Františka Krále do Blatnice pod Antoníčkem, kde ho čeká velká pouť antonínská, aby to dobře zvládl, a také Martina Bejčka, pana faráře.
0: Ano, ano,
2: takže
0: ano.
2: Takže všichni zdravím a přeju hlavně boží požehnání a ochranu Panny Marie.
0: Gustíku, děkujeme.
2: A ještě moje sousedka naproti, Marie Brajzová, bude slavit tento týden 70, tak jí přeju také hodně zdraví a pohodu.
0: Dobře. Gustíku, děkujeme i za to Jarmila. A mezi tím se objevil e-mail a já budu pokračovat. Měj se hezky, ahoj.
2: Ano, ahoj.
0: Tak Jarda Wolf, ten píšem. Milý Jarmile, ano, pro Jarmila Páleníka z Morkůvek, takže vidíte, další Jarmil. K tvému svátku ti přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, mnoho sil do našich let, ať se ti v práci daří, ať máš kolem sebe dobré přátelé, pohodu v rodině a úsměvu každý den. No a Jarda ještě píše taky Mírovi Žváčkovi z Otrokovic, taky přeje hodně zdraví, štěstí, pohody, a ti tuba stále krásně zní, muzika rozdává radost tobě i posluchačům a v kapele panuje dobrá nálada, ať máš kolem sebe skvělé přátelé, mnoho krásných vystoupení a splní se ti vše, co si přeješ. A do třetice byla

Vítušku a je to jasné, pro Ditu Bilíkovou z Dolních Bojanovic. Přeji ti pevné zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho krásných chvil v osobním životě i na pódiu a ti zpívání dělá radost, publikum odměňuje tvůj krásný hlas potleskem, kapela ti přináší jen samé příjemné zážitky, ať se ti splní všechna přání, každý den je naplněn úsměvem a pohodou, vše nejlepší k narozeninám. Jarda Wolf. Písnička Na poštorskej věži, Joška Černý, Anička Zlomková, cymbalová muzika Grácia, kterou řídil při nahrávce Aleš Smutný.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Toliko poutávky a zdravíme Naďu do Velkých Pavlovic. Nadi, dobrý den.
4: Dobrý den, Karličku, já vás ještě jednou zdravím a Český rozhlas Brno a všechny posluchače. Ve čtvrtek oslaví své narozeniny paní Františka Opršťálová z Velkých Pavlovic. Přejeme jí hodně štěstíčka, lásky, pohody a hlavně zdravíčko, to jí přejí Naďa a Slávek z Velkých Pavlovic. A ještě bych, Karličku, prosila, ano, pozdravovala bych paní Ivanku Slabáko.
3: No jejda.
4: Jo, už jsem ji dlouho neslyšela, já jsem ani nevěděla, že je nemocná nebo že měla.
3: No, ona si udělala takový trošičku volno, no, prostě se tak ano, necítila, ano. Tak říkala, prosím tě, zaskoč za mě, jo.
4: Ano, tak, no, tak hodnej Karlíček, já to říkám furt. A tak ještě jednou, zdravím všechny Pavlovčáky, děkuju moc. Děkuji za prostor a někdy zase naschledanou.
3: Nadí, naschledanou, naslyšenou, děkuji. Třeba naviděnou, ano.
4: Ano, určitě.
3: Alenka Boleradice, Centrum
5: dobrý
3: divadla
5: den,
3: kultury.
5: Den, já vás tam všechny zdravím. A včera měla narozeniny paní Bohumila Novotná z Boleradic. Je to kmotřenka mých synů, tak bych jí chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a ať se jí všechno daří. To dobře. Jí přeje teda taky kmotřenka, protože já zase jsem kmotřenka jejich dětí.
3: Navzájem, ano, to se takhle kombinuje, ano, krásně. Já ano, půjdu za kmotru, ano, ale ty půjdeš za kmotru zase mým dětem. To tak bývá často v rodině. Ali, na čem jste byla, na jakém divadle jste byla Boleradicích naposledy?
5: Ježišmane. Já už chodím o dvou berlích, tak já už se nikam nedostanu.
3: Už se vám nechce, já nikam.
5: Už nikam nemůžu. No. Je to blbý.
3: A tak třeba někdy dostanete chuť, že vás tam někdo doveze a dovede. To tak i no. to bývá. Protože tam je to divadelko je moc hezky, krásný, opravdu
5: no,
3: centrum.
5: Moc fakt hezky. Já jsem chodívala na divadlo, já jsem chodívala na všechno. Ale říkám, teďka už... A je tam hodně schodů, takže prostě.
3: No prostě, ano, dobře. Dobře, nezlobíte se, že jsem takový zvědavý, Ali.
5: Ne, nezlobím.
3: Musíme aspoň trošku splknout, že, když se to dá. Tak se mějte moc hezky, Ali, naschledanou.
5: Děkuji vám, naschledanou.
3: No a pozdravíme zasloužilé hasiče, protože aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje opět nezapomíná na své bývalé členy, kterými jsou pánové, jež slaví dnes narozeniny. Emil Ochrana z Velká Routka, Rudolf Pisařík, hrájec Jestřebí a Miroslav Štěpaník z Drnolce. Pánové, chlapi, hasiči, šikovní, tak vám přejeme samozřejmě jménem posluchačů taky všechno dobré, štěstí, zdraví, pohodičku, prostě takový ten klidek a musíte být rádi, že tedy že ten aktiv jihomoravských hasičů, že na vás nezapomíná. To je určitě od nich velmi milé. Písničku, kterou si teď poslechnete, zahraje Sivická kapela, Miloš Procházka, Láďa Salčák, maloval.

0: se Sivickou kapelou nám zaspěla Věruška Blahová, Jaroslav Tauber. Dovolala se Liduška z Moravského Krumlova. Liduško, vítám ve vysílání vás. Dobrý den,
1: všechny vás tam srdečně zdravím a taky všechny posluchače. A dnes bych chtěla poslat písničku a pozdrav do Brna Komína, našemu strejdovi, kterého jsme byli včera navštívit, a on mi povídá, už jsem tě dlouho neslyšel v rádiu.
0: Aha.
1: Tak dnes ho zdravím a ten strejda se jmenuje pan Josef Husák. Tak mu posíláme písničku pro radost a přejeme mu hezký den. A je to Lída a Jarek Šlapanští z Moravského Krumlova.
0: Liduško a Jarečku, děkujeme.
1: Taky děkujeme, mějte se
0: Za chvíli zazní písnička, která má takový krásný název a týká se nás všech dříve narozených. Tak mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Taky, naschledanou.
0: Pavla Zlechov, Pavli, dobrý den.
2: Dobrý, já vás zdravím, taky všechny posluchače, je vás tam ve studiu, a toho mistra, co nám půjčá krásné písničky, protože je dnes 2. června a to se narodila naše švagrová paní Zdenka Petráková ze Starého Města. Tak po vašich vlnách bychom ji chtěli popřát nejvíce zdraví, zdravíčko, taky štěstí, spokojenosti a ať se jí daří v životě. Přáníčko jí posílá celá rodina, syn Radek s rodinou, syn Ivoš s rodinou a ostatní se připojují. A chtěla bych ještě moc pozdravit paní Zitu Dojevíčka a paní Květu Uhlířovou do Starého Města. Děkuji vám moc krát a mějte se pěkně. Naschledanou.
0: Naschledanou, Pavlí, naschledanou. Tak písnička. Karel Vacek, Nikdy se nevrátí, Pohádka mládí, Pepíček Opelt, Ivanka Brožová zpívají.

0: Ano, z Herste Petra Finka. A chtěl bych dodat jen takovou poznámečku, jak zpíval Joška Černý s Aničkou Zlomkovou, tak samozřejmě ten duet ještě zpívala Maruška Salajková, to jenom tak pro zajímavost, co nám tady naskočilo. Tak nikdo se nedovolal, ale pozor, je tady telefonát. Dobrý den, Karel Hegner, s kým pak hovořím, jste přímo ve vysílání už.
1: Tady je Zdeněk Smutěnic.
0: Zdeněk Smutěnice, jo, Zdení, píšu si, no.
1: A chtěl bych popřát, včera se nedoval, tak bych chtěl popřát naší tetě, paní Marii Šlapetové do Jihlavy, která včera měla narozeniny, a to jí přeje Zdenda, Luboš, brácha a švagrová Emilka. Dobře. A jí to chodí, ať se jí spraví ty nohy, ať ty hulky zahodí a přijede, jak jste říkal, že chce ta paní zahrát to vínečko bílé, aha, tak ať to vínečko bílé dojede k nám do Mutinic, tady ho máme dost.
0: Tak to je upřímná pozvánka, to je nádhera. Ano, ano, já věřím, že tam by se toho vínka našlo hodně a v celém tom okolí bohatém ještě víc. Zdení, děkujeme, mějte se krásně a zase někdy příště, ať se daří. Jo, nashledanou.
1: Naschle.
0: Mám tady takovou upoutávečku v hudební Pavlovice Václava Drábka. V sobotu, pozor, ano, 6. června ve 14 hodin zahájení, a jen tak pro zajímavost, orchestr dechový Hana Přerov a pohybový kroužek, folklorní soubor, Leo Express, Holoubková mozeka, Kolárovičanka, Moravská veselka, večer Mistříňanka, prostě taneční zábava, krásné pozvání Pavlovice u Přerova ve 14 hodin v sobotu. Písnička, honem se podívám, Zaleď holubečku, Miloš Procházka, Láďa Salčák a Dubravanka.

Zubra Mankou zpěla Jana Hyšáková a Zeňka Karbusová. A teď, pokud se nemýlím, zítra se bude hodně gratulovat Toníkovi Pavlušovi, protože pokud jsem se dobře díval, tak má zítra narozeniny, doufám, že jsem se nespletl. Tak já už teď předbíhám, protože, jak říkám, zítra to bude určitě spousta gratulací, takže Toníku, jestli je to tak a je to pravda, tak všechno dobré, především zdraví a velké poděkování za všechny ty nádherné chvíle, které mistři Janku, kterou si kdysi založil se svým bratrem, tak která nadělala spoustu radosti, tak teď si poslechneme aspoň jednu kratičkou U té boží muky.

A hned Jarda tady hodil e-mail, jak se říká, ano, Kájo, je to pravda, zítra má narozeniny Antonín Pavluš. Tak jsme se trefili. Krásný. Tak ještě navíde jedna kratičká písnička, Slavik Smíšovský, Standa Pěnčík, Vinařinka v podání Vinařinky.

Vinařinka vyhrává, já se ještě jednou vracím, jestli poslouchá Toník Pavlu Štoníku. Já vím, že jsi posluchač náš a určitě si zasloužíš gratulaci už dnes, jak jsem říkal, zítra to bude a pozítří taky prostě. Hodně z toho pro muziku udělal a stále děláš a pořád to takhle vnímáš a ten odkaz, že o kapely a jednak taky i festivalu v Ratiškovicích, který bude v polovině července, tak to je další tvoje krásné dílo. Budeme se loučit, já ještě tady městí Trostkotovice, na Babské hory vás zve v sobotu o 16 hodin, kdo máte čas a máte chuť si tam zajet, areálu s hasičkou, budou hrát dechová hudba Hornobojani. No a teď už se pomaličku budeme loučit. Věřím, že prožijete krásné a příjemné odpoledne, protože sluníčko občas nějaký ten mráček tady v Brně, tak pokud je u vás lépe, anebo hůře, tak pozor. Ale jsme rádi samozřejmě, že přišel ten deštíček, kýžený deštíček, který ovlažil všechen ten vzduch a prostě hned se to zazelenalo daleko lépe. V 18 hodin se těším na setkání s vámi a teď ještě nám zahraje Hanačka skladbu Františka Jeřábka. Kasiopea, krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Odhalení nových hvězd na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes uzavře parkoviště pod velkým kinem. Nemocnice v Kroměříži nabídne vyšetření znamének bez objednání. Policie navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému požáru v Mostě. Dnešní jasná obloha se postupně změní na polojasno až oblačno a teploměr nabídne 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Parkoviště pod velkým kinem ve Zlíně bude dnes uzavřeno kvůli programu Zlín Film Festivalu. Na chodníku slávy tam totiž v 16 hodin přibudou dvě nové herecké hvězdy. Kristýna Badinková-Nováková, kterou diváci znají například z filmu Pelíšky, a Martin Písařík, který začínal svou hereckou kariéru ve 14 letech ve filmu Městem chodí Mikuláš. Pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
4: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
2: Kroměřížská nemocnice chystá na středu 3. června preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamének zdarma a to bez předchozího objednání. Tak si to nenechte ujít. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, jim hrozí až 10leté vězení.
3: Sport.
2: V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiko. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct jen v krizových situacích, a to třeba v případě ztráty dokladů.
5: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
6: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
7: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
6: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, později během odpoledne čekejte oblačno až polojasno. Povane vítr slabý, proměnlivý, postupně východní. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Starém Městě u Uherského Hradiště v ulici Brněnská se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 150 v Loučce na Vsetínsku havaroval motocykl. I tady počítejte s drobným omezením provozu. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Další v našem vysílání v příští hodině. A teď už Alex a host, hezký poslech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve Snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
9: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné jméno.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala, ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám, i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: a srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp, a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní, řekněme.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak, já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech, a potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let, tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita a pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: voda.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel. Ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTubeku, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. A, takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Sunny Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono Alex strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm. Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vidět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Po kom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo. A musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký. A ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tom letom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Je budu léto trávit. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. A potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, že jsi přišla. Už jsi léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Holešovsku v létě projde opravou 40 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje modernizace polikliniky. Práce jdou podle plánu. Nabídek letních brigád je zatím méně než loni. Firmy nabízejí výdělky od 160 korun za hodinu. Dnešní jasná obloha se postupně změní na polojasno až oblačno a teploměr nabídne až 24 stupňů. Matěj Neradilek přeje hezké odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín ve studiu v obchodním centru Zlaté jablko. Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá plošnou obnovu silnic druhých a třetích tříd na Holešovsku. Opravy financuje z rozpočtu pro výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Obnovou projde 28 úseků v celkové délce 40 kilometrů. Práce jsou naplánované převážně do konce srpna, v jednom případě ještě v září a říjnu. Pokračuje šéf ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.
2: ŘSD nám opraví úseky některých krajských silnic, které byly v minulých letech nejvíce zatížené jako objízdné a přístupové trasy v době výstavby dálnice D49. Přesné termíny stavebních prací budeme průběžně zveřejňovat na našem webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.
0: Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje podle plánu. Dělníci tam aktuálně pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace v chodbách, čekárnách, ale i vstupní hale. Práce se dělají za plného provozu, většinou odpoledne po 14. hodině. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky nebo s dočasnými omezeními, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kouselová.
3: Součástí modernizace jsou nové podhledy, úsporné LED osvětlení a především nová vzduchotechnika. Ta výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty i zdravotnický personál, a to zejména během letních veder a zimních měsíců. První výsledky už jsou vidět v budově A. Kompletně hotovo by mělo být v polovině července letošního roku.
0: Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% míň letních brigád než v loňském roce. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem na necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun na hodinu.
4: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
0: Letos se zvýšení zároveň týká i částky, do které brigádníci pracují na dohodu a nemusí svůj výdělek danit, a to na 12 000 korun. V Brně na výstavišti dnes začal třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci mohou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat jasno, později během odpoledne očekáváme zvýšení oblačnosti, může být oblačno až polojasno, vítr pomene slabý proměnlivý, postupně potom východních směrů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 49 u Otrokovic na Zlínsku havarovala dvě osobní vozidla. Ze zpráv bylo vše a teď už je to odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín živě z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, krásný den. I v úterý 2. června stále pokračuje 66. Zlín Film Festival a pokračuje tím pádem i naše speciální vysílání Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, u kterého vás vítá tady v obchodním centru Zlaté jablko, případně kdekoliv jste si nás naladili, Pavel Vacek. Festivalovou atmosféru vám dnes živě zprostředkuje opět další hvězdný host. Mimo jiné, tím hostem dnes bude o 14:30 herec a hudebník Tomáš Dalecký, kterého můžete znát například z filmu Smečka. My si ale budeme povídat také o novém hororovém seriálu, který dnes začíná ve vysílání Rádia Junior. Jmenuje se Hlubina. Tak pokud chcete přijít sem za námi a vidět Tomáše Daleckého, máte jedinečnou možnost. Jinak budeme rádi, že posloucháte. My začneme ale po písnice nefestivalovou informací. Do včerejška mohli obce i lidé posílat připomínky k akceleračním zónám. Jaké nejčastěji zaznívají a jaký je další postup, tak to si řekneme. Jen co dospívá Miroslav Žbirka. Dnes je mimochodem také Mezinárodní den čistého ovzduší, tak vám přeji, ať se vám dobře dýchá i poslouchá.
1: Český rozhlas Zlín.

0: I ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín odsud z obchodního centra Zlaté jablko, z centra festivalového dění, sledujeme samozřejmě i další události, které hýbou naším krajem, tu následující dokonce dlouhodobě. Města a obce na Zlínsku a Kroměřížsku protestují proti rozmístění akceleračních zón pro větrné a solární elektrárny. Do včerejška mohli starostové i další lidé posílat své připomínky. Politikům i lidem z regionu vadí zejména špatně zvolené lokality pro zóny, je často vybírána orná půda a podobně. Nelíbí se jim také nedostatečná komunikace ze strany státu. Podrobnosti k tématu nám přináší do vysílání Tereza Chrastinová. Hezký den.
1: Také odpoledne.
0: Tak jaké připomínky tedy obce poslali, Terezo?
1: Já jsem mluvila se starostou obce Lukoveček na Zlínsku, Lukášem Pšejou z ODS. Ten už delší dobu spolupracuje i s dalšími starosty okolních měst a obcí, kde byla navržena zóna pro výstavbu větrných elektráren. Kromě Lukovečku se jedná o Frišták, Rusavu, Přílepy, Martinice, Žeranovice, Radskovou a Horní Lapač. A na připomínkách pracovali společně, říká starosta Pšeja.
2: Největší argument je, že nám zasahují jakoby do práv obcí nedostatečná vzdálenost větrných elektráren od těch obytných domů, riziko hluku, infrazvuku a subtropického efektu. Určitě jsme tam měli ohrožení přírody a migračních koridorů.
1: Tyto podněty, které starostové společně poslali, se projednávaly už i na veřejném projednání v Praze v půli května.
0: A dostali už tam starostové odpovědi na své dotazy?
1: Starosta Lukáš Pšeja sledoval toto projednání online. Podle něj odborníci často argumentovali tím, že navrhované nebo navržené oblasti jsou opravdu zatím jen takový nástřel. Také tam padl argument, že když je nějaká oblast navržená, tak to automaticky neznamená, že bude opravdu celá zastavěná. Tím ale starosta Pšeja nebyl úplně spokojený.
2: Velmi často se tam zmiňuje, že tohle vše bude vyhodnoceno později, až při té realizaci. A pro nás není úplně přijatelné, že odsouvají tyhle věci do nějakých budoucích řízení, které navíc mají být zkrácené v rámci 12 měsíců.
1: V případě Lukovečku a okolních obcí upozornil na možné negativní dopady na krajinu a životní prostředí i Zlínský kraj. Navržená lokalita je v blízkosti přírodního parku Hostýnské vrchy a zasahuje na kvalitní zemědělskou půdu.
0: A vy, Terezo, starostové, jaký je teď další postup?
1: To mi řekl nezávislý starosta obce Vrbka na Kroměřížsku, William Pospíšil. Ten nesouhlasí s výběrem lokality pro výstavbu solárních elektráren. Ta má vzniknout v blízkém okolí obce. Starosta Pospíšil se právě veřejného projednání zúčastnil přímo v Praze.
3: Budou se muset tím nějak zabývat. Teďka udělají v tom nějaké změny, úpravy a toto oni musí zpracovat do 20. července. A vláda to má schválit do konce srpna. A teprve potom my se dozvíme, jestli tu naši akcelerační oblast schválili, neschválili a jestli vzali v potaz vůbec ty naše připomínky, které tam máme.
0: Včera skončilo další kolo připomínkování k akceleračním zónám na výstavbu větrných a solárních elektráren. O tom jsme teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvili s Terezou Chrastinovou. Děkujeme za všechny aktuální podrobnosti a přeji hezký den.
1: Děkuju, krásné odpoledne.
0: Vadí vám lidi, kteří si v divadle při představení hlučně rozbalují bonbon, dívají se do mobilu a na konci pořádně nezatleskají? Tak v Kroměříži díky projektu Tleskat je normální roste generace diváků, kteří nic z toho na kulturních akcích nebudou dělat. Za chvíli prozradíme víc v naší reportáži. Zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tleskat je normální, tak se jmenuje kampaň, kterou pro školáky i předškoláky vymysleli pořadatelé divadelních představení v Domě kultury v Kroměříži. Vadilo jim, že děti neuměli herce odměnit potleskem, houpali se na sedačkách nebo zírali do mobilu. Celý rok tak zábavnou formou vždycky před představením pro školy a školky učili žáky, jak se správně chovat na kulturních akcích. A součástí projektu je i výtvarná soutěž. Detaily se teď dozvíte v našem speciálním Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, které pro vás vysíláme z obchodního centra Zlaté jablko.
1: Dobrý den.
2: Ředitel Domu kultury Pavel Sedláček vstupuje do tělocvičny školy Zámoraví, kde na něj čeká čtvrtá A.
1: Vy jste vyhráli.
2: Děti zvítězily ve výtvarné soutěži, která završila roční projekt Tleskat je normální. Jejich obrázky navíc ukrývaly QR kódy odkazující na vtipná videa o správném chování.
3: Tak byl to nápad můj, protože ve čtvrté třídě v informatice začínáme učivo o QR kódech.
2: Vysvětlil třídní učitel Václav Procházka.
4: Mě bavilo dělat ty ornamenty.
3: Že bylo na tom úžasné, že tam každý zanechal svoje ruce. Protože my jsme si každý autenticky obkreslili svoje dvě ruce.
5: Co jste si vlastně z té akce Tleskat je normální jakoby odnesli pro sebe?
4: Že máme zatleskat třeba po vystoupení.
6: Telefon se nemá používat, nebo se aspoň vypnout zvonění.
7: Nemělo by se v divadle jíst ani pít.
8: Tak, zkusíme nějaký QR kód, třeba tady vpravo.
2: A to už ve foaje Kroměřížského domu kultury s ředitelem Pavlem Sedláčkem zkoušíme, jak funguje vítězné dílo.
8: Já to zesílím. A tady vlastně vidíme, že kde netleskáme. Tleskat není normální v jídelně.
5: Ten projekt běžel rok. Změnilo se za tu dobu chování dětí při dětských představeních tady?
8: Změnilo. A hlavně se změnilo v tom tleskání. Vadil nám docela mobil, protože jsme si všímali zhora, že prostě svítí ty mobily, to ruší strašně lidi. To si neuvědomali několikrát i paní učitelky, že někdy, ale i paní učitelky se polepšily.
2: Výstava bude k vidění v Domě kultury do konce června. Návyky správného chování stovek dětí díky projektu Tleskat je normální určitě vydrží déle. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Dnešní děti znají dokonale svět aplikací. Ve Zlíně ale žije muž, který už čtvrt století pomáhá mladým lidem objevovat svět, který se do žádného mobilu nevejde. Přátelství a skautských hodnot. Leoš Hrdlička stojí v čele 6. skautského střediska ve Zlíně a to se pod jeho vedením zařadilo mezi největší v Česku a za svou obětavou práci s dětmi a mládeží získal ocenění osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Co myslíte vy? Co je pro dnešní děti větší dobrodružství? Jeden den bez Wi-Fi nebo jedna noc ve stanu? Leoš Hrdlička bude už 4. června hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Povídat si s ním bude Jarka Barboříková.
10: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: tím z hlediska počasí a jeho vývoje. Právě tyhle informace má pro nás meteorolog Petr Hruška, kterému přeji dobré úterní odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zdravím vás do Brna, protože vy odsud máte krásný přehled o celém našem kraji. Tak nám popište, co vidíte.
1: Máme väčšinou polojasnú oblohu, na niektorých miestach oblačno, viac oblačná je hlavne v kopcovitých oblastiach v kraji. Teploty sú väčšinou od 21 do 24 stupňov Celzia, no a fúka nám slabý premenlivý alebo slabý južný vietor.
0: A co tento vítr do našeho kraje prifúkne v následujúcich hodinách?
1: V nasledujúcich hodinách ešte nič príliš zaujímavé. Výnimočne by sa mohli okolo kopcov objaviť prehánky, ale je to len malá pravdepodobnosť.
0: A potom, když půjdeme až směrem k noci, tak tam se samozřejmě asi trošičku ochladí, ale třeba se i zatáhne, máme se těšit třeba i na nějaký ten deštíček. Já myslím, že v noci to může být příjemná záležitost, krajina potřebuje vláhu. Co vy na to?
1: Áno, áno, tam už sa to začne meniť. Zo začiatku ešte málo oblačnosti, ale postupne v priebehu noci od juhozápadu sa bude zaťahovať a hlavne nad ránom sa bude zvyšovať i pravdepodobnosť zrážok. Môžu sa potom objaviť prehánky, prípadne i búrky. Najnižšie nočné teploty 14 až 11 stupňov a vietor slabý južných smerov.
0: A pojďme se podívat i na zítřejší den, zatím jsme se dostali pouze k ránu, tak jak bude zítra přes den.
1: Malo by být zamračené počasie a od jeho západu sa občas budú objavovať prehánky alebo dážď. Výnimočne sa nedá vylúčiť ani búrka. Potom k večeru začnú tie zrážky slabnúť a ubúdať, ale hlavne na Valašsku tam sa môžu udržať i o niečo dlhšie. Najvyššie teploty 16 až 19 stupňov, no a vietor by mal byť slabý južných smerov, ktorý sa potom postupne bude meniť na západný až severozápadný a k večeru bude zase slabnúť.
0: Naši posluchači se často orientují i podle úrovně biozátěže a ovlivňuje to jejich chování. Tak jak moc ovlivní právě biozátěž to, co budeme zítra dělat?
1: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
0: Výborně, takže ovlivnění nebudeme příliš. Tak je to takové proměnlivé počasí, opět se to zhoupne někam jinam ve čtvrtek?
1: Áno, v štvrtok zase by malo byť teplejšie a slnečnejšie počasie, len v noci na štvrtok ešte zamračená obloha a sem tam by mohol sa vyskytovať doznievajúci dážď, ale cez deň by malo byť krajšie, ráno a do poludnia jasno, alebo len malá oblačnosť, v údoliach sa ráno môžu lokálne vytvárať hmly. Potom v priebehu dňa by malo postupne prevládať polojasno na Valašsku i oblačno, takže v podstate podobné počasie ako dnes. Minimá 12 až 8, maximá 21 až 25 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý južných smerov.
0: Vidíte tam nějakou výraznou změnu, když jenom tak proletíte očima to, co vám napovídají vaše meteorologické modely až do konce týdne?
1: Bude sa to meniť. V piatok zase také chladnejšie počasie a i so zrážkami je tam vyššia pravdepodobnosť na dážď. Potom v sobotu zase teplejšie a krajšie počasie, takže bude sa to tak rôzne striedať a v nedeľu tam by malo pokračovať to teplejšie, ale sem tam nejaká prehánka sa môže objaviť.
0: Určitě ještě budeme zpřesňovat vysílání Českého rozhlasu Zlín, či, jak to často bývá, potvrzovat. Přece jenom čím dále v tom čase, tak tím je v té předpovědi více otazníčků, ale vy dokážete být velice přesní. Tak děkujeme. Co víte, ale naprosto přesně, jsou teploty, které už v našem kraji panovaly. Tak podívejte se do svých statistik a prozraďte nám, jak je to právě 2. června v našem kraji, co se týče extrémních, či přímo těch nejextrémnějších teplot.
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1947 na Pajedla 34,1 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1928 na stanici Hostín -4,1 stupňa.
0: Vida, klidne by mohlo i mrznout, tak v tomto kontextu si môžeme říct, jak máme 2. června 2026 v našem kraji krásne. Ďakujeme i za tyto zajímavosti, ktoré ste nám do vysílání Českého rozhlasu Zlín dodali. A pro dnešek se s vámi loučíme. Meteorolog Petr Hruška byl s námi, naslyšenou.
1: Príjemný deň prajem, naslyšanou.
0: A už za chviličku uvítam u mikrofonu mladého herce a hudebníka Tomáše Daleckého. Těch témat, která můžeme probírat, je opravdu

0: Poustu, tak on tady kousek za mnou rozdá pár posledních autogramů, ale věřím, že se vám rád podepíše, i pokud přijdete sem za námi do obchodního centra Zlaté jablko, kde se s ním můžete setkat osobně. Protože v tom našem povídání se také ponoříme do hlubiny. Více za okamžik, jen co dozní další písnička.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme půl třetí a k tomu ještě 4 minutky. Vy posloucháte Český rozhlas Zlína. Nastává okamžik, kdy tady u mikrofonu v obchodním centru Zlaté jablko vítám dalšího vzácného hosta 66. Zlín Film Festivalu. Není tu žádný nováček. Už před 6 lety zde sklízel úspěchy s filmem Smečka z hokejového prostředí. V dnešním rozhovoru se ovšem dostaneme na hlubinu. A to možná doslova. Právě tak se totiž jmenuje hororový rozhlasový seriál pro celou rodinu, který dnes začíná na rádiu Junior. A věřím, že zbude čas i na pár slov o divadle, hudbě a další práci, která čeká dnešního hosta. Pěkné odpoledne přeji herci Tomáši Daleckému.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak pojďme nejdřív trošičku zavzpomínat, než se vrhneme na tu vaši aktuální práci. Jak vzpomínáte na Zlín Film Festival před 6 lety, kdy na něm měl slavnostní předpremiéru vlastně tehdy film Smečka, kde jste stvárnil hlavní roli Davida?
1: No je teda zvláštní, že to je už 6 let, to mě
0: letí
1: připadá.
0: To, že?
1: No. A bylo to samotný, to jsme vlastně natáčeli, že jo, ve Zlíně velkou část toho filmu na stadionu a různě tady exteriéry a bylo to krásný, hrozně rád se sem vracím na festival a vzpomínám to na to moc rád.
0: Konkrétně tento seriál byl z hokejového prostředí, to je vám blízké nějakým způsobem? Nebo
1: vůbec.
0: Třeba od té doby?
1: Vůbec. A pardon, opravím film.
0: Ano,
1: film
0: pardon,
1: Smečka,
0: ano, film, ano.
1: Ale hlubina je seriál.
0: Ano, to už mám v hlavě seriál.
1: Hokej mi vůbec není nějak jako blízký, vlastně ani týmový sporty moc nemusím, takže to byl takový protiúkol.
0: Takže zmrzlá voda nikoli, tak pojďme tedy k té vodě kapalné, protože to je asi ta aktuální věc, i když právě seriál Hlubina, takový hororový seriál, právě přichází do vysílání Českého rozhlasu, konkrétně Rádia Junior, ale ta práce už je za vámi asi nějakou dobu, tak kdy jste právě tuto práci dokončili?
1: No,
0: je to už nějaký čas.
1: Je to už, ale zas tak velký čas to vlastně není na to, jak jsem si, mě to překvapilo, že už je to venku vlastně dneškem, je to na aplikaci Můj rozhlas a pak to bude nějak vysílat, tuším. A je to třeba 2 měsíce zpátky, co jsme to točili, takže ne zas tak dávno, 2-3 měsíce.
0: Výborně, takže herec a hudebník Tomáš Dalecký má seriál Hlubina v čerstvé paměti. Jak se spolupracovalo s režisérkou Terezou Vereckou? A můžete popsat i našim posluchačům konkrétně, jak třeba do takové rozhlasové hry či rozhlasového projektu vstupuje režisér a srovnat to s tím, jak to funguje na divadle?
1: No, vstupuje do toho určitě velmi podobně. Musí mít nějakou svoji představu, nebo na základě svojí představy si vybere herce, kteří mu ji pomůžou dokreslit. A vlastně nám, na začátku nám Tereza Vrecká, která režírovala rozhlasový seriál, tak nám vlastně vysvětlila, jak si to představuje, že to nebude jako až tak stylizovaným způsobem zahrán, že si to nepředstavuje tak stylizované, jako by to mohlo být v jiné tvorbě pro děti a mládež. Takže jsme jako na začátku se domluvíme, jak to vlastně uděláme, jak to zahrajeme, pak si sedneme přímo s tím textem, přečteme si tu scénu, domluvíme se na tom, jako co je tam důležité a potom jdeme do studia, kde kromě toho vlastně, co tam říkáme, tak se musíme domluvit na rozdíl od té kamery, kde je to trošku jasnější, kde stojíme. To znamená, jak jsme třeba daleko od mikrofonu, jestli to křičíme na někoho z dálky, nebo jestli je to naopak jako takhle přemýšlení a jsem potichu, protože mě nikdo nesmí slyšet, protože se schovávám v lese za stromem.
0: Rozpoutáváte vlastně to divadlo v hlavě všech posluchačů.
1: Ano, každý to musí mít z těch herců v hlavě, a aby to... Protože pak, když to někdo poruší, tak to poruší i tomu posluchači.
0: Tohle musíme ještě s Tomášem Daleckým probrat detailněji. Uděláme to po další písničce. Vy zůstaňte s námi tam, kde posloucháte Český rozhlas Zlín, případně tady s námi v obchodním centru Zlaté jablko, protože za chviličku se ponoříme ještě hlouběji nejen do hlubiny, ale i do toho, jak právě takový rozhlasový seriál vzniká.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Herec a hudebník Tomáš Dalecký je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín tady v obchodním centru Zlaté jablko. Usmívá se na kolem jdoucí, před chvílí rozdal spoustu autogramů. Užíváte si to festivalové prostředí? Je vám to blízké? Přijdete mi, že jste jako ryba ve vodě?
1: Nevím, jestli... Užívám si to určitě, to tady moc příjemný, ale tenhle ten svět jako autogramiát nějakých koberců je příjemný, ale jenom nějakou dobu, pak se schovám do své ulity.
0: Dobře, a když mluvím o rybě ve vodě, tak pojďme opět na hlubinu, protože před chvílí jsme tady začali mluvit o novém seriálu, který můžete poslouchat na rádiu Junior, samozřejmě také v různých aplikacích, kde je už teď k mání, dokonce celý pro nedočkavé. Pojďme říct našim posluchačům, než rozebereme ještě trošičku víc to, jak vzniká tento seriál, o čem vlastně je. Je to hororový seriál pro celou rodinu, takový je jeho podtitul, tak co si pod tím představit? To se musí líbit všem?
1: No, já třeba horor nemusím moc. Já jsem takový strašpitel, ale když jsem to dneska poslouchal po cestě vlakem sem, tak jsem se naštěstí zas tak nebál. Jako je to hororový z toho žánru, co se tam děje, ale není to psychologický horor, kterýho by se měli bát děti. Že by z toho měli mít třeba trauma. No a ten příběh vypráví o tom, nebo já tam hraju postavu, kluka, který vlastně je v létě u vody pod stanama s rodinou a jeden večer tak tam vyjede na paddleboardy s holkou, která se mu líbí, ale přijde za něma jeho brácha mladší. On ho pošle pryč, aby šel, aby tam zůstali jenom oni dva, a další ráno ho nemůže najít ve stanu a ten jeho bráška není nikdy k nalezení a myslí si, že se utopil a všichni ho tam hledají.
0: Tak snad jsme neprozradili mnoho. Příjemné chvění jsme ale, věřím, vzbudili. Statečný Tomáš Dalecký se tedy nebál při poslechu, jinak věková hranice tuším je 10 let, takže asi to nebude až taková hrůza, ale naopak napětí a určitě troška toho zdravého adrenalinu. Jak se dnes točí takový rozhlasový seriál? Pojďme říct i našim posluchačům, potkáte se třeba se všemi kolegy u mikrofonu?
1: No, potkal jsem se určitě ne se všemi, kteří audio seriál nahrávali. Jenom
0: ale třeba v těch scénách, těmi, ve kterých vystupujete vy, to ano. Na rozdíl třeba od dabingu, protože dabingu se dnes dělá bohužel odděleně.
1: Ano, tak vždycky, když je nějaká scéna, kde s někým mluvím, nebo je jiný herec, tak s ním jsem jako v tom studiu opravdu stál. No a zrovna tenhle ten seriál tak se hrozně zajímavě technicky točil. Byla tam například binaurální hlava, ano, teď jsem si to vygooglil. Což znamená, to je taková fakt jako plastická hlava, která má uši, obrys nosu, oči, a z těch uší, tak tam jsou takové otvory, ve kterých jsou ty mikrofony. To znamená, že my jsme se pohybovali kolem toho mikrofonu a podle toho, kde jsme byli, tak zrovna tam to bere ten zvuk. Takže když posluchač to bude poslouchat na nějakém stereo zařízení, tak to uslyší, jako kdybychom mu šeptali do ucha, do levého nebo do pravého. Potom jsme tam natáčeli třeba i s hydrofonem, což je mikrofon, který je pod vodou a snímá vlastně, jak by to býval slyšel posluchač, kdyby byl pod vodu a někdo mluvil nad hladinou, nebo jsme třeba jako nořili tu hlavu do vody a křičeli.
0: Jako opravdu, bylo tam nějaké akvárium? Není to, že byste tam dojeli k nějakému jezeru, ale ne, měli jste akvárko?
1: Tam ve studiu kousek, tak tam byla taková kádě naplněná vodou, uvnitř byl ten hydrofon, nad tím byl ještě mikrofon, já jsem si držel text, abych ho, naštěstí jsem ho měl fyzicky, neměl jsem ho elektronicky, takže kdyby se jako splavil, tak by to nevadilo. A tam jsem chvilku mluvil nad tou vodou, pak jsem se jako ponořil, že jsem spadl do té vody a mluvil jsem tam. Pak jsme třeba nahrávali v autě, že tam byla ta binaurální hlava na té učelního skla. A takže jsme se pohybovali kolem toho auta a jako rachotili jsme tam s volantem a různýma věcma, takže jakoby dodá to ten prostorový silný zvuk.
0: Takže jste opravdu i křičel pod tou vodou, to jsem si zkoušel jenom představit, protože vy už jste to v některém z rozhovorů zmínil. Jaké to je křičet pod vodou na hydrofon?
1: Hrozně mě to bavilo. Bylo to super.
0: Potíže s kyslíkem nebyly.
1: No tak zas tak dlouho jsem nekřičel. To bylo jako, že spadnu do vody třeba a lapám po dechu, nebo pak mě někdo jako potopí a něco zakřičím a pak se zase vynořím, takže jenom na chvíli vždycky.
0: Potom potom, když už jste tedy všichni u toho mikrofonu, někdo má tedy hlavu pod vodou, někdo třeba křičí, když si představuji ty situace, protože bohužel jsem ještě neměl možnost celý ten seriál slyšet, ale je někdo třeba u té hladiny, pod hladinou a podobně, tak tam potom vznikají i zajímavé přímo aranže, tak jak se aranžují divadelní hry, tak pojďte popsat i trošičku tady to, musíte se třeba u toho mikrofonu střídat, hledat si ten prostor, právě že někdo je blíž, dál. Jak dlouho se něco podobného zkouší?
1: No, netrvá to úplně zas tak dlouho, jenom vlastně si vždycky musíme říct, kde je, odkud, kde je ten posluchač vlastně v rámci té scény, v tom prostoru, aby to pro něj byl jako přirozenější zážitek, když jako je nějaká vzdálenost mezi dvěma postavami, tak si musí rozhodnout, kde je ten posluchač, jestli je u jedné nebo u druhé postavy, protože ta druhá postava pak je slyšet víc z dálky a musí třeba křičet, nebo naopak ta, u které je ten záběr, tak může jenom šeptat a dotvoří to ten zážitek.
0: Já myslím, že herec Tomáš Dalecký nás na seriál Hlubina, který můžete ode dneška slyšet na Rádiu Junior, nalákal dostatečně. My se za chviličku dostaneme i k další jeho práci, protože on není jen herec, ale je to také hudebník, tak věřím, že padne pár slov i o jeho kapele a další práci, která ho čeká.
2: V trojpodlažní budově tržnice na náměstí práce ve Zlíně jsou dnes malé obchůdky, provozovny i restaurace. V roce 1927 vznikla jako první obchodní dům firmy Baťa, tehdy moderně vybavený takzvaný dům služby. Kde byla ale první prodejna obuvi pod značkou Baťa ve Zlíně a která byla první v republice? Zdeňka Urbanovského se na to zeptám v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: hercem a hudebníkem Tomášem Daleckým jsme v našem speciálním Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín zatím probrali především jeho rozhlasovou tvorbu a práci na novém hororovém seriálu Hlubina, který můžete slyšet v vysílání Rádia Junior. Teď půjdeme na tu vizuální stránku. Než se dostaneme k divadlu, tak mi dovolte ještě zavzpomínat na film Franz, ve kterém jste neměl až tak velkou plochu, ale asi to setkání s režisérkou Agněškou Holland se zapíše herci do paměti, nebo jak určitě, na to vzpomínáte?
1: Určitě zapíše, to je velká osobnost. Já jsem tam teda měl postavu stěhovák 1, 2 nebo 3, teď si přesně nepamatuju to číslo. A myslím, třeba jeden natáčecí den.
0: Ale pracovala Agněška Holland i s takovouto postavou?
1: No, určitě. Detailně. Určitě. Nejvíc si pamatuju na zážitek, když my jsme točili v pražské Invalidovně a byly tam jako 3 místnosti propojený vlastně bez dveří, takže tam byla jako hrozná ozvěna, do toho oni tam stavili set a Agněška přišla za mnou a ještě za Milanem Steindlerem, nebo s kým jsem tam hrál, myslím, že s ním, a začala nám vysvětlovat vlastně, co budeme dělat, kam půjdeme, co to znamená ta scéna. Akorát tam byla hrozná ozvěna a já jsem ji vůbec neslyšel.
0: Trošku jak tady v obchodním centru
1: Přesně.
0: Zlaté
1: jablko. Takže ona potom, jak 2 minuty vysvětlovala, co budeme dělat, tak jsem se na ní podíval a řekl jsem, já se omlouvám, já jsem vám nerozuměl. Ona se podívala na mě, protože nerozuměla mě asi taky přes tu ozvěnu. Pak se na někoho podívala a on jí řekl to stejné, co jsem řekl já, ale už to pochopila. Takže to pak začala vysvětlovat znovu a pomalu.
0: To se vám vrilo nejvíc.
1: Vrilo, takže nevím, jestli ještě mě někdy přijde nabídka na točení za Agněškou Holland, ale bylo to krásný, ne?
0: Určitě dobrá zkušenost. Vy máte také spoustu hudebních zkušeností. Co vaše brněnská undergroundová kapela Panracek? Stále funguje, je na ní čas?
1: Určitě stále funguje, nic jsme zatím nerušili, ale času je na ní mnohem míň. My vlastně máme vydaný jedno album, pak jeden single, a to už je 3 roky zpátky, co si tak pamatuju. Takže teďka nás, když už nám to vyjde, tak hrajeme na nějaké akci třeba, když nás někdo pozve, sami úplně nemáme čas ani energii to iniciovat, takže spíš nás někdo oslovuje. A v létě plánujeme nejspíš něco nahrávat a to uvidíme taky, jak dopadne. Ale rádi bychom v tom určitě pokračovali.
0: Je čas zkoušet, nebo nejste zbabělci jako taková undergroundová kapela?
1: No, právě že jako třeba když nám přijde nabídka na koncert, tak bychom i měli čas to zahrát, ale nemáme předtím čas zkoušet vůbec. Nikdy.
0: Přesto to funguje, je tam spousta radosti.
1: Ano, to určitě, to určitě.
0: Říká jako hudebník Tomáš Dalecký, se kterým se ale vrátím opět k jeho herecké profesi, a to tentokrát té divadelní. Od roku 24 jste v angažmá v městských divadlech pražských. Spokojenost?
1: Strašně jsem tam spokojený. Je to divadlo, kam jsem chtěl jít a chodil jsem se tam dívat jako student DAMU. Hrozně se mi líbilo, co tam dělají, a teď tam jsem a mám tam i jako krásný role, já si nemůžu stěžovat.
0: Tak která vás čeká, to už víte, protože teď se blíží prázdniny, tak zkoušíte ještě něco?
1: Ne, už jsem před 2 týdnama jsem měl poslední premiéru téhle sezóny, kdy jsme měli v komedii představení Jak se stát jiným od Eduarda Luise v režii Davida Pašky, což byla taky pro mě velká zkušenost, velká výzva, bylo to hodně jiné divadlo, než jsem zvyklý, ale strašně mě baví. A teď už vlastně neskouším do konce sezóny, až začínám na podzim Shakespearem.
0: A jakým Shakespearem?
1: No to nevím, jestli je už venku jako obsazení a titul, tak nechci kazit městským.
0: Tak pojďme k tomu, co máte teď za sebou, protože vypadal jste tak spokojeně, že máte hezké role, to tak, které vás teď těší nejvíc.
1: No, tuhle sezónu tak jsem měl 3 krásné role. Prvně jsme zkoušeli inscenaci Black Rider, což je od Roberta Wilsona, Davida Borouse a Toma Vejce muzikál / opera, která měla premiéru v Hamburku už před XXX lety. A to je to takový neotřelý, je to hudební, je to hodně barevný, hodně líčení a tak. To mě hrozně baví. Pohybově je to strašně zábavný. Potom druhý představení, co jsem dělal, tak je Dotknout se prázdna v divadle ABC, ale tam nehrajeme na jevišti ABC, tam diváci sedí na jevišti a my hrajeme částečně v hledišti, protože je to příběh o 2 horolezcích, takže tam máme v hledišti postavenou takovou horu, na kterou doopravdy lezeme s Filipem Červenkou, který tady taky byl, myslím, na festivalu, a moc ho zdravím. A pak teda ten Eduard Luise, to Jak se stát jiným, to To je dramatizace tří knížek od autora Eduarda Louisa současného, který píše autofikčně o svém životě v severní Francii, o tom, jak se stal jiným, jak se dostal do Paříže, na vysokou školu a teďka vyprodává každou svoji knížku.
0: A o prázdninách budete odpočívat nebo spíše pracovat?
1: Odpočívat, budu určitě spíš odpočívat.
0: Tak si to užijte, užijte si prázdniny a i veškerou práci, která je před vámi, a ať se vám daří, na co sáhnete.
1: Děkuji vám taky a děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že s námi ve speciálním Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín byl herec a hudebník Tomáš Dalecký. Nás už dělí jenom nějaké necelé 4 minutky od dalších zpráv, tak zůstaňte s námi a ať vám s námi stále dobře. Do zpráv ještě zazní Michal Tučný. Krásné odpoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský festivalový chodník slávy bude ode dneška bohatší o další dvě hvězdy. Výjezd Sanitek z krajské nemocnice Tomáše Bati komplikuje oprava nedaleké křižovatky. Záchranáři prosí řidiče, aby úsek objížděli jinou trasou. Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. Dnes odpoledne bude postupně převládat polojasno až oblačno a teploměr nabídne nejvýše 24 stupňů. U mikrofonu Českého rozhlasu Zlín je Matěj Neradí a začíná další zpravodajský přehled vysílaný ze Zlatého jablka. Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes v 16 hodin a 15 minut odhalí herci Kristýna Badinková, Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
3: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi nokty?
4: Maminčiny noky přece. Pravý nok je na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
5: Kristýnu Badinkovou Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
6: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
5: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Rekonstrukce křižovatky u Lidlu na hlavním tahu ze Zlína do Vizovic komplikuje dopravu u krajské nemocnice Tomáše Bati. V její bezprostřední blízkosti vede totiž objízdná trasa. Záchranáři proto žádají řidiče, aby vždy umožnili sanitkám volný průjezd. Apeluje mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
7: Prosíme všechny řidiče o pochopení a respektování potřeb záchranné služby. Pro naše vozy je přitom nezbytné, aby měli při výjezdu k pacientům vždy volnou a průjezdnou cestu. Dodržujte prosím záchranářskou uličku a pokud to situace dovolí, využijte alternativní trasy mimo centrum Zlína.
2: Provoz na křižovatce u Lidlu je aktuálně kyvadlový. Dopravu řídí semafory i pracovníci stavby. Opravy potrvají zhruba 3 týdny. Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy, záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
8: Bude obu jednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
2: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň víc než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví, ale i sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převládající jasno, později očekáváme polojasno až oblačno. Vítr povane slabý, proměnlivý, postupně východních směrů. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 49 u Otrokovic na Zlínsku se střetla dvě osobní vozidla. A to byl další zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín. Teď hezký poslech, ať už u vašich přijímačů, nebo přímo tady v obchodním centru Zlaté jablko, přeje od mikrofonu a zdraví Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Není v průběhu 66. Zlín Film Festivalu výjimečné jen tím, že ho pro vás vysíláme odsud ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko, ale i tím, že je trošku jinak uspořádáno to pravidelné rozvrstvení rubrik a seriálu v rámci Dobrého odpoledne. Po 15. hodině tedy teď uslyšíte řadu prvků, které jinak obvykle zaznívají už v první hodině. Mezi ně patří například turistický výlet. Nechte se inspirovat třeba už na blížící se víkend. Vezmeme vás také do světa sportu, to před koncem hodiny. Ale začneme jednou aktualitou. Na hradě Lukov na Zlínsku letos nově provází návštěvníky český a anglický audioprůvodce. Lidé se k nahrávkám dostanou bez aplikace pomocí QR kódu. Více uslyšíte už po následující písničce naší reportáži. A těšte se také na kulturní pozvánky a my se na vás těšíme tady v obchodním centru Zlaté jablko. Budeme rádi, když za námi přijdete. Jinak příjemný poslech, ať už jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přesně 9 minut po 15. hodině vás tady z obchodního centra Zlaté jablko, z centra festivalového dění, budeme zvát také do přírody či na pěkné výlety. Zřícenina hradu Lukov na Zlínsku má například pro letošní turistickou sezónu nové audioprůvodce. K lidem promlouvá Boženka a Božetěch. Jak QR kódy fungují, byla přímo na místě vyzkoušet naše reportérka Karolína Macejová.
1: Ty si to můžeš pustit, pojď si to poslechnout, kam listen.
2: Okay. Vyzývá návštěvník Radek k poslechu audioprůvodce na hradě Lukov svou rodinu. Na Zlínskoho příbuzní přijeli navštívit ze Spojených států amerických.
3: Nádvoří nebylo v minulosti tak veliké.
1: Tady to je.
2: Audiokomentáře k prohlídce hradu Lukov jsou novinkou pro letošní sezónu, říká správce hradu Jiří Holík.
4: Chceme, aby ten návštěvník, když už se do toho hradu dostane, tak aby dostal nějaký servis. Je tady taková novinka, a to je vlastně tady ten audio společník, kterého jsme vymysleli, aby ten návštěvník velmi jednoduchým způsobem se dozvěděl zajímavostí o našem krásném hradě.
2: A jak ten audio společník funguje?
4: Tak funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu a vy si načtete u každého zastavení ten QR kód. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu.
2: Můžeme si společně zkusit naskenovat první QR kód?
4: Určitě, zkuste to, je to na vás.
2: Tak já zapínám foťák na svém telefonu a skenuju, tak už mi vyběhl odkaz.
4: A tam si můžete přečíst text, je tam fotografie, jak to dané místo vypadalo někdy v roce 1980. Pokud se tomu návštěvníkovi to nechce číst, tak je tam i audio.
2: Tady už vidím pojmenované zastavení před mostem. Je tady, jak jste říkal, nějaké povídání a já spustím
4: Boženku.
2: Boženku.
3: Stojíme před mostem, který i dnes spojuje Dolní hrad, někdejší předhradí, s Horním hradem, bývalým hradním jádrem.
4: Takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce a zároveň poslouchat naši Boženku, která odvypráví tu historii, anebo Božetěcha, který mluví anglicky a řekne to i v angličtině.
2: Český i anglický hlas dodala pro audioprůvodce umělá inteligence. Samotné QR kódy i obsah komentářů tvořil Jiří Holík s pomocí technika před začátkem turistické sezóny. Většina kódu se nachází na stříbrných destičkách u číselných směrovek prohlídky. Přesto spolu směrovky a audioprůvodce úzce nesouvisí.
4: Tady se kříží dvě aktivity. Ta první aktivita byla naučná stezka po Horním radě, což jsou ty šipky s těmi čísly. My jsme se posunuli dál, doba se posunula dál, takže jsem aplikoval ty jednotlivá zastavení, která se až tak nepotkávají s těmi historickými, protože ten audio společník vychází z těch mých zkušeností.
2: Kromě této novinky bude do letních prázdnin dokončena i rekonstrukce první brány hradu. Z Lukova na Zlínsku Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: A kromě návštěvy hradu Lukov toho nabízí náš kraj samozřejmě v rámci volnočasového vyžití je mnohem víc. Vy od nás dostanete už za chviličku pár dalších tipů. A to mi znamená Český rozhlas Zlín. Jsme rádi, že jste s námi kdekoliv a samozřejmě i tady v obchodním centru Zlaté jablko.
5: Český rozhlas Zlín,

0: To byl Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokud i vy chcete nechat povznést jako ten dým svoje myšlenky, případně estetické cítění a kulturní zážitky, tak máte spoustu možností v rámci našeho kraje. Dnes v 19 hodin můžete například zavítat do Městského divadla Zlín. Právě v tu dobu tam začíná ve velkém sále představení Kryl. Myslím si, že už ten samotný název vypovídá téma. Malý muž velkého srdce a morální odvahy, básník s kytarou, jehož písně zlidověly, ožije tedy dnes v 19 hodin ve velkém sále Městského divadla Zlín. Úterý na Zlín Film Festivalu bude patřit tradičně hvězdám na chodníku a spolupráci s Kapkou naděje. Nové hvězdy před velkým kinem budou patřit herečce Kristýně Badinkové-Novákové a herci Martinu Písaříkovi. Oba budou u jejich slavnostního odhalení už ve 16:45. Tak pokud třeba nejste zrovna někde v centru Zlína, tak už pomaličku můžete začít přemísťovat, ale u toho samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas Zlín. Na Miloše Macourka a legendární seriál Arabela zavzpomínají představitelé Arabely a Honzíka, Jana Naďová a Ondřej Kepka. Začátek této zajímavé besedy je v 17 hodin v univerzitní budově U18. Večer potom v rámci festivalu roztančí Náměstí míru koncerty Českého rozhlasu. Nejprve od 18 hodin vystoupí zpěvák Vojtěch Drahokoupil, který je známý taky díky hlavním rolím v několika muzikálech. A potom od 20 hodin na něj naváže zpěvačka Tereza Mašková, vítězka Superstar z roku 2018 s ikonickými růžovými vlasy a samozřejmě ohromujícím hlasem. Tak se nechte i vy ohromit na koncertu Českého rozhlasu Zlín v rámci doprovodného programu 66. Zlín Film Festivalu. A pokud se vydáte za festivalovým děním, tak taky v parku Komenského se rozhodně nebudete nudit. Tam můžete navštívit i dílnu Českého rozhlasu Zlín, kde si až do středy, tedy do zítřka, můžete natočit vlastní rozhovor se známými osobnostmi nebo festivalové zprávy a setkat se s našimi moderátory, tak jako tady v obchodním centru Zlaté jablko. Tam se na vás budeme těšit, tedy v parku Komenského, až do 19 hodin. Vydat se dnes můžete i do knihovny Kroměřížska, kde knihovnice připravily zábavné aktivity k týdnu mediálního vzdělávání. Mají připravené interaktivní materiály, ze kterých se poučíte, jak dodržovat bezpečnost na internetu a výstavu k mediální gramotnosti a také zábavné aktivity z B-boty. Program v knihovně Kroměřížska potrvá do 18. hodiny. Holešovský dětský sbor Moravské děti dnes vystoupí na společném koncertu pěveckých sborů, to je naše další pozvánka, tentokrát za hudebním vyžitím. Jako speciální host na tomto hudebním večeru se představí dětský sbor Myšky ze soukromé základní umělecké školy D-Music Kroměříž. Koncert rozezní salu terénu Holešovského zámku v 18 hodin. A pokud by vám ani těchto pár tipů nestačilo, samozřejmě se do našeho vysílání nemohou vejít všechny, ale spoustu dalších máme také na webových stránkách zlin.rozhlas.cz. To je moje poslední pozvánka v tuto chvíli. Samozřejmě ale stále platí pozvánka i sem za námi do obchodního centra Zlaté jablko, kde s vámi velmi rád bude až do 16. hodiny Pavel Vacek. A teď také, alespoň zprostředkovaně, pomocí písně Bára Basiková.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Vám stále přejeme tady z obchodního centra Zlaté jablko. Za pár minut se v našem vysílání ozve pravidelným posluchačům dobře známý hlas našeho spolehlivého průvodce na cestách Jiřího Tomáše. Upozorní nás mimo jiné na to, že turistická organizace funguje v Uherském Hradišti už

0: Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A teď se v Českém rozhlase Zlín bude slavit. Přesněji řečeno, budeme zvát na oslavu. A to ne ledajakou. Takové 130. to člověk nezažívá každý den. Už z té číslovky je patrné, že nepůjde o narozeniny nějakého jednotlivce, ale rovnou celé organizace. A že to bude organizace turistická, to zase napovídá přítomnost Jiřího Tomáše ve studiu Českého rozhlasu Zlín, kterého tu vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
0: Já jsem zatím pouze naznačoval, pojďte říct naplno, co se chystá, pane Tomáši.
1: Zatímco si zlínští turisté připomínají letos 100 let od založení odboru Klubu českých turistů, uherskohradiští turisté oslaví již 130. jubileum organizované turistiky. Na sobotu 6. června chystají důstojné oslavy, které se uskuteční v krásném prostředí parku Rochus. Akce má podporu města Uherské Hradiště a vedení parku Rochus. Program má dvě části, sportovní a společenskou.
0: Tak, jelikož jsme v turistických typech, tak asi bude dobré nejdříve nalákat ty, kteří prahnou potom podat nějaký výkon i v terénu.
1: V rámci sportovní části jsou připraveny tři trasy. První je určena nejmenším účastníkům z rodiči, má délku asi 2,5 kilometru a povede po okruhu kolem kaple na Rochusu, při níž se nejen pobaví, ale i poučí. Druhá trasa kromě kaple zavede účastníky i k rozhledně rovnina s nádhernými výhledy, pak dolů na konec Vinohradské ulice a zpět do cíle. Měří 5 kilometrů se stoupáním 100 metrů. Třetí trasa je určena aktivním turistům, kryje se až k rozhledně s druhou trasou, dál vede po zelené naučné stezce přes Javorovec a amfiteátr Bukovina, opět k rozhledně a po trase číslo 2 do cíle. Délka je 11 kilometrů, stoupání 230 metrů, ale je možné si ji upravit.
0: A pojďte prosím ještě přidat také pár informací pro ty, kteří se chtějí vyžít společensky.
1: V rámci společenské části bude hrát od 12 hodin country skupina Podskaláci. Ve 14 hodin bude slavnostní zahájení s krátkým vystoupením hostů. Zmíněn bude i vývoj turistiky v Uherském Hradišti a budou oceněni zasloužilí členové. Pořadatelé očekávají, že přijedou turisté i z okolních odborů a míst, což v případě zlínských můžeme slíbit. Doprava z autobusového nádraží Zlín bude v sobotu 6. června autobusem, odjezd v 7.35 ze stanoviště 21 do Uherského Hradiště Mesit. Vedoucím této akce budu já.
0: Tak se přijďte 6. června do parku Rochus a jeho okolí nejen projít, ale také oslavit s uherskohradištskými turisty nádherné 130. výročí organizované turistiky v srdci Slovácka. Za celý Český rozhlas Zlín vám přejeme příjemnou zábavu a uherskohradištskému klubu českých turistů jen to nejlepší do dalších let jeho působení.

0: pasuje viac môj.
1: Ze speciálního Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, které pro vás vysíláme odsud z obchodního centra Zlaté jablko, se dozvíte také něco ze světa sportu. Trenér Roman Skuhravý splnil úkol a dovedl fotbalisty Slovácka k záchraně v první lize. Na nové smlouvě se ale zatím s klubovým vedením nedomluvil. Na čem jednání stojí, to od nás uslyšíte po další písničce. Ta bude optimistická. Helena Vondráčková bude zpívat o tom, že každá trampota má svou mes. Společně v duetu s Jiřím Kornem.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Fotbalový trenér Roman Skuhravý splnil ve Slovácku úkol a tak si teď může klást podmínky. Po úspěšné záchraně v nejvyšší soutěži mluvil kouč o tom, že ještě nemá v Uherském Hradišti podepsanou smlouvu pro příští sezónu. Klubové vedení o něj přitom stojí a on sám chce taky pozdravovat. Teď se o tom dozvíte víc v našem speciálním Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Já jsem řekl vlastně hráčům před barážovým zápasem, když jsem viděl, v jakém jsme stavu, jaký strach máme z toho, jakoby, co bude, tak jsem jim řekl, že zůstanu trenérem Slovácka a moje slovo platí. Jen to došlo do takovéhle situace, že v této chvíli je výhoda na mý straně, ale na straně Slovácka.
2: Přibližuje trenér fotbalového Slovácka Roman Skuhravý jednání o nové smlouvě, které vede s klubovým vedením, a vysvětluje, proč zatím kontrakt nepodepsal, i když nabídku dostal.
1: Jde o délku smlouvy, protože oni chtějí dlouhodobý kontrakt a já chci jenom roční kontrakt, protože prostě během toho roku chci vidět, jak Slovácko bude přemýšlet a jaký kroky bude dělat. Takže v tom je jediný problém.
2: Tato Skuhravého slova je možné jednoduše vysvětlit tak, že od klubového vedení očekává investice do kádru, tak aby v příští sezóně nehrálo Slovácko zase jen o udržení mezi elitou.
1: Prostě chci vidět u Slovácka ambici. Musíme poskládat daleko hladovější, daleko konkurenceschopnější jakoby mužstvo a věřím, že ten základ, který jsme položili letos, tak se nám příští rok vrátí.
2: I když trenér ještě smlouvu nepodepsal, chystá už minimálně jednu změnu v realizačním týmu. Chce ho rozšířit o Vlastimila Daníčka, dlouholetého hráče Slovácka, který čerstvě ukončil kariéru. Daníček potvrdil, že ho možnost stát se Skuhravého asistentem láká.
3: Když to půjde, když bude ta možnost, tak 100% jo. Teď prostě odfrknem, je dovča a myslím si, že se to bude prostě řešit až po té dovolené, ale ta nabídka tam od trenéra přišla.
2: Skuhravý vysvětluje, proč stojí o to, aby se Daníček z pozice hráče hned přesunul do trenérské kanceláře.
1: Lídrovská role se nedá naučit. Tu prostě buď máte, anebo nemáte a to je jeden z velkých předpokladů pro to, aby si mohl dělat trenéra.
2: Jestli Skuhravý skutečně podepíše v Uherském Hradišti novou smlouvu a Daníček se stane jeho asistentem, o tom vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín informovat. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla kapela No Name ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokud jste za námi ještě nebyli tady v obchodním centru Zlaté jablko, tak vám můžu popsat, že máme přímo od mikrofonu tady výhled na obchod se zmrzlinou a chuť na sladké se tedy s přibývajícím časem stupňuje. Ještě, že máme v Českém rozhlase Zlín kolegu Petra Uhříka, který umí podobné choutky uspokojit. Pojďme tedy do jeho cukrárny.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Na to, že skupina OMD funguje skoro 50 let, si pánové s návštěvou Česka dali poměrně na čas. Poprvé přijeli do Prahy až v únoru 2024. No ale protože dorazila skutečná legenda syntezátorového popu, fanoušci vykoupili vstupenky poměrně brzy od startu prodeje. Možná by mě chtěli někteří pamětníci drobně opravit, tak ano, doplním jednu větu. Kapela odehrála dávno v 80. letech utajený koncert pro úzký okruh diváků v socialistickém rekreačním středisku na Orlíku. Opravdu. Bylo to výměnou za návštěvu továren Tesla na našem území, které kapela zoufale toužila vidět. A proč? Protože právě pracovala na svém budoucím singlu Tesla Girls. Takže úzký okruh vyvolených o tom věděl, my si ale připomeneme až rok 91. Pandora's Box, písničku, kterou jako jednu z mála můžeme ještě dnes slyšet v playlistu komerčních rádií. Možná by bylo dobré připomenout, co vlastně zkratka OMD obsahuje v plném znění. Orchestra Maneuvers in the Dark. Ale to by bylo moc dlouhé, tak se šlo do tří písmen.

Zhruba 6 minut před 16. hodinou je čas zvát vás také na další program ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a nejen na něj. Zítra například budete moct tady v našem otevřeném studiu v obchodním centru Zlaté jablko potkat opravdovou princeznu. No řekněte, když se vám to poštěstí, tak využijte příležitost vidět na vlastní oči pohádkovou Arabelu, herečku Janu Naďovou. Rozhovor s ní začne kolem 14:30. Už dnes večer ale můžete zavítat v rámci doprovodného programu 66. Zlín Film Festivalu na Zlínské náměstí Míru na koncert Českého rozhlasu, který začíná v 18 hodin. A samozřejmě budeme rádi, když budete i nadále poslouchat. Vše dobré vám k tomu přeje od mikrofonu až do zítřejší 14. hodiny. Pavel Vacek.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Koncerty Českého rozhlasu dnes čekají od 18 hodin na návštěvníky Zlín Film Festivalu. Luhačovice připravují projekty na zlepšení bytové situace ve městě. Maximální cena benzinu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. V noci bude v regionu nejprve málo oblačnosti, později přibude a může i pršet. Nejníže naměříme 11 stupňů. Matěj Neradil u mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné odpoledne vám všem, co posloucháte i sledujete naše živé vysílání tady v obchodním centru Zlaté jablko. Český rozhlas připravil pro návštěvníky Zlínského filmového festivalu dva koncerty. V 18 hodin na náměstí Míru zaspívá Vojtěch Drahokoupil, po něm vystoupí Tereza Mašková. Od 8:30 večer bude navíc u Zlínského zámku diskotéka Českého rozhlasu s Martinem Hrdinkou. Kromě hudebního programu si lidé mohou například vyzkoušet i rozhlasovou práci ve stánku Českého rozhlasu v parku Komenského. Nové bytové projekty připravují v Luhačovicích na Zlínsku. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je stále obtížnější najít dostupné bydlení přímo ve městě, pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
2: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
0: Maximální cena benzinu zítra znovu klesne. Čerpací stanice jej budou moct prodávat na nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu, a to smlouvu o zastoupení umělce. Jejich fotky dále poskytovali. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhání postupně ženy vyvíjely větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
3: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny, postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji zpočátku jen málo oblačnosti, ale v průběhu noci se od jihozápadu postupně zatáhne a hlavně nad ránem se bude zvyšovat pravděpodobnost srážek. Mohou se objevit přehánky nebo i bouřky a nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: S omezením stále v těchto dnech počítejte na průtahu městem. Na třídě Tomáše Bati totiž opravují řadu křižovatek a právě z tohoto důvodu se můžete na své cestě zdržet. Na silnici 1/55 mezi Uherským Ostrohem a Strážnicí se dnes pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby hezký poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
4: Slyšte z toho strudu.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Ahoj, dobře vyladěný tež.
8: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informaci o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo. To bys...
0: Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako knihu.
1: To by
0: knihu.
1: Mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a aha, já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak, to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, úctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: Fotografii.
2: Ano.
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon. Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Ano. Zajíc v pytli, to ano. Mám být já? No,
2: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem
0: scenzorovat takhle, potom, jsem, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh. A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, jak kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech.

0: kratše.
1: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
0: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
1: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
0: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
1: Mějte smilování, paní.
0: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
1: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
0: Jo. No, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
1: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
0: Jo, a hezky mě obejmout.
1: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
0: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
1: Ne, já to nechci vědět,
0: no,
1: já to
0: kde?
1: Nechci vědět.
0: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
1: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
0: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
1: Šmarja, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
0: Jo.
1: Já vás radši obejmu.
0: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
1: Ano.
0: Je to naše svatební fotografie.
1: Ano.
0: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
1: Ano, ale co pak to dedí? Vždyť já se třesu jako ratlík.
0: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
1: Ano?
0: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den,
0: stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No, jo,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha
2: leté. Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a ano. Přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit, vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rozsáh. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní videové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost restaurace. Je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopad nějak špatně, jak šel v pau. To
0: ale krátce samozřejmě.
2: No ne, dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolalo za
2: krkě. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý muž, však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme
2: třeba
0: to. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou. Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou za placený daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si ji dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. Ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zajímavá a méně navštěvovaná místa napříč regionem mohou letos znovu objevovat účastníci hry Poznáváme Valašsko. Na Holešovsku v létě projde opravou 40 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Ministerstvo zahraničí kvůli mistrovství světa ve fotbale posílí ambasády ve Spojených státech a Mexiku. V noci bude v regionu nejprve málo oblačnosti, později přibude a může i pršet. Nejníže naměříme až 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hezké úterý. Turisté se letos mohou opět zapojit do regionální hry Poznáváme Valašsko. Destinační společnost Valašsko ji letos pořádá už po 8. Hra provede účastníky na méně navštěvovaná místa regionu. Hráči sbírají razítka v podobě medvědí tlapky do hrací karty, kterou si spolu s brožurkou mohou pořídit ve vybraných informačních centrech. Více dodává mluvčí destinační společnosti Lenka Kováčová.
3: Hra letos nabízí 20 turistických cílů, například Vráblovy paseky, Pramen Rožnovské Bečvy nebo Vařákovy paseky. Každoročně se do ní zapojuje kolem 5000 účastníků. Novinkou letošního ročníku je odměna už za 5 nasbíraných razítek, která má přilákat více turistů k poznávání regionu.
2: Ředitelství silnic Zlínského kraje chystá plošnou obnovu silnic druhých a třetích tříd na Holešovsku. Opravy financuje z rozpočtu pro výstavbu dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Obnovou projde 28 úseků v celkové délce 40 kilometrů. Práce jsou naplánované převážně do konce srpna, v jednom případě ještě v září a říjnu. Pokračuje šéf ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.
4: Zase nám opraví úseky některých krajských silnic, které byly v minulých letech nejvíce zatížené jako objízdné a přístupové trasy v době výstavby dálnice D49. Přesné termíny stavebních prací budeme průběžně zveřejňovat na našem webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.
2: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Zhodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
1: Sport.
2: V době fotbalového mistrovství světa posílí České ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct jen v krizových situacích, a to třeba v případě ztráty dokladů.
5: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
6: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
7: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
6: Fačre ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji zpočátku jen málo oblačnosti, ale v průběhu noci se od jihozápadu postupně zatáhne a hlavně nad ránem se pak bude zvyšovat pravděpodobnost srážek. Mohou se objevit přehánky nebo i bouřky. Očekáváme, že povane slabý vítr jižních směrů a nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/55 u Starého Města u Uherského Hradiště havarovalo osobní vozidlo do stromu. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobrý podvečer, teprve druhý červnový den, ale událostmi byl v našem kraji opravdu nabitý. Jsme rádi, že posloucháte i teď, 4 minuty po 17. hodinku Den v kraji. Vypravíme se na hrad Lukov na Zlínsku, kde nově letos provází návštěvníky český a anglický audioprůvodce. Hradem vás provedeme už za pár minut v reportáži. Naši rozhlasovou dílnu v parku Komenského dnes navštívil opravdu výjimečný host. Při festivalu sice není nouze o slavné tváře, ale dnešní návštěva byla opravdu jedinečná. Počkejte na půl šestou, prozradím, kdo k nám našel cestu. Nejprve ale souhrn událostí ve Zlínském kraji pro úterý 2. června. Matěj Neradilek ho chystá hned po písničce Hany a Petra Ulrichových. No a příjemný poslech za celý tým přeje Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: První písnička Dne v kraji, Český rozhlas Zlín, posloucháte i teď 8 minut po páté. No a před námi jsou nejdůležitější události dneška.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Český rozhlas připravil pro návštěvníky Zlínského filmového festivalu na dnešní den dva koncerty. V 18 hodin na náměstí Míru zaspívá Vojtěch Drahokoupil, po něm vystoupí Tereza Mašková. Od 8:30 večer navíc bude u Zlínského zámku diskotéka Českého rozhlasu s Martinem Hrdinkou. Kromě hudebního programu si lidé mohou například vyzkoušet rozhlasovou práci ve stánku Českého rozhlasu v parku Komenského. Obec Prostřední Bečva na Vsetínsku připravuje instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých budov. Nové solární panely budou umístěny na obecním úřadě, domě služeb a bufetu u tenisových kurtů v areálu Biotopu. Výměnu mostu v ulici Čeňka Kramoliše připravují v tomto týdnu v Brumově Bylnici na Zlínsku. V průběhu příštího týdne by pak měly začít stavební práce, během kterých bude most po celou dobu úplně uzavřený. Pro vjezd do lokality Kanajka a dále směrem na Holý vrch budou muset lidé využít objízdných tras. Pokračuje nezávislý starosta města Jaroslav Vaněk.
3: Jedná se o akci města v hodnotě 16,8 milionů korun a měl by být dokončen do konce letošního roku 2026.
2: Rekonstrukce křižovatky u obchodního domu Lidl na hlavním tahu ze Zlína do Vizovic komplikuje dopravu u krajské nemocnice Tomáše Bati. V její bezprostřední blízkosti totiž vede objízdná trasa. Záchranáři žádají řidiče, aby vždy umožnili sanitkám volný průjezd. Kroměřížská nemocnice chystá na zítřejší den, tedy středu 3. června, preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamének zdarma, a to bez předchozího objednání. Koho zdravotníci zítra ošetří, upřesňuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
4: Každého, kdo přijde od 8 do půl 11 a od půl 1 do půl 3 do kožní ambulance v prvním patře budovy B kroměřížské nemocnice.
2: Modernizace polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm pokračuje dál podle plánu. Dělníci tam aktuálně pracují na instalaci vzduchotechniky a klimatizace v chodbách, čekárnách, ale i vstupní hale. Práce se dělají za plného provozu, většinou v odpoledních hodinách. Návštěvníci se proto mohou v budově setkat s řemeslníky nebo dočasnými omezeními.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jaroslav Vikrent dospíval v dnešní hodince, ve které shrnujeme vše nejdůležitější z událostí ve Zlínském kraji pro úterý 2. června. Zřícenina hradu Lukov na Zlínsku má pro letošní turistickou sezonu nové audioprůvodce. Je také naším dalším tématem. K lidem promlouvá Boženka a Božetěch. Jak QR kódy fungují, byla přímo na místě vyzkoušet reportérka Karolína Macejová.
1: Ty si to můžeš pustit, pojď si to poslechnout. Kam listen?
2: Okay. Vyzývá návštěvník Radek k poslechu audioprůvodce na hradě Lukov svou rodinu. Na Zlínsko ho příbuzní přijeli navštívit ze Spojených států amerických.
3: Nádvoří nebylo v minulosti tak veliké.
1: Tady to je.
2: Audiokomentáře k prohlídce hradu Lukov jsou novinkou pro letošní sezónu, říká správce hradu Jiří Holík.
4: Chceme, aby ten návštěvník, když už se do toho hradu dostane, tak aby dostal nějaký servis. Je tady taková novinka, a to je vlastně tady ten audio společník, kterého jsme vymysleli, aby ten návštěvník velmi jednoduchým způsobem se dozvěděl zajímavostí o našem krásném hradě.
2: A jak ten audio společník funguje?
4: Tak funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu a vy si načtete u každého zastavení ten QR kód. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu.
2: Můžeme si společně zkusit naskenovat první QR kód?
4: Určitě, zkuste to, je to na vás.
2: Tak já zapínám foťák na svém telefonu a skenuju, tak už mi vyběhl odkaz.
4: A tam si můžete přečíst text, je tam fotografie, jak to dané místo vypadalo někdy v roce 1980. Pokud se tomu návštěvníkovi to nechce číst, tak je tam i audio.
2: Tady už vidím pojmenované zastavení před mostem. Je tady, jak jste říkal, nějaké povídání a já spustím
4: Boženku.
3: Stojíme před mostem, který i dnes spojuje Dolní hrad, někdejší předhradí, s Horním hradem, bývalým hradním jádrem.
4: Takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce a zároveň poslouchat naši Boženku, která odvypráví tu historii, anebo Božetěcha, který mluví anglicky a řekne to i v angličtině.
2: Český i anglický hlas dodala pro audioprůvodce umělá inteligence. Samotné QR kódy i obsah komentářů tvořil Jiří Holík s pomocí technika před začátkem turistické sezóny. Většina kódu se nachází na stříbrných destičkách u číselných směrovek prohlídky. Přesto spolu směrovky a audioprůvodce úzce nesouvisí.
4: Tady se kříží dvě aktivity. Ta první aktivita byla naučná stezka po Horním hradě, což jsou ty šipky s těmi čísly. My jsme se posunuli dál, doba se posunula dál, takže jsem aplikoval ty jednotlivá zastavení, která se až tak nepotkávají s těmi historickými, protože ten audio společník vychází z těch mých zkušeností.
2: Kromě této novinky bude do letních prázdnin dokončena i rekonstrukce první brány hradu. Z Lukova na Zlínsku Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Dnešní děti znají dokonale svět aplikací. Ve Zlíně ale žije muž, který už čtvrt století pomáhá mladým lidem objevovat svět, který se do žádného mobilu nevejde. Přátelství a skautských hodnot. Leoš Hrdlička stojí v čele 6. skautského střediska ve Zlíně a to se pod jeho vedením zařadilo mezi největší v Česku a za svou obětavou práci s dětmi a mládeží získal ocenění osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Co myslíte vy? Co je pro dnešní děti větší dobrodružství? Jeden den bez Wi-Fi nebo jedna noc ve stanu? Leoš Hrdlička bude už 4. června hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Povídat si s ním bude Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Vydrží nám slunečné počasí nebo opět sprchne? Tak hádanku rozlouskneme hned po písničce, už vytáčím Český hydrometeorologický ústav. Zůstaňte s námi i dál.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Další písnička dnešního dne ve Zlínském kraji s datem úterý 2. června.
1: Počasí.
0: A teď už zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Je tam pan Petr Hruška. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jsme zvědaví, jak to v kraji vypadá, jestli pak je nad ním sluníčko, tak jako nad Zlínem. I když pravda, naštěstí občas se objeví mraky a pak je to příjemnější. Povídejte.
2: Ano, vy ste to už popísala úplne presne. Väčšinou máme také celkom slnečné počasie, obloha polojasná, niekde oblačno, takže občas tých mrakov trochu viac. Zrážky sa nevyskytujú žiadne, teploty v tejto chvíli sú väčšinou od 21 do 24 stupňov Celzia. No a fúka nám slabé.

0: Činasky dospívaly právě teď v pořadu Den v kraji s datem úterý 2. června. Jsou 2 minuty, po 17:30 my vás teď vezmeme na Zlínský filmový festival. Český rozhlas ze Zlín pro vás totiž při příležitosti Zlín Film Festivalu nejen vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko, ale potkat nás můžete také v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází Jarka Barboříková, moje kolegyně, s tou jsem teď ve spojení. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, jsem napřímo, Marky, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: No je pravda, že já totiž slyším takové nezvyklé ticho kolem tebe, to ses musela hodně dobře schovat.
1: Ano, pokoušela jsem se, protože ta atmosféra v parku je úžasná, ale taky velmi hlasitá, takže jsem si musela někde najít nějaké tiché místečko. Abych teda pravdu řekla, tak myslím, že tolik návštěvníků jsme to ještě nikdy neměli v našem koma modulu v parku Komenského. Zatímco dopoledne, kde nám mířily hlavně školní skupiny, tak odpoledne patří samozřejmě především rodinám s dětmi, partám studentů. A u našeho stanoviště se stále střídají malí i velcí zájemci, kteří si chtějí vyzkoušet práci s mikrofonem. Někteří čtou naše připravené rozhovory, jiní si přinesou vlastní program, ale jedno mají společné.
0: To mě zajímá, co to znamená vlastní program?
1: Vlastní program, představ si, že si jeden tatínek tady přinesl, on totiž, když slyšel mě, kde se tady vysílat, tak jak teď dělám živý vstup, že si můžou tady zkusit něco odmoderovat, tak on si přinesl ceny benzínu, připravenou dopravní situaci a nám to přišlo neskutečně vtipné, že si s ním vlastně dali jako celá rodina doma tu práci. Oni si pro nás ty zprávy připravili. Maminka četla počasí. Úžasné. Ale když teda nikdo si nepřinese nic vlastního, což vůbec není potřeba, tak od nás dostanou vlastní rozhovory, rozhovory se známými osobnostmi nebo nějakými pohádkovými postavičkami, a nebo si můžou přečíst festivalové zprávy.
0: Prostě přijít může opravdu každý a úplně každý by si měl tu zkoušku stát se rozhlasákem, takový pokus užít pěkně v klidu a s úspěchem a odnést si taky zážitek. Jarko, my jsme dnes měli velký zážitek, Český rozhlas Zlín měl dnes v rozhlasové dílně výjimečného hosta, je to tak?
1: Je. Dnes nás kolem 15:30 poctil svou návštěvou prezident České republiky, pan Petr Pavel. My jsme mu představili naši rozhlasovou práci na festivale. Pozdravil naše návštěvníky. Jeho manželka, první dáma, nám s úsměvem řekla, že je ráda, že nám přivezli pěkné počasí. A nám bylo velkou ctí, že jsme je tu oba mohli mít v naší rozhlasové dílně.
0: No já jenom doplním, že reportáž prezidentovy návštěvy v rozhlasové dílně uslyšíte v našem vysílání už za chvilku. Jarko, ty nám ještě připomeň, jak dlouho bude dílna v parku Komenského otevřena.
1: Dnes tady budeme až do 19 hodin a zítra opět od 9 až do 19 s krátkou polední pauzou, takže kdo by si chtěl vyzkoušet práci moderátora, reportéra nebo si natočit rozhovor se známou osobností nebo pohádkovou postavou, tak je vítán. Tak budeme se těšit na každého návštěvníka. Jarka Barboříková se loučí.
0: Já jenom doplním, že poslední možnost navštívit nás v dílně v parku Komenského a vyzkoušet si naši práci bude zítra, tak neváhejte a dorazte. Moc se těšíme, zdravím naši kolegyni moderátorku Jarku Barboříkovou, kterou ještě dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. A zdravím všechny, ahoj.
1: Loučím se.
2: Den v kraji.

0: Přátelé Čechomor, společně s Lenkou Dosilovou, jsme moc rádi, že jste doposlouchali Den v kraji až sem. 6:09, slibovali jsme vzácnou návštěvu u nás dnes v dílně v parku Komenského a je to tady. Zlínfil festival dnes, ale letos vůbec poprvé, navštívil prezident České republiky a zavítal také do rozhlasové dílny Českého rozhlasu Zlín. My vám to přiblížíme v reportáži redaktorky Petry Sedláčkové.
1: Prezident Petr Pavel dnes při své návštěvě zavítal také do rozhlasové dílny Českého rozhlasu v parku Komenského. Na několik minut se setkal s dětmi, které si zde zkoušejí práci reportéru a moderátoru.
2: Tu je na řadě, kluci, pojďte, posaďte se hezky k mikrofonu, dejte si sluchátka a pojďte se užít vaše 3 minutky slávy u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín.
1: Prezidenta před rozhlasovou dílnou přivítali desítky návštěvníků festivalu. Zajímal se o fungování rozhlasové dílny a o to, co si zde mohou děti vyzkoušet. Právě možnost setkat se s hlavou státu byla pro řadu návštěvníků Zlín Film Festivalu nečekaným zážitkem.
3: My jsme úplně nadšení, že jsme ho vůbec viděli.
1: Někteří si odnesli dokonce památeční foto.
2: Já jsem si myslela, že už jde na mouvat zprávy a prý si jde udělat fotku, pane. Tak děti, podívejte se sem a usmějte se.
1: Zlín Film Festival letos pokračuje dalším programem pro děti i dospělé. Odpolední návštěva prezidenta Petra Pavla ale patřila k jednomu z nejsledovanějších momentů dne. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

Vila ve zlínské čtvrti Lazy stojí u lesa uprostřed zeleně. Do roku 1950 v ní žila rodina jednoho z baťovských ředitelů Františka Maloty a jeho ženy Julie, dnes děti z dětského domova. Vila podle návrhu Vladimíra Karfíka upoutá sedlovou střechou s výraznými komíny i omítnutou fasádou, vevnitř například velkorysým vybavením a dřevěným schodištěm. Je jednou z nejzachovalejších zlínských vil postavených za druhé světové války a vy se do ní můžete podívat v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Jaromír Nohavica, 6:45 Český rozhlas Zlín. Jsou malí, barevní a přináší radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimperlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už více jak 3 dekády. A právě před 30 lety se 3 členky Sokola ve Valašském Meziříčí rozhodly, že založí loutkové divadlo. Tehdy nejspíš vůbec netušili, že Pimperlata budou rozdávat radost a smích i po takové době. Na Valašsko se vydala i naše redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Proč mě strašíš?
2: Ale
3: Loutkové divadlo Pimperlata z Valašského Meziříčí baví malé i velké už 3 desítky let. U jeho zrodu tehdy byla Jana Fabiánova.
4: My jsme restituovali tady Sokolovnu v 94. roce a protože Sokol není jenom o cvičení, je i o společenských a kulturních aktivitách, a tak jsme si zaspomínali, že tady taky bývalo někdy dávno loutkové divadlo, a tak s 3 sestrama jsme se rozhodli, že založíme loutkové divadlo.
3: Vrací se v čase principálka. Česká obec Sokolská tehdy pořádala takzvané loutkářské školičky a tak dámy z Valašského Meziříčí vyrazily do Prahy k profesoru Havlíkovi.
4: Začali jsme vytvářet loutky, udělali jsme si přenosné loutkové divadlo a hráli jsme v zasedačce.
3: Poskládat partu, která se bude ochotná zadarmo ve svém volném čase věnovat tvorbě pro děti, byl zpočátku trochu problém. Pokračuje ředitelka divadla.
4: Většinu těch rolí nám hrály naše děti, ale postupně jsme přibírali, jak se našli prostě lidé ochotní tady něco dělat.
3: V průběhu let se dětský soubor přetransformoval v dospělý. Dnes mají Pimperlata 18 členů s věkovým rozpětím od 25 do 85 let. Poradit si musí hned se 3 typy loutek.
4: Původně byli teda maňásci, potom jsme dostali ze Sokola Frenštát staré loutky fundus, a tak ten nám jako darovali a my jsme si tento fundus nechali zrekonstruovat a postupně jsme si k tomu nechali přidělat loutky místním řezbářem panem Bařenicou.
3: Janu Fabiánovou okouzlili javajky, které se vodí ze spodu pomocí tyček, drátů nebo vahadel. Většinu z nich vyrobila sama.
4: Ty maňásky a javajky, včetně těch kulis, dělám já tady, akorát teda ty marionety už je nějak mimo můj obor.
3: Spočítat pohádky, se kterými už Pimperlata bavila publikum, je jednoduché. Co rok? To jeden divadelní kus.
4: Jakkoliv ze začátku jsem si myslela, že to téměř mrtvá disciplína, tady to loutkové divadlo. Je o to zájem velký, ale opravdu o klasické pohádky. My hrajeme Perníkovou chaloupku, Červenou karkulku, ty klasické loutkařské hry, a opravdu máme většinou vyprodáno.
3: Jana Fabiánová stojí v čele souboru už 30 let. Nelitovala někdy?
4: No, litovala, ale zase mě to rychle přejde. Někdy si fakt nadávám, ale zase na druhou stranu, když vidím ty děti, nebo i maminky nám děkujou, zaplatí si vstupný a ještě nám poděkujou za to, že teda hrajeme, takže nelituju.
3: Z Valašského Meziříčí Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
5: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.

Marie Rotrová dospívala právě 5 minut před 6, stále posloucháte Den v kraji. No a zítra naposledy pro vás budeme v rámci Zlínského filmového festivalu vysílat z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. A to dopoledne od 10 do 12 a také živě odpoledne od 14 do 16 hodin. Ani tentokrát nebudou chybět rozhovory s festivalovými hosty. Už po 11. hodině dopoledne se můžete těšit na herce Martina Písaříka a od 14:30 odpoledne budeme hostit představitelku legendární Arabely Janu Naďovou. Už za pár minut zprávy v 6, v nich vás připravíme na změny, se kterými musí cestující městskou hromadnou dopravou ve Zlíně počítat od začátku tohoto týdne, a to až do 24. června, konkrétně linky 31 a 70, tak zůstaňte s námi i dál. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín příjemný poslech i celý druhý červnový večer. Markéta Janíková.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Oprava silnice 1/49 ve Zlíně změnila trasy autobusových linek 31 a 70 městské hromadné dopravy. Vsetínská radnice připravuje opravu střechy kina Fantra. Evropská komise oznámila nasazení dodatečných hasičů a techniky na boj proti možným lesním požárům. V noci bude v regionu nejprve málo oblačnosti, později přibude a může i pršet. Nejníže naměříme až 11 stupňů. Ve studiu Matěj Neradileka jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestující městskou hromadnou dopravou ve Zlíně musí od začátku tohoto týdne a to až do 24. června počítat se změnami na linkách 31 a 70. Důvodem je oprava silnice 1/49. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: Ve směru do centra pojedou autobusy po třídě Tomáše Bati, vynechají však zastávku Věžové domy. V opačném směru, tedy do Jaroslavic a ke krajské nemocnici Tomáše Bati, budou vedeny po Štefánekově ulici. V tomto směru neobslouží zastávky Divadlo, Bratří Jaroňků, Morisovy domy ani Věžové domy.
0: Do střechy kina Vatra ve Vsetíně zatéká. Město proto připravuje její opravu. Podle mluvčí radnice Jany Raškové má rekonstrukce zabránit dalšímu poškozování budovy a zlepšit technický stav střechy na další roky. V současné době město vybírá firmu, která práce provede. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnostmi pádu letadla teď budou se zabývat kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Evropská komise zajistí před letní sezonou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko či Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Lahbibové zajistí unijní exekutiva také nasazení dodatečné hasičské techniky.
3: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než 1 000 000 hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji zpočátku jen málo oblačnosti, ale v průběhu noci se od jihozápadu postupně zatáhne a může i pršet. Nejnižší teploty naměříme mezi 14 až 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Frištákem a Lukovečkem na Zlínsku havarovala dvě osobní vozidla. Dále je v našem regionu doprava v tuto chvíli plynulá. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový den s námi. Další informace nejen z regionu uslyšíte zase v příští hodině. A do té doby muzika.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Hezký podvečer a pozdraví z rozehřátého Brna vám posílá jednak Moravanka se zpěvačkami Danielou Magálovou, Ivankou Slabákovou. No a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Karel Hegnar, stejně jako v poledne. Před námi je další díl z nekonečné řady pořadu Morava krásná zem. Předpokládám, že sedíte někde ve stínu, těšíte se na písničky přání. Dnes slaví svátek Jarmil a dokonce jsme dnes v poledne dvěma Jarmilům přáli, tak se třeba objeví další gratulace pro další nositele tohoto jména. Číslo k nám 726465200. Tak a nemám žádnou písemnou gratulaci, což je úplný zázrak. No a tak pouštíme písničku od Antonína Perničky Si moje děvčátko a Stříbrňanka.

0: A to ještě byla dvojice, Karel Blaha, Vojta Horký, báječně se zpívaná dvojka. Dovolal se Zdeněk z Prakši. Zdení, dobrý podvečer.
1: Zdravím, dobrý podvečer, sedím tady ve Voričku.
0: Jak jsem říkal na začátku, že budete sedět ve stínu, posloucháte ptáčky, tak ano, zaspívejte s nimi něco.
1: Relaxujeme.
0: Ano.
1: Tak, já mám dnes takové přání. Včera 1. června se dožila naše sestra krásných narozenin, tak jí přejeme hodně, hodně zdravíčka, božího požehnání. A 31. května by se naše maminka dožila 90 let. Ta nás v loni 16. května opustila na věčnost. Ale zajímavé je to, že její švagrová, to je naše tetinka, ta odešla ráno 16. a naše maminka si, a pak zavolala si naši maminku, která odešla večer 16. května. Takže byli takový...
0: To se teda,
1: odešli.
0: Jak kdyby se domluvili, že tam odejdou společně. No.
1: To byly poslední dvě vlčice a oni se tak domluvili na nás, že nás tak překvapili. No.
0: To jsou životní náhody, že?
1: To jsou, no.
0: To je úplně, a jak se jmenuje ještě sestra, Zdení? Ještě řekněte sestra, jste neřekli jméno.
1: Jo, no. Sestra se jmenuje Věrka Jánošová, Věrka, maminka Ludmila Vlková a její švagrová, ona byla za Svobodna Vlková a byla Marie Varaďová. A ještě byla naše sousedka.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Takže to jste je znali všechny, tak vzpomeňte na ně.
0: Samozřejmě,
1: děkuji,
0: že
1: moc.
0: Ti, kteří jsou staršího věku, že jo, tak si vzpomenou, že jo, to se kolikrát na té vesnici, že jo, to, tam se ti lidé znají teda podstatně jinak než ve městě a pak říkají, která to byla, z kterého konca, jo, ta, už se vzpomíná, no, to tak to
1: a
0: prostě.
1: A tetinka bývala vedle, byla to souseda. A baráček už je prodaný, jsou tam na tři mladí manželé ze Zlína, pohodový takový, takže...
0: Naštěstí pohodový.
1: Ať se jim tady daří.
0: Naštěstí, ale to se tak předává, no prostě, že jo, zas to, když to někdo obydlí a je to prostě slušný člověk nebo slušná rodina, tak je to výhra ve sportce.
1: Přesně tak, nejlepší soused.
0: No ano, to tak je. To taky Stříbrňáka, že mají krásnou píseň Sousedé, občas si takhle dáme na repertoár a to je přesně ono. Mějte se krásně, Zdení, hezký
1: tak,
0: večer.
1: Děkuji moc.
0: Za chvilinku poletí písnička.
1: Ano, děkuji.
0: Hezký večer. My se vypravíme do Zlína, protože posloucháte Český rozhlas Brno a Zlín, to je úplně jasné, to máme společné tento program. Evičko ze Zlína, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, Karlíčku. A já bych chtěla nechat zahrát, teda dávám zahrát panovi Lužíkovi, Františkovi. Zítra má narozeniny, ale tak si říkám, když bych se náhodou nedovolala, tak to zkusím dneska. Sice dopředu se přát nemá, ale nevadí.
0: Proč ne? Proč by se nepopřála?
2: No, Františku, všechno nejlepší k tým tvojím zítřejším narozeninám, hlavně štěstí a to zdraví a všechno, co k tomu patří a co ti daří a co si přeje, že se ti splní. A ještě bych poslala písničku paní Terese Družbové tady do Malenovic, to je kousek, to je vedle dědina, sice Malenovice nejsou dědina, ale už trošku takové,
0: už
2: no.
0: Je. Ano, ano.
2: U nás to tak je. Takže bych taky popřála, ať se jí daří.
0: Z Malenovice, myslím, Felix Slováček, mám takový dojem.
2: Ano, jasně, Felda tam bydlel, ano. Ještě ten domeček tam je, nevím, kdo v něm bydlí, ale je to tam všecko, jak to bylo. Chodila jsem každý den okolo do školy.
0: A myslím i muzikanti Janotovi. Taky.
2: Jo,
0: ano,
2: taky,
0: ano. No, s tatínkem jsem byl na vojně a synáček, ano, a synáček je skvělý herec a taky autor už písniček a muzikálu tady v Brně, v Městském divadle, Lukáš Janota. Krásně zpíval Bídníky, byl jsem na nich se podívat a fakt opravdu Valžána
2: je
0: jedna z nejtěžších rolí.
2: Je to
0: krása. Evičko, tak jo, dobrý,
2: taky,
0: mějte se hezky,
2: se vám
0: hezký večer. Hezme, ano.
2: A děkuji za písničku,
0: naschledanou. A naskočil e-mail, takže když už se přálo Františkovi k těm zítřejším narozeninám a já už jsem v poledne přál Toníkovi, Pavlušovi k zítřejším narozeninám, tak teď naskočila gratulace roce od Jardy Wolfa. K vašim narozeninám, vážený pane Antoníne, vám ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, životní pohody a radosti z každého nového dne. Děkujeme vám za vše, co jste vykonal pro dechovou hudbu a pro legendární mistříňanku, kterou jste založil v roce 1967, dovedl mezi nejuznávanější dechové kapely. Ať vás i nadále provází úcta, láska vašich blízkých, věrní posluchači a radost muziky, která rozdává lidem krásné chvíle už po generace. Přejeme vám mnoho sil, spokojenosti a ještě spoustu krásných okamžiků mezi přáteli a muzikanty. Jarda Wolf. Ano, já jsem to říkal v poledne, že zítra bude určitě paní Jiřinka předávat. Mnoho gratulací tomuto velikánovi naší hudby. No a vidíte, už se připojuje teď i večer Jarda Wolf. Má tady ještě jednu gratulaci, které dojde posléze. Napřed písnička Láďa Pfeffer, Pod Krumvířskou lůku a Moravská partia Lukáše Prajky. Lukáš Prajka a Olinka Baričičová zaspívají.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Moravská partie Lukáše Prajky, sám Lukáš zpíval s Olinkou, jak jsem říkal, Baričičovou. Dovolala se paní Mirečka z Kojátek, dobrý podvečer, Miri.
1: Dobrý večer, pane Hegner, já bych k vám měla takovou prosbičku. Zítra má narozeniny pan Pavluš Tonda. My jezdíme na ty koncerty, tak já se s ním velice dobře znám. A tak bychom mu chtěli s mojima děvčatama, Ilonko, Milenko a já. Milenka je Coufalová, Ilonka je Jedličková, já jsem teda Zemanová. Tak bychom mu chtěli popřát hodně moc zdravíčka, ať se drží, včil trochu zhubl.
0: Aha, je vidět, že ho sledujete, pozorujete.
1: V Kyjově, byli jsme v Kyjově, no, tak s ním mluvili jsme, no a tak aby byl hodně zdravý a ať se drží aspoň tak, jak se drží, protože to je člověk, no prostě dobré. No a ještě teda bych chtěla, já vždycky volám Ivance Slabákové, taky známe z těch koncertů, tak ji chtěla bych pozdravovat, ať se brzo teda taky vrátí, ať se uzdraví.
0: Ano, jo? Ano, to víte, že jo, na to se těšíme.
1: A to tady tento zpěvákom a muzikantom, tak bych chtěla toto říct, dát to zdraví hlavně, ať už se všechno vrátí k lepšímu.
0: Miri, my vám taky a samozřejmě i vaším kolegyním děvčatům. Ať
1: ano,
0: si to užíváte
1: vám,
0: společně.
1: A já vám taky. Já vám taky. Vy jste tak miločké člověk.
0: No to nevím, to nevím.
1: No to teda já. To
0: já,
1: teda
0: nevím,
1: je.
0: Já nevím. Tak každý máme fakt. Svoje, každý máme svoje mouchy.
1: Máme,
0: a svoje dny máme.
1: Ale umíte se jako chovat, to jako...
0: Tak to jste hodná,
1: no. Tak jo, pane Hegner, tak vám moc a moc děkuju a moc jich zdravíme všetky tři a oni i oba dva.
0: Dobře.
1: Jo, a i pana Slabáka,
0: ano.
1: Aby mu to nebylo líto.
0: Samozřejmě. Hezký večer, Miri, nashledanou.
1: Ano, vám taky a nashledanou a moc děkuju.
0: Ještě ta druhá gratulace od Jardy Wolfa, tentokrát je to přání, které patří Petrovi Šoustkovi z Nedakonic. K tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, spoustu krásných chvil, nejen v osobním životě, ale i s muzikou. Ať ti to v kapele Vinařinka stále skvěle hraje, ať máš radost z každého vystoupení a kolem sebe samé dobré lidi. Vše nejlepší k narozeninám, hodně úspěchu, veselou náladu, mnoho krásných písniček. Jarda Wolf, vidíte, zrovna v poledne nám taky Vinařinka zahrála písničku Vinařinka se svým názvem, tak se připojíme a Petr přejeme taky samozřejmě všechno krásné. Písnička, píseň je Lék a Blučiňáci.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Toliko poutávky a dívám se, že naskočil další tady e-mail. Ještě doplním, že z Blučiňáky zpívala Slávka Zalabová, Milan Dorušinec a Jirka Přikryl. Tak a teď se dívám na ten e-mail. Broně Kuher, hele, dobrý večer, chci nechat zahrát písničku pro kamarádku paní Jitku Zástěrovou z Hodonína. Písničku posílá kamarád Broněk. Písnička, bude to taková zvláštní, bude to tady z Brněnska, krásná lidová, Až půjdu na trávu, to nám zaspívají Naďa Chocholáčová s Broňkou Schoříkovou, budou hrát i Gajdoši, prostě takové krásné uskupení. No a musím teda doplnit, že Naďa Chocholáčová už ta odešla v velmi mladém věku. Ona skvěle učila na kytaru a zároveň prostě hrála v Gajdoších a zpívala, takže škoda, takže taky možná takovou vzpomínečku teď večer si na ní připomeneme.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tak jak jsem říkal, Naďa Chocholáčová, Broňka Schoříková, Broňka je paní ředitelka Navrnovské hudební školy, cymbalistka skvělá a zpěvačka samozřejmě. Honzík Skuželová, Honzíku, dobrý večer, podvečer.
1: Dobrý večer, nevím, jestli se zítra dovolám, tak bych chtěl poblahopřát Antonínu Pavlušovi zítřejším narozeninám a tomu přeje dechová hudba Horňáci a Veličánka z Velké nad Veličkou. Dechové hudbě Horňáci dělal

0: jako uměleckého vedoucího. Takže všecko zdraví, zdraví, zdraví a tomu přeji jako zbývalí členové Horňáků. A ještě bych chtěl popřát sebe, protože když poslouchám, jak všetci tam sedí pod týma pergolama, jenom popijají kafíčko, takže zahrajte i mě, protože štípu dřevo tady v úmě.
1: No a v takovým horku, jak to jde?
0: No, tak jsou pod pergolu, no.
1: Jo, takhle, ano, ano, no, tak ale takže, jako to teplíčko tak, se line i pod pergolu.
0: Ano, ano, říkám, někdo pije kafíčko a někdo štípe dřevo, říkám, ty Brňáci, ty samají, říkám. Příště se musím narodit v Brně.
1: A myslím, tak, že byste, myslím, že byste se stěhoval do Kuželova rychle.
0: Asi jo.
1: Tak. A to se dává, když je prostě moc horko, tak jako odborníci si dávávají slivovičku, tam nějakou hornáckou.
0: Jo, mám tady za tím jenom, jako nemůžu to jmenovat, ale je to pivo, no a pivo a víno, no.
1: Pivo, víno, slivovice.
0: No, tak horňácký trojboj, jak se říká.
1: Ano,
0: no.
1: Ano. Jeníku, potěšil jste určitě Toníka a zaslouží si to, protože jsme o tom mluvili
0: poledne. Potkáváme se spolu na těch koncertoch, jako jeho, jezdíme na Mistříňanku, takže...
1: Bezvadný, teď bude vlastně bude v Dolních Dubňanech, že jo, taky Mistříňanka, protože tam Dubňanka pořádá, budou to muzikanti z jižních Čech a taky Straňanka, takže taková krásná.
0: Jako obsazení. V nedělu
1: v Dolních Dubňanech, no, to oni pořádají o půl druhé.
0: Tak to pojedeme.
1: Jo?
0: Tak jo. Děkuju teda zatím.
1: Dobře, mějte se hezky, Jeníku, hezký večer.
0: Jdu makat, jo. Dobrý večer.
1: Tak bacha na to, ať nelítají ty polena moc vysoko.
0: Ne, však já valím na štípačce.
1: No, no. Tak to znám. To znám taky. Tak dobrou noc.
0: Jo, dobrou.
1: Hezký večer. Písnička, to bude přímo směs kobylských melodií. Ano, ano, směs kobylských melodií. Lácaranka nám zahraje. Autoři Pavel Svoboda, Augustín Havlín, textaři Toník Vondráček, Pavel Svoboda, Josef Dofek. Prostě krásná směska.

0: Směs podání Lácranky, taková starší nahrávka, ano, protože zpěváci, představte si, Renatka Jedličková, Ludmila Rosipálková, Pepík Bílík, Pavel Hikš, tak a řídil Karol Porubský, tak to už opravdu, to je nějaký ten čas, ale mělo to švih bezva. Milda z Vážan nad Litavou čekal a ona probíhala směska. Mildo, tak si toho vážíme, i když jste z Vážan, tím spíše, že jste počkal. Děkujem. Povídejte.
1: Fajn. Zdravím vás, pane Hegner, HCV Český rozhlas. Zahrajte, prosím vás, dneska do újezda u Brna, protože tady jeden oslavenec, který se narodil na nekrýho zmrzlýho, slavil 55 a dneska, protože je to stavební inženýr a dělal nějakou zkoušku, dopadlo to perfektně, tak mu zahrajete nějakou krásnou písničku, ať se má dobře na světě a ať už se konečně ožení.
0: To je hezká výzva, Mildo. No. Tak když je šikovné, že ho udělal zkoušky a takové, no, to, ono už potom, že jo, jak je člověk starší, tak už to takhle nepálí a vidíte to, no tak je to no. Šikovný chlapec. Zahrajeme mu.
1: Skvělý borec,
0: tak to jo. Máme radost. Milí, mějte se hezký večer vám přejeme.
1: Taky, mějte se,
0: naschledanou. A já tady mám takový e-mail, Honzík Boleslav nás zase zásobuje s pěknými informacemi. Přečetl jsem knihu Marie Podešvové nazvanou Zlatá brána, kniha vzpomínek známé spisovatelky, je vyznáním lásky plného vztahu k domovu, k přírodě, k blízkým lidem. Vzpomíná ve druhé části na společnost pražskou, setkání s předními představiteli na své manželství s akademickým malířem Františkem Podešvou. Na straně 145 je vylíčeno setkání s Verichem Voskovcem. Po telefonickém hovoru jsem přičesala hladký pážecí účes a vstupuji k ním. Verich se ptá, vy jste Sejfulína? Slyšela jsem o ní, když se mi narodilo první miminko, asi v 27. Verich, no teda všechna čest, vysvětlení bylo na eminence. Za to zasloužíte odměnu, něco vám zaspíváme. Verich se nasouká do heligónu, spustí ducha. Já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávném hradu. Není tam žádný spaní, lítá tam bílá paní. A tak dále. A Voskovec sáhne Verichovi do náprsní kapsy. Vytáhne reklamní tušku kochy nor, žlutou s černým koncem. Špičkou nahoru si ji strčí do nosu. Verich praví, vážně máte krásnej sopel, pane kolego, černožlutej, zajistej, rakouskej. Aby toho nevznikla mezinárodní zápletka. Byla to jedna z jejich hovadin, jak o tom čtu ve Verichově potlachu. Tak poslal jsem taky zprávu pro pana Petra Vejrostu z klubu českých turistů Nedvědice od paní Zity Bémové z Jevíčka o básníkovi Františku Halasovi. Měl z toho velkou radost. Zdraví vás, Honzík Boleslav Stišnova. Děkujeme a poté zazní krásná písnička. Podání sourozenců Baťkových za doprovodu cymbalové muziky Techny, kterou řídil Honzík Rokita starší, od Rosky Horákové, Zařechtali koně.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Sourozenci Paťkovi. Paráda, krása, hezky, děkujeme moc krát. Někdo se dovolal, já zkusím se zeptat. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Mirek z Roznatina.
0: Mirek, Miri, zdravíme, protože před chvílí volal Honzík, jeden náš posluchač, a sekalo se to zase ten technický problém a vám to teda vyšlo. Tak povídejte, Miri.
1: Já bych chtěl popřát naši švagrové Mariusce Nemrkové Sebiče k jejím 2x30 let, takže hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. A potom máme ještě jednoho strýka.
0: Ano.
1: Náš pravý strýk, který se dožil 89 roku, tak mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se mu daří ho včeličky.
0: A jak se jmenuje strýda?
1: Jaroslav Sláma.
0: Jaroslav Sláma, dobře. Miri, děkujeme moc krát, přejeme krásný večer.
1: I vám,
0: naschledanou. A Jarda Folf ještě posílá přání Libušce z Veverské Bytýšky, jen tak pro radost, pohlazení po duši. Ať je dnešní den plný pohody, usměju krásných chvíl, přeji ti hodně zdraví, ať tě každý den potká něco milého, usměj se na svět, protože tvůj úsměv dokáže rozářit den i ostatním. Ještě Marušce posílá, Marušce Žemlové Záměště, jen tak pro potěšení srdíčka, ať tě provází dobrá nálada, pohoda, radost, maličkostí, pěkných mnoho krásných chvíl, úsměv na tváři, sluníčko v duši a ať je každý den o něco hezčí. Díky lidem, kteří tě mají rádi, myslím na tebe, opatruj se. Tolik Jarda Wolf a teď nám zahraje ještě Drieta Manka, Keď som išel skoro ráno.

A ještě nám vyjde jedna písnička, jedna dáma, nepamatuji si jméno, si velice přála, do okénka slunko svítí v podání Glorie, tak splním přání.

A loučíme se, přátelé, zítra paní Jiřinka Ostrá, pořadu Morava krásná zem. Přeji vám krásný, hezký zbytek večera a teď ještě nás uvede do klidu v lese Vlado Kumpán se svými muzikanty. Mějte se moc hezky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výjezd sanitek z nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně komplikuje oprava nedaleké křižovatky. Záchranáři proto prosí řidiče, aby úsek objížděli jinou trasou. Nemocnice v Kroměříži nabídne zítra vyšetření znamének všem lidem bez objednání. Rodičovský příspěvek by se od ledna příštího roku mohl zvýšit o 50 000 korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. Zítra bude v našem kraji zataženo s deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Dobrý večer. Rekonstrukce křižovatky u obchodního domu Lidl na hlavním tahu ze Zlína do Vizovic komplikuje dopravu u krajské nemocnice Tomáše Bati. V její bezprostřední blízkosti totiž vede objízdná trasa. Záchranáři proto žádají řidiče, aby vždy umožnili sanitkám volný průjezd. Apeluje na to mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Prosíme všechny řidiče o pochopení a respektování potřeb záchranné služby. Pro naše vozy je přitom nezbytné, aby měli při výjezdu k pacientům vždy volnou a průjezdnou cestu. Dodržujte prosím záchranářskou uličku a pokud to situace dovolí, využijte alternativní trasy mimo centrum Zlína.
0: Provoz na křižovatce u Lidlu je aktuálně kyvadlový. Dopravu řídí semafory i pracovníci stavby. Opravy zde potrvají zhruba po dobu 3 týdnů. Kroměřížská nemocnice chystá na zítřejší den, tedy na středu 3. června, preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamének zdarma, a to bez předchozího objednání. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
3: Zdravotníci z dermatovenerologického oddělení vyšetří zítra každého, kdo přijde od 8 do půl 11 a od půl 1 do půl 3 do kožní ambulance v prvním patře budovy B Kroměřížské nemocnice.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 500 000 korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 000.
4: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
5: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 000 korun od 1. 1. 27.
4: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
6: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
4: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzinu zítra znovu klesne. Čerpací stanice jej budou moct prodávat na nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr, což je o 21 haléřů méně než dnes, vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června.
1: Počasí.
0: Zítra bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně je tu i možnost bouřky. K večeru pak začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet i déle. Přes den povane slabý vítr jižních směrů, který se má postupně měnit na západní až severozápadní, a k večeru opět zeslábne. Nejvyšší denní teploty naměříme uprostřed pracovního týdne mezi 16 až 19 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: A pojďme na cesty, máme tu další zelenou vlnu Českého rozhlasu Zlín. Máme pro vás informace o dění ve Zlínském kraji a pozor dávejte na silnici u Lutkovic na Zlínsku, kde havaroval motocykl. Ze zpráv už bylo vše a teď pohodový den nejen na silnice. Ve společnosti Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení lidové muzice i vysílání Českého rozhlasu Naklonění, přeji vám příjemný podvečer. V úvodu další půlhodinky vás v programu označeném jako na pěknou notečku vítá Jaroslav Kneisel. Řeknu vám, že dnes jsem si to tedy zase krásně navybíral. Uslyšíme nahrávky, tak říkajíc, ze Zlatého fondu. Zpěváky a muziky, kteří už nás těší pouze ze starých nahrávek, ale pořád s velkou dávkou energie. Vesměs to bude dnes v různých podobách písně na Slovácku. Z různých koutů tohoto pestrého a nejen na lidovou kulturu bohatého regionu. Ale z kraje se potěžme barvou hlasu i obsahem sdělení dvou osobností jak lidové písně, tak slova. S cymbálovým doprovodem Jiřího Petru nám notečku hudebně uvede redaktor Jaromír Nečas, kterého do velké míry právě Jiří Petru přiměl k tomu, aby se postavil už v pokročilém věku také před mikrofon. Ačkoliv celý život byl tím, který nahrával spíše ty druhé. A potom věřím, že vás potěší taková vzpomínka, drobné vyznání přímo z úst spisovatele Moravana Jana Skácela. Příjemný poslech.
2: Letěl sokol a letěl, letěl sokol a letěl, až nad Krakov doletěl. Nad krakovský ryneček

Nikdy nejsem doma sám. Doma se říká na Moravě u nás. A u nás neobklopuje příliš mnoho hlasitých věcí. Nikdy jsem ve svém bytě nenapsal ani jediný verš. Potřebuji k tomu procházky, boty z tohlavého telete, deště, prach polních cest, zmítání listí v korunách stromů. Potřebuji potkávat, uhadovat a míjet neznámé lidi, slyšet některá slova, říkat si jiná slova nahlas, zbavit se na chvíli rozumu a rozumového poznání, stát proti sobě sám uprostřed zástupu. Doma dovedu na nejvíc zapsat si na kuchyňském stole, protože psací nemám, několik veršů na čisto a potom je hodit buď do koše, nebo je uložit s jistou zoufalou nadějí do slohy. Víc nic. A potom jít spát.

dnešní pěkné notečce dospívali za doprovodu Hradišťanů Jiřího Pavlici Věra Domincová a nyní také Antonín Čevela. Přátelé, dejme si teď další hudební legendu a tou je cymbálová muzika Břeclavan, ještě s primášem doktorem Josefem Kobzíkem. A kdože si s legendárním Břeclavanem před několika dekádami zaspíval? Byl to Jan Zaviačič a také Joška Severin mladší společně s Julií Severinovou Kučerovou. Tady jsou a z kraje pěkně instrumentálně.

ať už v našem vysílání, či ve zpětném poslechu prostřednictvím našeho webu či aplikace Můj rozhlas, posloucháte pořad Na pěknou notečku a vaším průvodcem a tím, kterému je dopřáno toho luxusu, že může vybírat nahrávky k všeobecné potěše, je stále Jaroslav Kneisel. Dohrál Břeclaván ještě s primášem Joškou Kobzíkem. No a dnes je to napříč Slováckem a spíše tedy už archivně. Pojďme na moravskoslovenské pomezí. Zaspívá nám ženský a mužský sbor ze Strání. A píseň s příběhem do velké míry poučným předspívává gajdoš Pavel Popelka Komenský.

Tož tak na strání. Gajdoš Pavel Popelka i chlapi právě ze Straňanského sboru. Dnes to chytlo tedy rychlý švuňk. Nevím jak vám, ale mě ta dnešní půlhodinka utekla jako voda. A ještě aby ne v takové dobré hudební společnosti Hradišťanu, Břeclavanu či zpěváků a muzikantů ze strání. A co, respektive kdo nás dovede k 7:30? Přátelé, bude to zpěvačka Veronika Ulmanová za doprovodu cymbálové muziky Radošov s primášem Alešem Smutným. A úplná tečka pořadu bude patřit brolnu a muzikantovi, upravovateli, písňovému sběrateli a všeobecně podtrženo a sečteno pábiteli Jaroslavu Smutnému z Veselí, ke kterému se přidá také jeho syn, zmiňovaný houslista Aleš Smutný. Brón primoval v brněnském studiu, ve kterém vznikla v dubnu 2021 nahrávka Petr Varmuža. Vážení a milí, děkuji za dnešní pozornost, prosím o stálé zachování přízně a pokud máte k našemu folklornímu vysílání něco na srdci, tak neváhejte a napište mi. Nejlépe na moji mailovou adresu, která zní jaroslav.kneisl@rozhlas.cz. Zdravím vás do všech stran a neodpustím si svou tradiční prosbu. Buďme dobří, krásné chvíle nejen s rozhlasem naší Moravy přeje Jaroslav Kneisl.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Tak se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidaci těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Nebo co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto. A z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: On to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, mám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem v 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získává pomocí internetu a člověk musí jít s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. Což znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zortesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům, nebo spíš posluchačům.
8: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale je to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. A myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se ti každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila, nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp. a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo jsi byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je prostě
1: ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka, nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat
1: tu Snídaní. Přesně tak, já jsem byla hodně dlouho vlastně.

0: jak jsi k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné loučení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a

0: Musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako v oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo, ještě.
0: Jo, takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena. Musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já. A bylo to takový jako osvěžující pro mě. Jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv. No a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně, nebyly slz, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
0: jo,
1: takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych party show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám dva pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince, no a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s ním popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm. Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vidět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Takhle to je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme se cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla, už jsi léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček, 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci, Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

0: naše. Tohle to dáte prožíkat, teď to dobře ví. Stáhli jsme mu kůži z těla komu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářská, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejranějších countryovek.

0: Patry dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenů, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou láskou.

Hanka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského Pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up. Fill it up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

zatuchlém domě, otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okří.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a v pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak aby ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš... Dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen... Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak... To je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem, znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Frýcek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: O nematinko, o nemať nezmeškám.
7: Zvolna lotinu langsam, došví jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores. Tak. To je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentu. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. 8členný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

a aby z Čerň mohl Černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží. Mě vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň je jenom jedna jediná, naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky v Lídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se sólisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala

0: konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Zato s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu kopyta buší. Ženem se kupředu při práci provědu, jak se

0: hřmenem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět.

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po pratí, čekám, kdo zaplatí, ry

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku, tady vašnosti.
2: Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tuze slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špice a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
4: Od pumpu s nima!
6: Picové,
8: zavači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to Špiclové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář. Dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
3: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
4: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
4: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
4: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
6: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima, děvče, pane.
6: Velice.
10: Anglické dívky ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
6: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
6: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolaro Fičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna. Skvostné stvoření. Miluje mne příleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
6: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane. Mrtva.
6: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
6: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost, jako předtím.
3: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
4: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v 5, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
3: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
4: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
8: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
13: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prílíčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří,

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili a jak třetí

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat, o splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. Linka zavináč rozhlas.cz, to je e-mail a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho počít, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, by to nemůže být nic tak těžké. Proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál, prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místo, abych zůstala na té stopce stát, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bártové šéfce autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit autoškoly než vlastní. Jo. No a no za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano. Za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo. No a ta paní Jiřinka tady neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak trapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila a teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo? A už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem hodně aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen. Práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši Hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí Hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost. Můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, ano, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mm-hmm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takovej už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by tak byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat, no.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott. Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celý planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, v sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podla volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima. Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řiditka, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já si vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli v Olomouci nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí. No, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka. Chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava
1: Špirky. Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To setka si upočívat, to je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Robert, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme vybíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbirka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct o jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem to spletla, tak já myslím, že o nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle, všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No, tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No, možná, kdybyste měla chvilku no, tady, na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, víte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují v Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už no a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla asilího naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky skoro každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom, ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla, ale mě teda ještě pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A my jsme prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no, to je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct. Maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Pstruhy jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju. Dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano, s tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes se v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se. Dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Vajse z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsem... jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které se splnily. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: O tom už jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti v 16. být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyjutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo. To ještě to dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narozeniny 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak, ja vás chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, ktorý volal, že chcel do Talianska, tak a ja sa bála strašnú túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidieť moře bylo to hlavní.
1: No víte co, ja som tam potom už chodila, lebo ja som robila na železnici a ja som tam už potom chodila hocikedy.
0: Do Itálie?
1: Áno. Ja som tam mala totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel ako po vojne hneď. A tam studoval za kňaza. A on tam potom bol ako ten kňaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Ako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: Ale ten devízový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevrátilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sa mi tam nechcelo, lebo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam ako, ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snú bolo všelijakých takých dosť, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešiel ode mňa muž, strašne som túžil, aby sa vrátil naspátky, ale to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to sú tie ťažké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brať tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšiel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odšiel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešiel. A on došiel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, až potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k jinému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem v Kopřivnici, jsem v Lázních Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už končí pomaličku. No tak v Lázních jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, o Olze Trendovi a Poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, my chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov. Ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník krásný a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Velikou, nebo myslím, že se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama. Uh-huh. A navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, přes bránu do té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jak

0: Karla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té součástce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je ta jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, no já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlu. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude snad 150 schodů. A oni musí pokolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitrva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kdybychom, prosím, mohli přejít k pointě.
0: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kdy se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost. Byl jsem na Potlachu v sobotu, Potlach to je setkání dramských osad a kamarádů Trampu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, tramská osada zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti tady byli překvapení, co tam dělám. Když jsem jim řekl, že jsem tady kousek vlázník, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
0: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, Láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i s tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Noční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte, co to
1: no.
0: Je? Moc hezký sen.
1: Že?
0: To se
1: ano.
0: Mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme tady přátelům z Noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tím mu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne, to právě je mým budoucím snem, to bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má tu svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj? Byla to nějaká rodinná tradice? Chtěla jste si zavzpomínat? Obdivovala jste ho od dětství? Nebo co to pro vás znamenalo?
1: No.
0: A co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a všem jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice,
1: ano.
0: Vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Jani, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno, dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá.
0: Neloví
1: žirafy. Ano, on pracuje ve dvoře králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: A on chtěl, on šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva němrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuju, já taky děkuju a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jaký pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až...
2: Až ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majstr, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: A vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulda už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak, kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to si jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal.

0: Jirku, vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
1: Je, šlobrdo, ten kroutí ošklivě oči má, ten má špatnou náladu.
0: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
0: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
1: Nazdar, tatí, ty jsi rozlobený, viď?
2: Voleď bych nebyl s tebou si tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
1: Jak to, tatí, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
1: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
1: Nemáš, proč si nepřines, tatí?
0: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
1: Ne.
2: Tak hádej.
1: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
0: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
1: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
2: To si musím o všechno říkat?
1: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
1: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
0: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
0: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
1: Kam sem?
2: No sem.
1: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
0: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
1: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé.

0: kteří nikdy nepřestali dětmi být.
1: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si, těž se mají ti skřivánci, létají si, kam je křídla donesou, zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Zaprvé nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný.
3: Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek.
1: Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín maminka přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.